0: And that's how I understand the best, so that's why I make these stories.
1: A tak díky těm příběhům já vždycky to nejlíp pochopím a proto taky ty příběhy tak rád říkám.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: So, once upon a time.
1: Tak bylo nebylo.
0: There was one king and queen.
1: Byl jednou jeden král a královna.
0: And in India every king had a Rajguru.
1: A v Indii každý král měl svého Rajgurua.
0: Raja means king and guru means guru.
1: Raja znamená král a guru znamená guru.
0: So the guru of the king was called Rajguru.
1: Tak ten králův guru, ten tomu se říkalo Rajguru.
0: In the kingdom of Strilki.
1: V království Střílek.
0: There was a beautiful place called Mahaprabhudip Ashram.
1: Bylo krásné místo, které se jmenovalo Mahaprabhudip Ashram.
0: Where there was a guru named Vishwaguruji.
1: A byl tam guru, který se jmenoval Vishwaguruji.
0: So, one day Gurudev was sitting, the guru of the king, and he was sitting outside in his cottage.
1: A tak jednoho dne ten králův guru seděl venku před svou chatkou.
0: And he saw one very beautiful goddess, apsara lady, passing by from his ashram, because his ashram was at the corner of the empire, and when she was passing, she was going towards the king's palace.
1: A ten svůj ášram měl v rohu té palácové zahrady a vidí, jak z toho jeho ášramu přichází nějaká apsara, nějaká dáma, krásná dívka a směřuje směrem ke královu paláci.
0: He asked, "O Devi, who are you?"
1: A ptá se Devi, kdo pak jsi?
0: She said, "I am the Vidata."
1: A ona říká, já jsem Vidata.
0: Vidata is the one who writes our destiny.
1: A Vidata je ten, ta, která píše osud.
0: Where are you going?
1: A kam pak jdeš?
0: She said the king is going to have children today, twins.
1: A ona říká, královi se dneska mají narodit děti, dvojčata.
0: And I'm going to go and write their destiny.
1: No a já tam jdu, abych jim zapsal ten osud.
0: Gurudev said, I am the guru of the king, so please write something nice and good.
1: A guru říká, já jsem králův guru, tak prosím tě, napiš tam něco pěkného a dobrého.
0: When someone tells us something what we should do, then what comes?
1: A když někdo nám řekne, co máme dělat, co je naše reakce?
0: Hmm?
2: Ego.
1: Přijde ego.
0: Why?
1: Proč?
0: It's me, I know everything, why do you tell me what to do?
1: A jak je to, no já přeci to vím nejlíp, tak co ty mi budeš co říkat?
0: I don't care who you are.
1: Je mi jedno, kdo jsi.
0: My job is to write the destiny, I will write what I want.
1: To je moje práce, psát ten osud, tak já napíšu, co chci já.
0: Gurudev said, it's just my request.
1: A Gurudev říká, to je jenom moje prosba.
0: And she went.
1: A tak ona šla dál.
0: Later she was returning back.
1: A když se vracela zpátky.
0: Gurudev was obviously waiting.
1: Gurudev samozřejmě čekal.
0: And so what was the results?
1: A ptal se, no tak jak to dopadlo?
0: She said, poor family.
1: A říká, chudá, jaká nebohá rodina.
0: There will be a war.
1: Bude válka.
0: The king will die.
1: Král zemře.
0: The queen will be kidnapped.
1: Královnu unesou.
0: The kids will be orphan.
1: Děti zbydou, zůstanou jako sirotci.
0: One kid will not even have enough money. Whole day he will work so hard with a carrying things on a horse, delivering things, but he won't be able to earn enough money for even surviving.
1: A jedno z těch dětí bude pracovat jako nějaký nosič, bude převážet na koni nějaké náklady, celý den tvrdě pracovat, ale nevydělá si ani na živobytí.
0: And the other son will go hunting every day for food, but won't be able to get more than one thing a day.
1: A ten druhý syn, ten bude lovcem a bude celý den lovit, ale nebude schopen za den ulovit víc než jedno nějaké zvíře.
0: Gurudev said, no, not good, please change.
1: A Gurudev říká, no to není dobré, tak to změň.
0: No, don't waste my time, I have many babies getting born around the world, I have to go.
1: A ona říká, ne, plýtvej mým časem, na světě se rodí tolik dětí, já musím pospíchat dál.
0: Guruji said, don't do something that you will regret.
1: A Guruji říká, no ale abys neudělal něco, čeho bys pak litoval.
0: And she said, čauky, bye.

0: Aj.
1: A ona říká, tak, ahoj.
0: As it's written in the destiny, it happened.
1: No ale jak je psáno v osudu, tak se stane.

0: důležitou práci, musím jít do hor a vrátím se až později.
1: And the king also understood that something not so good is coming, because if something auspicious like having a kid happened, then Gurudev is leaving the city wasn't a good sign.
0: A i královi došlo, že asi není úplně všechno v pořádku, protože to, jestli se stala nějaká taková radostná událost a Gurudev přitom odchází pryč, tak to asi úplně není všechno v pořádku.
1: After Gurudev left, the war happened.
0: No a poté, co Gurudev odešel, tak opravdu došlo k té válce.
1: And the both children were found in a basket on the boundary of the castle.
0: A ty, nakonec ty děti zůstaly tam v nějakém košíku před branou paláce.
1: And a potter who makes pots, he found the kids there.
0: A tam je našel hrnčíř a ten je tam našel.
1: Took them.
0: Vzal si je.
1: Took care of them.
0: Staral se o ně.
1: When they grew up,
0: když vyrostli,
1: as it was written in their destiny,
0: tak jak bylo psáno v jejich osudu,
1: one of them went hunting in the morning,
0: jeden z nich chodil na ty lovy,
1: whole day,
0: celý den,
1: but didn't manage anything and just came back with something small.
0: A nedokázal nikdy nic ulovit, jenom toho strašně málo ulovil.
1: The other son,
0: a ten druhý syn,
1: he transported goods on the back of the horse every day from one place to another place, but couldn't ever earn enough money to sustain his family.
0: Převážel s koněm nějaké náklady, ale ani tím ale přes celodenní práci nebyl schopen si vydělat na živobytí.
1: Some time passed and Gurudev finally came back.
0: No, ale uplynula nějaká doba, Gurudev se vrací.
1: The villagers greeted him and said, "Oh Gurudev, look what happened. Your disciple, the king, was killed. And the heirs who were supposed to be the prince, they are now suffering and having a very bad life."
0: A lidé říkali, podívej, co se stalo, tvůj žák, král, byl zabit a ty jeho dědicové takhle trpí.
1: And then Gurudev comes and goes to that family.
0: A tak Gurudev přišel k té rodině.
1: And they greet him, because in India it doesn't matter who, even if a random sadhu in orange comes, they greet.
0: A oni ho úctivě zdravili, protože v Indii jakýkoliv sádu, když přijde, tak ho všichni úctivě pozdraví.
1: He told them, "I was your parents, your father was the king of this kingdom and I was his guru."
0: A on jim říká, "A váš tatínek byl králem tohoto království a já jsem byl jeho guruem."
1: They said, "If you were our father's guru, then you are our guru also."
0: A oni řekli, "No a tak když jsi byl guruem našeho otce, tak jsi vlastně i naším guruem."
1: Please instruct us, what should we do?
0: Prosím, poraď nám, co máme dělat.
1: That's why it is said, "Guru Agya Avicharaniya," which means we should not try to think and try to find the logic behind what the Gurudev tells us. We just follow.
0: A proto se říká, že bychom neměli hledat logiku, pochybovat o tom, co Gurudev říká, měli bychom se tím řídit.
1: Because we don't see what is coming, what is going to happen, but he does, and he knows what is right and wrong for us.
0: Protože my nevidíme to, co přichází, my nevíme, co se stane. On to vidí a on ví, co je pro nás dobré a správné.
1: Sometimes he will tell us something to do, which will make absolutely zero sense, and we will be thinking, why in the world did he say this? But later we realize why he said it and why it is good for us.
0: Někdy nám řekne, abychom něco udělali, a my v tom nevidíme žádný smysl, nevíme, proč bychom to měli dělat, ale později nám to dojde, jak to bylo důležité.
1: Gurudev told the first son.
0: A tak Gurudev tomu prvnímu synovi říká,
1: that in your destiny it's written that you will go every day, take the goods on the horse, but you won't earn much.
0: V tvém osudu je psáno, že budeš převážet ty náklady, ale nic si nevyděláš.
1: But it is written that you will be transporting goods with a horse.
0: Ale je tam napsáno, že budeš převážet to zboží na koni.
1: So, you know, there's always loopholes.
0: A tak víte, vždycky je nějaká ta mezírka.
1: So, he said, "In the morning you sell the horse."
0: A tak říká, ráno toho koně prodej.
1: The vidata will have to give you another horse to do your work, otherwise how it will work.
0: No a ta sudička, ten osud, ta vidata ti bude muset dát jiného koně, protože v osudu máš psáno, že budeš převážet na koni to zboží.
1: And then sell that one also.
0: No a tak on to koně prodal.
1: And this continued.
0: No a tak to šlo dál.
1: The second son, he said, "Go hunting, and in the morning when you go

0: do not try to even hunt anything and just wait for the golden deer.
1: A tomu druhému říkal, až půjdeš na lov, tak se nesnaž nic stopovat, nic hledat, jenom sedni a čekej, až přijde zlatý jelen.
0: The Vedanta said, you will come back home with one thing before the sunset.
1: A protože v osudu máš napsáno, že se s jednou kořistí domů vrátíš před západem slunce.
0: That's why what is important in our lives, drada nishche.
1: A proto je v našem životě důležité.
0: Which means one decision, dedication towards something that we are doing.
1: Být pevně rozhodnutý i pevně soustředí na to, co děláme.
0: Every day they went. He didn't hunt anything, and before sunset she had to give him a golden deer because he had to come back home with something. If he wasn't even aiming on anything else, Vedanta didn't have a choice.
1: A tak on šel do toho lesa a vůbec se nesnažil nic ulovit a čekal až do toho večera, ale protože v osu bylo napsáno, že jednu věc musí ulovit, tak opravdu večer přišel ten zlatý jelen a on ani nemusel mířit, ale ulovil ho.
0: Every day by selling that golden deer, by selling the horses, they became nice and good.
1: A ten druhý vždycky dostal nějakého nového koně, protože tak to měl psáno v osudu a tak díky tomu, že ten prodával ty zlaté jeleny, ten druhý prodával toho koně, tak se měli dobře.
0: One fine day the Vedanta comes running to Gurudev and say, Gurudev, please forgive me.
1: A jednoho dne ta sudička, ta Vedanta přiběhla ke Gurudevovi se sepletýma rukama a říká, Gurudev, prosím, odpust mi.
0: Why, my dear? What happened?
1: A proč má drahá, co se stalo?
0: Your disciples are driving me crazy.
1: Ty tvoji žáci, ty, já se z nich snad zblázním.
0: I have so much work to do. I have to go so many places and they are keeping me busy by providing them everyday deers and horses.
1: A já mám tolik práce, musím toho tolik stihnout a musím každý den se starat o to, aby přišel ten zlatý jelen a schánět nového koně.
0: Then write what they deserved.
1: A on říká, no, ale když to tak je napsaný, že si to zaslouží.
0: So finally then the current ruler who was ruling that empire had two girls, so they got married to the kids and they got again the kingdom back to them.
1: A tak ta sudička nakonec to zařídila tak, že ten král, který vládl tomu království, měl dvě dcery a ty dvě dcery se nakonec vdali za tyhle ty dva syny.
0: That's why when Gurudev tells us something, he can change everything.
1: A tak když nám Gurudev něco řekne, tak on může všechno změnit.
0: And that's why we say Guru.

0: We all go to all four dhams, Badrinath, Kedarnath, Yamnotri, Jamnotri.
1: Chodíme na všechna ta poutní místa do Badrinathu, Kedarnathu a tak dále.
0: We go to all 12 Jyotirlings.
1: Chodíme na všech 12 Jyotirling.
0: That's why Gurudev created Jadan, Strilki, all these beautiful ashrams where all is present here.
1: Ale Gurudev vytvořil ty krásné ashram jako Jadan a Strilki, kde to všechno máme.
0: We don't need to go anywhere when we have Gurudev.
1: Nemusíme chodit nikam, když máme Gurudeva.
0: Rama Krishna se kon bade usne bhi guru keen, we sing every day in our prayers, which means Lord Rama and Lord Krishna was incarnations of Lord Vishnu, and even they had to have gurus, because without a guru life is not going to function.
1: A tak jak každý den zpíváme v naší modlitbě, dokonce i Rama a Krishna, kteří byli svatými inkarnacemi, měli svého gurua a sloužili guruovi, protože bez gurua život nemá smysl.
0: Even to learn ABCD or anything, we were taught by our parents, we were taught in schools, we were taught in colleges. Anyone who gives us any type of knowledge is a guru.
1: Ať už se naučíme třeba abecedu, cokoliv, co se naučíme nového, ať už od rodičů ve škole, od učitelů, kdokoliv, kdo nás něco naučí, to je náš guru.
0: Parents, teachers, friends, brothers, younger, older, doesn't matter. From wherever we can gain any type of knowledge, we should gain.
1: Rodiče, učitelé, sourozenci, mladší, starší, přátelé, to je jedno. Kdekoliv, kde můžeme získat nějakou moudrost, získejme ji.
0: And to help us cross this ocean of, or the spider web of Maya, we have our Sri Sadgurudev.
1: Ale proto, abychom se vymanili z té pavučiny, z té sítě Máji, od toho máme Sri Sadgurudeva.
0: In India we say that if we have once dip in the holy Ganges, all our sins are going to be dissolved.
1: V Indii se říká, že pokud se aspoň jednou namočíte do vody Gangy, tak to smeje všechny vaše hříchy.
0: So two pundits, they left from Indore, Madhya Pradesh, in the center of India.
1: A tak dva pandité se vydali z samého srdce Indie na cestu.
0: And they started their journey towards Haridwar.
1: A vydali se na pouť do Haridváru.
0: On the way they met many people.
1: Cestou potkali mnoho lidí.
0: And some smart guy.
1: A nějaký chytrák.
0: He told them that if you want your trip to be fruitful and the all your sins to be removed, then you are only allowed, or you not allowed, but you should, it's recommended that you should only eat in those people's houses or ashrams where someone from that household has already done Ganga Snan.
1: A on jim poradil, pokud to má fungovat a opravdu chcete, aby se ty vaše hříchy smily, tak na té cestě musíte jíst jenom v domech lidí, kteří už se v Gange vykoupali, u nikoho jiného.
0: So their journey started, they were knocking on doors in the evening, can we eat food, but we have one condition, did you have a bath in the Ganga? No, then sorry, we don't eat.
1: A tak jak putovali, tak když měli hlad, zaklepali nějaký dům a ptali se, prosím, dali byste nám něco k jídlu, ale už jste se byli vykoupat v Gange a pokud ne, tak bohužel ne, tady jíst nebudeme.
0: And they continued their journey and this went on and on and on.
1: A takhle pokračovali, takhle putovali dál a dál.
0: They followed their rhythm, they only ate in places or slept in places where the person, someone in the household had a dip in the Ganga.
1: A takhle se tím řídili a opravdu to dodržovali, že jedli a přespávali jenom v těch domech, kde žil někdo, kdo už se v Gange vykoupal.
0: One fine day they were like few kilometers away from the Ganga.
1: No a tak nakonec už byli jenom pár kilometrů daleko od Gangy.
0: They saw one ashram.
1: A viděli jeden ashram.
0: And they decided that they will sleep and eat in the ashram.
1: A tak si řekli, no tak se najíme a přespíme v tom ashramu.
0: In their heads, Guruji, who lives in the ashram, surely might have a dip in the Ganga, so why they didn't even think to ask.
1: No a protože už si to dali dohromady, že když je to tak blízko u Gangy, tak ten Guruji určitě se v té Gange už musel vykoupat, tak ani se ho nezeptali.
0: And in India we have a saying, bhuke pet na hove bhajan gopala, which means when we have empty stomach, then even bhajan of Lord doesn't work.
1: A v Indii máme takové řečení, že na prázdný žaludek na nás nepůsobí ani svaté bhajany.
0: So they filled their stomachs.
1: No ale tak, když si naplnili ten žaludek,
0: Why do you think you all have dinner before satsang?
1: No, tak proč myslíte, že my jsme vám dali večeři před satsangem?
0: Any guesses?
1: Co myslíte?
0: I wonder why.
1: Co pak to zatím asi bude?
0: So that jataragni which is inside that needs something, you know.
1: Ten jataragni, který je v nás, ten potřebuje něco.
0: So after filling their stomachs, they went to make darshan of the guruji who lived in that ashram.
1: No a tak, když si naplnili ten žaludek, tak šli na darshan k tomu gurujimu v tom ashramu.
0: And they asked guruji, how far is Ganga river from here?
1: A ptají se guruji, jak vlastně daleko je to ke Gange?
0: I don't know.
1: Guruji říká, já nevím.
0: And they went like, you don't know? That means you never went to the Ganga?
1: Říká, no. Vy nevíte? To znamená, že jste nikdy u Gangy nebyl?
0: No, ne, guruji, what have we done?
1: Aha, říkaj, guruji, co jsme to provedli?
0: Our tapasya is broken. We were whole 2-3 months walking and only eating in places and this guruji didn't even go and have a dip in the Ganga.
1: Všechna ta naše tapasya nadarmo celé ty měsíce, my jsme opravdu to dodržovali, že jsme jedli jenom v těch domech a spali v těch domech, kde se někdo vykoupal v Gange, a teď je to všechno ztraceno.
0: And guruji went back in his room.
1: A guruji se jenom zvednul a odešel do svého pokoje.
0: But they were shocked and sitting outside their rooms like this, now what?
1: A oni byli ale úplně v šoku, seděli před svým pokojem takhle a říkali si, co teď?
0: In the night they saw one fully black dressed, full dirty woman walking in the ashram.
1: A v noci, jak tam seděli, tak viděli, že do toho ashram přichází i černě oděná špinavá paní.
0: She started took a broom and started sweeping the outside Gurudev's cottage.
1: A vzala koště a začala tam zametat před gurovým pokojem.
0: And then she just touched the dust where Gurudev kept his feet and put it on her head.
1: A potom se jenom dotkla prachu tam, kde byly gurovy nohy, tam, kde předtím Gurudev stál, a ten prach si dala na čelo.
0: Another woman came, she cleaned the kitchen.
1: A přišla tam další dívka, která uklidila celou kuchyň.
0: Another one came, started cleaning the temple.
1: A další, která uklízela chrám.
0: But all three of them, after touching the sand or the dust of the lotus feet of Gurudev and touched on their heads, they all turned into beautiful white women.
1: Ale všechny tři sotva se dotkli toho prachu z guruových nohou a dali si ho na čelo, tak se proměnili v krásné, čisté, bělostné dámy.
0: And those two people said, "What have we done? We came to some guy who does black magic."
1: A oni si říkali, no, co jsme to provedli, tak ještě navíc tady se dělá černá magie.
0: Women come all dirty and they turn into all white, beautiful women. What's going on?
1: Oni sem chodí špinavé ženské a mění se tady v krásné, čisté. Co se to tu děje?
0: So they get the courage and they ask.
1: A tak sebrali odvahu a zeptali se.
0: Devi, who are you guys?
1: Devi, kdo pak jste?
0: I'm Ganga, this is Yamuna and this is Saraswati.
1: A ona říká, já jsem Ganga, tohle je Yamuna, to je Saraswati.
0: And they were like shocked.
1: A oni byli šokovaní.
0: They said, all of you people come every day, take a dip in the Ganges and with us. That's why we become all dirty from all your sins. And then we come to Gurudev and just the dust of his lotus feet purifies us completely.
1: A oni říkají, víte, my jsme ty svaté řeky a všechny ty hříchy, které z nás lidé smívají, ty nás takhle zašpiní, ale jenom díky dotyku prachu z guruových nohou se znova očistíme.
0: And then they see Lord Shiva coming with his, sitting on his nandi, doing a parikrama of the guru's hut and go, then Vishnu, Brahma and so on.
1: A pak viděli i pána Šivu na svém bíku Nandimu a Višnu, a jak tam přicházejí a dělají parikrama, to úctivé obcházení guruova domu.
0: That's why it is said guru charanome arsata tirathe, that in the lotus feet of Gurudev everyone, all god, all goddesses, all pilgrimages, everything is residing there.
1: A proto se říká, že u nohou Gurudeva a jsou všechna poutní místa, tam přebíhají všichni bohové.
0: And that's why we all are blessed.
1: Proto máme všichni požehnání.
0: To have Gurudev as Vishva Guruji.
1: Že máme Vishva Gurujiho za svého Gurudeva.
0: It is once in centuries that such a great guru is incarnated.
1: Je to jednou za stovky let, kdy se takový velký guru vtělí.
0: They don't come to this earth for themselves, they come for us.
1: nepřicházejí sem kvůli sobě, přicházejí pro nás.
0: And hopefully we are doing our job right to finally get to our ultimate goal of self-realization and get free from this circle of life and death.
1: A doufám, že i my splníme to své poslání a nakonec se dostaneme k seberealizaci, vystoupíme z toho koloběhu zrozování a smrti.
0: We're stuck in the cycle.
1: Jsme chyceni v tom koloběhu.
0: We are first in the mother's lap, then in the cradle, then back to the mother's lap, then back in the cradle.
1: Jako když z kolébky na klín matky a z klína do kolébky a z kolébky na klín.
0: We grow up a bit and then we are from the cradle, from the home to school, home, school, home, school.
1: Sotva povyrosteme, tak už zase je to jenom škola, domov, domov, škola, škola, domov.
0: Then we go work, home, work, home, work, home.
1: No a pak už je to zase jenom práce, domov, domov, práce, práce, domov.
0: Then comes.
1: A pak přijde.
0: Before hospital is one thing. Pension.
1: Pak přijde důchod.
0: Swamiji said, this is not pension, this is tension.
1: A Swamiji říká, to je slovníček v angličtině, to není důchod, to jsou starosti.
0: Because
1: to je napětí.
0: Then you start with hospital, home, hospital, home.
1: Protože pak to je nemocnice, domů, domů, nemocnice, nemocnice, domů.
0: And finally, what, after hospital, home, hospital, home, then what?
1: A potom, když je to jenom z nemocnice, domů, z domova do nemocnice, tak přijde co?
0: We die, no?
1: Umřeme.
0: And then we think we are free.
1: A najednou jsme volní.
0: Ne. Death and birth and death and birth and death.
1: A myslíme si, že už jsme volní, ale není to tak. Je ten koloběh pořád, je to zrození, smrt, smrt, zrození, zrození, smrt.
0: So to get out of this cycle of death and birth, we need a guru to guide us.
1: Ale k tomu, aby jsme se z tohohle koloběhu zrozování a smrti dostali, potřebujeme vedení Gurudeva.
0: Very happy to be here and slightly tired, jet lag.
1: Trošku unavený, mám jet lag, ale jsem šťastný, že jsem tady.
0: But happy to see all of you and I will be here till Guru Purnima.
1: Jsem rád, že vás tady všechny vidím, budu tady až do Guru Purnimy.
0: And I will be with Gurudev for Guru Purnima and then I come back.
1: Na Guru Purnový den budu s Gurudevem, poletím za Gurudevem a pak se vrátím zpátky.
0: So I'm leaving to India on the 8th and coming back on Saturday on the 12th, one day before you're here, we are celebrating Guru Purnima on the 13th. So either 13th morning, surely I'll be here, but I will be trying to come on 12th evening satsang also.
1: Takže odletím asi 7. a potom 12. se vrátím Guru Purnimu. Tady budeme oslavovat mezinárodní 13. tak buď 13. ráno nebo 12. ještě během dne se vrátím.
0: Enjoy your stay, enjoy the beautiful time and don't worry, this baggage which we all brought with us is outside waiting for you when you leave the ashram. Hopefully that baggage will get lighter.
1: Tak užijte si to tady, nebojte se, všechno to, co si sebou přitáhli, tady na vás počká venku, možná toho bude míň.
0: Whole year we were filling that baggage with tension, stress.
1: Celý rok jsme si balili to zavazadlo těch svých emocí, napětí a stresů, aby jsme se ho vzali sebou sem.
0: But when we come here, we leave the baggage outside.
1: Ale když přijdeme sem, tak ho necháme před dveřmi.
0: This is a different world, enjoy it.
1: Tady je to jiný svět, tady se můžete radovat.
0: Don't worry, no one will steal that baggage. That will be waiting.
1: Nebojte se, tohle vám to vaše zavazadlo těch problémů vám nikdo neukradne, to na vás počká.
0: But hopefully Gurudev takes all that baggage because happiness is his, sadness is his, then our tension is also his.
1: No a tak možná ale Gurudev vám ho vezme, protože to štěstí všechno je jeho, to neštěstí jeho, tak vlastně i ty problémy jsou jeho.
0: That's why we surrender in his lotus feet, everything is yours.
1: Proto se odevzdáváme u jeho lotosových nohou, o pane, všechno je tvoje.
0: We are his and he is ours. He is in our hearts and we are in his heart. Simple finish.
1: My jsme jeho, on je náš. My ho máme v srdci a on má v srdci nás.
0: Have a beautiful stay. Gurudev is very good. He's healthy. Everything is fine.
1: Gurudev je na tom dobře, je zdravý, všechno je v pořádku.
0: He is in Jadan.
1: Je teď v Jadanu.
0: And hopefully we see him soon here also.
1: A doufejme, že ho uvidíme i tady brzy.
0: Either now when I go back, he will come with me, or a little bit later we will see that, as you all know, we are living in the moment.
1: Třeba přijede se mnou a třeba přijede později, ale jak jsme si říkali, žijeme v přítomném okamžiku.
0: But if Gurudev is residing in all our hearts and he is omnipresent, everlasting, that means he is always with us, within us, here, everywhere.
1: Ale pokud říkáme, že Gurudeva máme v srdci a říkáme, že je všudy přítomný, tak potom je tady všude.

0: Hari Om. Dobrý večer. Ahoj, děti. No noise.
1: Ahoj, děti, žádný hluk.
0: Many bhajans, nice bhajans.
1: Mnoho krásných, hezkých bhajanů.
0: Very good. Thank you.
1: Moc dobře, děkujeme.
0: Well, today was the Swami Premananji.
1: Dneska Swami Premananji.
0: Should have spoken about Upanishad.
1: Měl promluvat o Upanishádách.
0: But somehow he was occupied with some work.
1: Ale měl něco jiného na práci.
0: That's why I'm late.
1: Proto jsem přišel pozdě.
0: But you had a nice bhajans.
1: Ale měli jste hezké bhajany.
0: All dear friends, brothers, sisters.
1: Všichni milí přátelé, bratři a sestry.
0: What makes happy our soul?
1: Co naši duši učiní šťastnou?
0: This is a very beautiful thought or a subject.
1: Co přináší štěstí naší duši? To je krásné téma.
0: And our dear Swami Premanandji.
1: A náš milý Swami Premanandji.
0: He is a very expert on that.
1: Je na to velký odborník.
0: But somehow he was in emergency.
1: Ale měl něco.
0: Occupied to help some soul.
1: Naléhavého zrovna pomáhal nějaké duši naléhavě.
0: So there are different kinds of happinesses.
1: A tak jsou různé druhy štěstí.
0: One is called kshanik sukh.
1: Jednomu se říká takto.
0: Kshanik sukh.
1: Kshanik sukh.
0: Kshanik means can be a second.
1: Kshanik znamená, že může být něco druhého.
0: Or some minutes.
1: Aha, nějaké vteřiny nebo minuty.
0: But then it disappears.
1: Ale pak to zmizí.
0: So again there is a suffering.
1: A znovu přijde utrpení.
0: Like a calf drinking milk from mother cow.
1: Jako když telátko pije mléko od matky krávy.
0: And just in the out of the mother cow, milk comes, and greedy person pulls the calf away and milks everything away.
1: Ale přijde nějaký chtivý člověk a nadojí se to mléko sám místo, aby ho nechal tomu telátku.
0: Doesn't matter whether calf or child or any have the rights to drink the milk from own mother at least.
1: Ať je to malé děťátko nebo malé telátko, všichni mají právo na mateřské mléko, aspoň ze začátku.
0: Now that jiva is unhappy, suffering.
1: A to jiva je teď nešťastné.
0: Now sometimes for temporary happiness.
1: Někdy kvůli dočasnému štěstí.
0: We are suffering lifelong.
1: Trpíme celý život.
0: In positive way or in negative way.
1: Pozitivně nebo negativně.
0: So that jiva is also unhappy.
1: A tak ten jiva je také nešťastný.
0: Another sukha or happiness.
1: A další sukha nebo štěstí.
0: The sukha has no translation in English and German. As far as I know.
1: Pojem sukha nemá žádný ekvivalent ani v angličtině, ani v němčině, pokud vím.
0: Suk and duk.
1: Je suk a duk.
0: So, duk means you can say pain.
1: Duk můžete přeložit jako bolest.
0: Any kind of pain is dukha.
1: Jakákoliv bolest je dukha.
0: When you give injection, then you said dukta hai?
1: Když vám doktor dává injekci, tak se zeptá.
0: Is the pain?
1: Duktahe, bolí to?
0: Is painful?
1: Bolí vás to?
0: But opposite to this, we don't have English word.
1: Ale opakem této bolesti vlastně není to sukha, není slovo.
0: Each and every entity.
1: Každičká bytost.
0: Carries the light of God.
1: V sobě nese Boží světlo.
0: And that light of the God is not for this body only, but for that soul.
1: A to Boží světlo se netýká jenom těla, ale týká se duše.
0: And that soul is a life.
1: Ta duše je život.
0: And life is a life.
1: A život je život.
0: There is no death.
1: Není žádná smrt.
0: Either there is a death or a life.
1: Buď je někde život nebo smrt.
0: And jiva. Jiva means the life.
1: A jiva znamená život.
0: Jivan.
1: Jivan.
0: Now the period of this time in this world, in this body, that is a temporary called jivan, the life.
1: Ten jakoby omezený život v konkrétním lidském těle nebo nějakém těle se nazývá jivan.
0: Jiva is the soul.
1: Jiva je duše.
0: Will always be life.
1: Ta bude neustále živá.
0: Jivan is a temporary given in the body.
1: A jivan je ten časově omezený život.
0: Body doesn't have pain.
1: Tělo nemá bolest.
0: But pain is coming connected with the jiva.
1: Bolest je spojená s tím jiva.
0: If we get anesthesias,
1: když nám dají anestézii,
0: body is there.
1: Tak tam tělo pořád je.
0: All elements are there.
1: Všechny prvky tam jsou.
0: But the major operation, but you don't feel any pain.
1: A oni vás operují a vy necítíte žádnou bolest.
0: That time somehow that consciousness which has the jiva is disconnected.
1: To vědomí, to jiva je jakoby odpojeno na tu chvíli.
0: But we are connected to this world with this body.
1: Ale s tímto světem jsme spojeni právě naším tělem.
0: And is it this body which is giving us experiences of sukha or dukha?
1: A je to právě toto tělo, které nám zprostředkovává zkušenost buď sukha nebo dukha.
0: Pain or pleasure.
1: Buď bolesti nebo něčeho příjemného.
0: Pain or without pain.
1: Něco s bolestí, něco bez bolesti.
0: So each and every entity.
1: A tak každá jednotlivá bytost
0: carries that light of the God, it means jiva.
1: Sebou nese to Boží světlo, to znamená jiva.
0: A very tiny creature which we can't see with our eyes.
1: I nepatrné stvoření, které očima ani nevidíme.
0: Is a jiva.
1: Je jiva.
0: And that jiva which is in you or in me,
1: a ten jiva, který je ve vás nebo ve mně,

0: You can't see even with magnified glass or telescope.
1: Toho neuvidíte ani pod lupou, ani pod mikroskopem, teleskopem.
0: That is a wonder.
1: To je zázrak.
0: If we will see the jiva,
1: to je takový div, kdybychom ho viděli,
0: we humans will attack and catch again.
1: Tak bychom se ho snažili chytit.
0: How the jivatma, the jiva enters in mother's body.
1: Jak to jivátma vstupuje do mateřského těla?
0: And how it again goes away from this body?
1: A jak pak znovu z těla odchází?
0: Mother don't know.
1: Matky to nevědí.
0: But he comes in.
1: Ale přesto do nich vstupuje.
0: When physical body develops, then she feels.
1: A když se rozvíjí to fyzické tělo, tak pak až to ta maminka cítí.
0: And we are all sitting near the ill bed.
1: A když sedíme u lůžka nemocného člověka,
0: we are holding hand of the person, our relatives.
1: Držíme ho za ruku, je to třeba náš příbuzný.
0: Someone is massaging leg.
1: Někdo mu masíruje nohy.
0: Someone is drying the head.
1: Někdo mu otírá pot z čela.
0: And we talk.
1: A mluvíme s ním.
0: But we can't stop that soul. Soul goes freely.
1: Ale tu duši nemůžeme zastavit. Ta duše odchází svobodně.
0: Nothing can create an obstacle.
1: Nic pro ní není překážkou.
0: It goes through fire.
1: Prochází ohněm.
0: When one is burned alive in the fire.
1: Někdo se může narodit zaživa v ohni.
0: The jiva goes out.
1: Aha, ne, když někdo schoří v ohni, tak jiva odejde.
0: If someone dies in the water, under the water,
1: když někdo zemře utonutím,
0: jiva doesn't die.
1: Ve vodě, tak jiva neumírá.
0: It goes.
1: Odchází.
0: So nothing can destroy that jiva.
1: Čili tohoto jivu nic nemůže zničit.
0: And that jiva have one desire.
1: A tento jiva má jediné přání.
0: Shuk.
1: A to je to suk.
0: Pleasure.
1: Aby to bylo příjemné.
0: Comfortable.
1: Pohodlné.
0: Happy.
1: Šťastné.
0: So each and every entity.
1: Tak každičké stvoření.
0: Shuk ko khojta hai. Searching that sukha.
1: A hledá toto sukha.
0: Shuk ki prapti or dukh ki nivrti. The achievement of sukha, happiness,
1: dosažení sukha, štěstí,
0: and removing all kinds of unpleasant.
1: A odstranění všeho, co je nepříjemné.
0: That is the nature.
1: Taková je příroda.
0: Quality.
1: Kvalita.
0: Of the jivatma.
1: Taková je přirozená kvalita jivatmy.
0: But with this jivatma.
1: Ale s tímto jivatmou.
0: Through these five elements.
1: Skrze těch pět prvků.
0: Creates the 10 indriyas.
1: Se vytváří 10 indrií.
0: Gyan indriya and karma indriya.
1: Gyan indriya a karma indriya.
0: Which these indriyas are taken care through the 10 pranas.
1: A o těch 10 indrií se stará 10 prán.
0: These are the pranas and upapranas.
1: A jsou to prány a upaprány.
0: And these pranas are taking energy from the universe.
1: A tyto prány si berou energii z vesmíru.
0: To protect the life, the jiva.
1: Aby ochraňovaly život, jivu.
0: But the wrong way of living.
1: Jenomže špatný způsob života.
0: And many things we are suffering.
1: A kvůli špatnému způsobu života trpíme.
0: Happiness and unhappiness.
1: Štěstí a neštěstí.
0: Is not in the body.
1: Není v těle.
0: It is in that jiva.
1: Je v tom jivovi, v jivě.
0: So, but when we turn towards the materialistic life.
1: Ale když se obrátíme k materiálnímu životu.
0: Where our bodies included.
1: Včetně našeho těla.
0: So we searching that happiness, the joy.
1: Tak hledáme štěstí v podobě radosti.
0: But the joy which we are searching.
1: Ale jakou radost to hledáme?
0: So joy of that joy.
1: Je to jakoby radost radosti.
0: Is less in joy.
1: Slovně

0: knih říčka v angličtině, tu si moc neužijeme.
1: Then more pain than the joy.
0: Z té pak budeme mít víc bolesti než radosti.
1: And this is in material world.
0: A to se týká.
1: Finally there is a disappointment.
0: Materiálního světa, nakonec tam stejně dojdeme ke zklamání.
1: Doesn't matter what it is.
0: Ať je to cokoliv.
1: Even you buy the best car.
0: I když si koupíte to nejlepší auto.
1: One day will be disappointed.
0: Jednoho dne pro vás bude zklamání.
1: And you will sell it.
0: A prodáte ho.
1: So even our car doesn't remain forever with us.
0: Ani naše auto s námi nezůstane věčně.
1: How do you expect from others?
0: Tak jak pak to můžete čekat od druhých?
1: Seasons are changing.
0: Roční období se mění.
1: Nature is changing.
0: Příroda se mění.
1: Disappointment is in reality not a disappointment.
0: Zklamání ve skutečnosti není zklamání.
1: It is the changing process.
0: Je to proces změn.
1: It is developing process.
0: Je to proces rozvoje.
1: If you remain on that one,
0: když zůstanete u toho jednoho,
1: then it is said,
0: tak pak se říká,
1: pani to chalta bhala pada gandela hoy, sadhu to ekant bhala, sadhu to ramta bhala, dagn lage koi. Pani to chalta bhala is the best is then water is flowing.
0: Nejlepší je voda, která teče.
1: As much as water flows, becomes pure, clean.
0: Dokud voda teče, tak tím zůstává čistá.
1: But if water remains somewhere stuck,
0: ale když někde zůstane, uvázne,
1: it becomes stink.
0: Tak začne zapáchat.
1: Similarly the sadhu.
0: Tak podobně sadhu.
1: The life of the sadhu, the aim of the initiation, sannyasa.
0: Cílem toho zasvěcení, sannyasi.
1: Shan means samsara.
0: San znamená samsára.
1: This world.
0: Tento svět.
1: Everything what it is there.
0: Všechno, co je tady.
1: What keeps you back?
0: Co vás odtahuje?
1: You goes to some other country.
0: Jdete do nějaké jiné země.
1: And then we are homesick.
0: A tam se vám stýská po domově.
1: Water is there also.
0: Vodu tam máte taky.
1: The sky is there also.
0: Nebe tam je taky.
1: Food is there.
0: Potrava,
1: earth is there.
0: Země tam je.
1: Good nature is there.
0: Hezká příroda.
1: But something makes you homesick.
0: Ale něco vám způsobuje to, že se vám stýská po domově.
1: That is attachment.
0: A to je připoutanost.
1: This is very hard to overcome.
0: To je velice těžké překonat.
1: This attachment.
0: Tuto připoutanost.
1: Is keeping us back.
0: A ta nás drží zpátky.
1: Like that farmer. Because of his tobacco pipe, he came back from the heaven.
0: Jako,
1: he said, quit the heaven because I don't have tobacco pipe, come back on the earth.
0: Jako ten farmář z toho příběhu, který kvůli dýmce nechtěl zůstat v nebi. Říkal, když tady nemůžu mít dýmku, tak to se radši vrátím zpátky na zem.
1: So even the beautiful path,
0: a tak i krásná cesta,
1: spiritual development,
0: duchovní rozvoj,
1: we quit it.
0: Odejdeme z krásné cesty a z možnosti duchovního rozvoje, zastavíme se.
1: Through some kusanga.
0: Kvůli určitému kusangu.
1: Through some blackmailings.
0: Kvůli nějakým černým myšlenkám.
1: You fell into the hole, but somebody holding your hand, they also, you pull them all inside.
0: Spadnete do černé díry a když vám někdo dává pomocnou ruku, tak ho tam ještě stáhnete sebou.
1: So find your path again.
0: Tak znovu najděte svou cestu.
1: Seek that path.
0: Podívejte se, kde je vaše cesta.
1: You know there is one nice film, old film, long ago.
0: Je jeden starý film.
1: And you know very good.
0: Dávno natočený a vy ho znáte.
1: It's a film about one seagull.
0: Je to film o jednom rackovi.
1: And there always that beautiful song is guiding.
0: A v tom filmu je taková krásná píseň.
1: To find thy way.
0: A v té písni se říká, nalezni svou cestu.
1: Find the way.
0: Nalezni cestu.
1: Other seagulls are sitting on the dirt and eating this and that and like this.
0: A ostatní rackové mezi tím posedávají někde a.
1: But one sit there but don't take anything and again takes the fly, again flying.
0: A berou se o jídlo, ale ten jeden tam jen tak sedí.

0: a je sám a pak vzlétne a letí.
1: Similarly the jiva.
0: A tak podobně jiva.
1: Have vairagya.
0: Má vairagya.
1: Would like to go.
0: Chtěl by jít.
1: But inside is attachment. This attachment is a prison, is a case.
0: Ale uvnitř zůstává připoutaný a ta připoutanost je jako vězení nebo jako klec.
1: You have in the case one bird.
0: Když máte v kleci ptáka.
1: The case is big, 2 by 2 meter or 3 by 3 meter.
0: Může to být veliká klec, 2x3 metry.
1: In our balcony.
0: Třeba na balkoně.
1: And this bird sees other birds flying free.
0: A ten ptáček vidí ostatní ptáky, jak létají svobodně.
1: But you love this bird and you present it.
0: Ale vy, protože toho ptáčka milujete, tak jste ho uvěznili.
1: So it is not ahimsa.
0: Čili to není ahimsa.
1: To prison the creatures in a small case.
0: Uvěznit nějaké zvíře v malé kleci.
1: Maybe there was a life prison in past life.
0: Možná procházel nějakým vězením na doživotí v minulosti a utekl.
1: So became a bird and you again put the life prison.
0: A tak se stal ptáčkem a znovu ho někdo uvěznil.
1: So this jiva journey.
0: A tak ta cesta toho jiva.
1: Sanyas.
0: Cesta sanyas.
1: Samsara.
0: Samsara.
1: This world.
0: Samsara.
1: Nas means detected.
0: A nás,
1: detest, sorry.
0: Nas znamená odpoutat se.
1: As long as you will not be detest,
0: dokud se neodpoutáte,
1: there will be attachment.
0: Tak budete připoutáni.
1: Then the jiva will again suffer.
0: A jiva bude znovu trpět.
1: Therefore, water should always flow.
0: Proto by voda měla stále téct.
1: And that sannyasi monk should always move.
0: A právě tak sannyasín mnich by měl být stále na cestě.
1: If stay on one place,
0: když zůstane na jednom místě,
1: then attachment will create, don't worry.
0: Tak nemusíte si dělat starosti o to, jestli se rozvine připoutanost.
1: So now you understand me?
0: Rozvine. Čili
1: why Swamiji is traveling so much?
0: Teď už mi rozumíte, proč ten Swamiji
1: he must take care of his body.
0: Tolik cestuje, teď si přece musí dát pozor na své tělo.
1: Who takes care of the body?
0: Kdo se stará o tělo?
1: Only the God.
0: Jenom Bůh.
1: As long as Mahaprabhuji gives energy, strength.
0: Dokud mi Mahaprabhuji bude dávat sílu, energii.
1: And one day when you will sit only at one place.
0: A až jednoho dne budete sedět jenom na jednom místě.
1: Then you are counting the days.
0: Pak počítáte dny.
1: Old.
0: Jste staří.
1: Hardly move.
0: Těžko se vám hýbe.
1: People come for darshan.
0: Lidé přicházejí pro darshan.
1: And said, oh, great master.
0: A říkají, oh, veliký mistře.
1: But still master has a body.
0: Ale ten mistr má pořád tělo.
1: And remembers different part of the world which you saw.
0: A vzpomíná na různé části světa, které kdy navštívil a viděl.
1: Would like to move again.
0: A rád by se znovu rozhýbal.
1: But the wings can't help.
0: Ale křídla mu už nepomáhají.
1: You try to stretch your wings.
0: Snažíte se roztáhnout
1: but
0: křídla.
1: But you make like this and your friend says, don't do it, relax.
0: Vypadá to
1: relax.
0: Takhle a přátelé vám pak řeknou,
1: so
0: ale
1: now that jiva knows,
0: buď v klidu a tak ten jiva ví,
1: prepare your journey again.
0: Že se chce znovu připravit na cestu.
1: So this is attachment.
0: Čili to je připoutanost.
1: Doesn't matter how ill we are.
0: Ať už jsme jakoliv nemocní.
1: We don't want to die.
0: Nechce se nám umřít.
1: So disappointment is in the world because this mrtyu loka is a disappointment.
0: Čili zklamání je v tomto světě, protože tato mrtyu loka je o zklamání.
1: And very first disappointment was God the Brahma, the creator.
0: První zklamání se týkalo Boha Brahmy.
1: When he is disappointed, what about us?
0: Stvořitele, a když ten se zklamal, tak co teprve my?
1: So, Mahaprabhuji said,
0: Mahaprabhuji řekl,
1: Sáč pakad bhaj sai, duniya mein apna koi nahi. This is a Mahamantra.
0: To je Mahamantra.
1: Sáč pakad bhaj sai, hold on truth.
0: Drž se pravdy.
1: Means remember prayer God.
0: To znamená mysli na Boha, modli se k Bohu.
1: Be sure
0: Buďte si jistí.
1: In this world nobody is yours.
0: Že v tomto světě není nikdo váš.
1: To whom we think is our.
0: O čem si myslíme, že je to naše?
1: We have to go away.

0: God.
1: A ona se říká, on je jako Bůh.
0: And your parents tell something that no.
1: A když proti tomu rodiče
0: vystoupí, life you were suppressing us.
1: Tak oni řeknou, ne, celý život jste nás.
0: You are the cause of our problems.
1: Potlačovali, vy jste způsobovali naše potíže.
0: Who put you from the wet cloth to the dry cloth?
1: Ale kdo vás přebaloval?
0: Who gave you eating, otherwise you will starve and die.
1: Kdo vás z mokrého dával do suchého, kdo vás krmil, jinak byste umřeli hlady.
0: And now you say like this to the parents.
1: A teď se říkáte tohle rodičům.
0: Destiny sees everything.
1: Osud vidí všechno.
0: But one day,
1: ale jednoho dne,
0: this very loving couple,
1: tento velmi zamilovaný pár,
0: suddenly said, I don't like and I want a divorce.
1: Najednou řekne, a já už tě nemám rád a chci se rozejít.
0: Look, that happiness, joy turns into the pain. Sukh turns into the dukkha.
1: Jak se to štěstí proměňuje v bolest. Sukha se proměňuje v dukkha.
0: You want to have one sukha.
1: Chcete mít jedno sukha.
0: And create dukkha for many.
1: A vytváříte dukkha pro mnohé další.
0: You create dukkha for your parents.
1: Zarmucujete tím rodiče,
0: friends,
1: přátelé,
0: your children,
1: vaše děti,
0: or no children.
1: A nebo žádné děti.
0: Think over what is this.
1: Přemýšlejte o tom, co to je.
0: What this Maya God have created.
1: Jakou to máju vytváří Bůh.
0: Therefore, as long as the body is given,
1: proto dokud máme dáno toto tělo,
0: we shall try to create sukha.
1: Tak bychom se měli snažit vytvářet
0: so
1: sukha.
0: That's called ananda.
1: Tomu se říká ananda.
0: But then is called maha ananda.
1: Ale pak je něco, čemu se říká maha ananda.
0: Param ananda.
1: Param ananda.
0: Param sukham.
1: Param sukham.
0: So maha ananda, that's called bliss.
1: A to je blaženost.
0: Divine bliss.
1: Božská blaženost.
0: And only ananda is a temporary worldly happiness.
1: A jenom ananda, to je to světské dočasné štěstí.
0: A thief goes to make a robbery in the bank.
1: Když zloděj chce vyloupit banku.
0: And he takes the money back.
1: Vezme si bak s penězi.
0: And runs away happily.
1: A šťastně utíká.
0: I have it.
1: Tak, dostal jsem to.
0: And
1: banko.
0: Running here and there and there.
1: A běží sem a tam.
0: On the fourth district street, end of the fourth street.
1: A na konci čtvrté ulice.
0: There is standing one car with a blue light.
1: Stojí auto s modrými světly.
0: That is the signal.
1: To je
0: the border of between sukha and dukha.
1: To je to jsou taková signální světla na hranicích mezi sukha a dukha.
0: So always we should search that param ananda.
1: Čili vždycky bychom měli hledat tu param ananda.
0: And that is jiva.
1: A to je to jiva.
0: Jiva is a never die.
1: Jiva, která nikdy neumírá.
0: And jivan has a limitation.
1: A jivan, ten má to omezení.
0: So this jiva.
1: Čili toto jiva.
0: Is like a drop of water on the hollow of our palm.
1: Je jako kapka vody na dlani.
0: And holding over the ocean.
1: Kterou držíte nad oceánem.
0: This drop is jiva.
1: Ta kapička je jiva.
0: And ocean is atma.
1: A oceán je atma.
0: So this jiva drop falls into the ocean.
1: Čili to jiva, ta kapička spadne do oceánu.
0: Now this jiva is not anymore existing as individual.
1: A to jiva pak už neexistuje jako individuum.
0: So this jiva becomes the Shiva.
1: Stává se Šivou.
0: And that's why we are all doing all the sadhanas and practices and prayers and humanitarian work and good work and this to become one, to attain the param ananda.
1: A proto my všichni se věnujeme meditacím, modlitbám, sádhaně, charitativní práci, dobrovolné práci, abychom se stali zajedno s tím param ananda.
0: And that's why this jiva.
1: A proto toto jiva
0: is looking to merge into Shiva.
1: Se snaží propojit se Šivou.
0: This jiva is calling.
1: Ta jiva volá.
0: Do you know me?
1: Znáš mě?
0: How?
1: Jak?

0: ಹರಿಓಂ. ಸೊ ದ ಜೀವ ದಿಸ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಫೈಂಡ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್.
1: Tak tedy jiva, toto jiva nachází nesmírný mír.
0: When praying.
1: Při modlitbě.
0: Many people time of prayer.
1: Mnoho lidí v době modlitby.
0: They begin to gain light.
1: Začnou zívat.
0: Why?
1: Proč?
0: Because jiva now finds such a peace.
1: Protože jiva nachází takový mír.
0: And body begins to reduce the old toxin.
1: A tělo se začne zbavovat starých toxinů.
0: When the child is crying.
1: Když dítě pláče.
0: And parents takes in the hand.
1: A rodiče ho vezmou do náruče.
0: Suddenly child is so peaceful.
1: Tak najednou to dítětko je tak v klidu.
0: And makes like this.
1: A začne takto dýchat.
0: Complain.
1: Stěžuje se.
0: And then relax.
1: A potom se uvolní.
0: Atma shanti. Param shanti.
1: A je to param shanti.
0: So jiva needs this peace.
1: Čili jiva potřebuje tento mír.
0: Japa tapasu ar pakshi pyari suvaru syam. Even animals and birds and they all, in their language, they also remember God.
1: Zvířata i ptáci ve svém jazyce pamatují na Boha.
0: Because where there is jiva,
1: protože tam, kde je jiva,
0: every creature is aware about God.
1: Tak každá taková bytost si je vědoma Boha.
0: Not in that way like we do.
1: Ne tak jako my.
0: But sabhi ko apna jeev pyara hai. Everyone loves or everyone's is dear to their jeeva. Their jeeva is dear to everyone.
1: Ale to jeeva je drahé všem, každém.
0: Is developing.
1: A rozvíjí se.
0: So saint, sant. Sanyasis.
1: A tak světec nebo sanyasin.
0: As old they get, they are getting upgrading.
1: Čím je starší, tak tím je vznosnější.
0: They live in the body.
1: Žijí v těle.
0: But their consciousness, their body is somewhere else.
1: Ale jejich vědomí už je někde jinde.
0: Sanyasi never retired.
1: Sanyasi není nikdy v důchodu.
0: Now there's a rumor going around all the bhaktas.
1: Teď je, se tak jako šušká mezi bhakty.
0: After the yagya, Swamiji will retire.
1: Že po yagye půjde Swamiji do důchodu.
0: So who will pay me the pension?
1: Ale kdo mi bude platit penzi?
0: Huh? And if I will not make yagya?
1: A když neudělám tu yagyu?
0: They will be disappointed.
1: Tak budou zklamen.
0: That he didn't retire.
1: Že jsem nešel do penze.
0: So if someone tells you this,
1: pokud vám to někdo
0: don't
1: řekne,
0: take serious.
1: Tak to neberte vážně.
0: On the day when I will retire, you need not to tell.
1: Až půjdu do penze, tak to nemusíte říkat.
0: But I am tired.
1: Ale je pravda, že jsem unaven.
0: But still not retired.
1: Ale do penze ještě nejdu. To je
0: I make you retire.
1: Slovní hřička v angličtině.
0: Okay, so I'm not tired. My tires have enough air still.
1: V pneumatikách mám ještě dost vzduchu, ještě jedu.
0: Tomorrow 11 o'clock again.
1: Čili zítra v 11 hodin
0: znovu. All dear brothers, sisters around the world.
1: Všichni milí bratři a sestry
0: po celém
1: světě, nedělejte
0: si. I will not retire.
1: Nedělejte si starosti, neodcházím do důchodu.
0: I have to give lot of blessings of Mahaprabhuji.
1: Musím vám předat spoustu požehnání Mahaprabhuji.
0: Aisa mera Satguru andar bole. Satguru Dev is speaking inside.
1: Sadguru Dev mluví vevnitř, uvnitř.
0: I was busy.
1: Měl jsem něco na práci.
0: And lot of international communications.
1: Měl jsem tak hodně mezinárodní komunikace.
0: And I was happy that Premananji is going to speak about Upanishad.
1: A byl jsem rád, že Premananji promluvá o Upanishadu.
0: So I was not prepared.
1: A tak jsem nebyl ani připraven.
0: I came relaxed inside.
1: Přišel jsem sem v pohodě.
0: But what you think?
1: Ale co si myslíte?
0: You can't speak.
1: O tom, co si myslíte,
0: and
1: o tom,
0: if you speak what you think,
1: nemůžete mluvit. A kdybyste mluvili o tom, na co myslíte,
0: it will be dry.
1: Tak by to bylo suché.
0: No tasteful.
1: Nemělo by to chuť žádnou.
0: So let it speak Gurudev within you.
1: A tak je dobré nechat mluvit Gurudevu zevnitř.
0: Sab ghat mera saiya, koi ghat khali na hai. In every heart, my God is dwelling.
1: V každém srdci sídlí můj Bůh.
0: Balihari už got go, but our adoration to that heart.
1: Ale úcta patří tomu srdci.
0: Pragat bole aaye that he appears and speaks.
1: Ve kterém se objeví a skrze které promlouvá.
0: This is the aim of our yoga teacher's training course.
1: A to je cílem toho výcviku učitelů jógy tady.
0: That in you spontaneously doesn't matter about what you have to speak.
1: Aby to z vás příštilo spontánně, ať už na jakékoliv téma.
0: Someone give a subject, speak about big toe.
1: Někdo vám dá třeba téma, promluv o palci na noze.
0: Yes, you will see what a subject, big toe.
1: A vy se budete dívat, co to je za téma, palec u nohy.
0: We gave you subject, now it's your problem.
1: Téma máte, teď je to na vás.
0: So we gave you the milk, how to take butter is your job.
1: Mléko jste dostali.

0: Swami Mumaheshwaranandjimu.
1: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
0: Om Namo Narayanam všem přítomným sannyasinům.
1: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
0: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo nás sledujete skrze Swamiji TV.
1: Very happy to see the hall again full.
0: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
1: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
0: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
1: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
0: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
1: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
0: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
1: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
0: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
1: That's why unity is very important.
0: Proto ta jednota je velmi důležitá.
1: Especially in the time where it is said viprit kale vinash buddhi, which means in times of despite and times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means it goes towards destruction.
0: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
1: And Kali Yuga is full of that.
0: A Kali Yuga je tohoto plná.
1: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Satyuga.
0: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty Shakti sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
1: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
0: Ale to je jenom tehdy, když vy šakty sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
1: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
0: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
1: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
0: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
1: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
0: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
1: But God gave us something which other creatures do not have.
0: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
1: Something in between our two ears.
0: A to něco je mezi našima ušima.
1: Which is?
0: A to je?
1: Brain, buddhi.
0: Mozek, buddhi.
1: You know why God gave us two ears?
0: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
1: Any guesses?
0: Zkuste si tipnout.
1: Put information in one and throw it out the second one, no?
0: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
1: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing. You take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
0: Ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
1: But most of the time we bypass the processing part.
0: Ale my často vynecháme to vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
1: That's why the awareness is missing in us.
0: Chybí nám vědomí, bdělost.
1: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
0: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
1: Or when we are sitting somewhere and then even

0: happens sometimes while driving, which is dangerous.
1: Sedíme, někdy se to stane dokonce, když řídíme auto.
0: That's a, I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that, and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
1: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
0: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
1: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
0: You just zone out and then you are not sleeping. You're wide awake, you're driving, you're overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
1: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
0: That's why awareness is very important.
1: Proto bdělost je velice důležitá.
0: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
1: Cokoliv, co děláme, mělo bychom to dělat vědomně, bděle.
0: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
1: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
0: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
1: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
0: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
1: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
0: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule, because we are leaving tomorrow.
1: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
0: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
1: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
0: How many of us are truly aware of what is happening around us?
1: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
0: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
1: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
0: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
1: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
0: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
1: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
0: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. I was like, yeah, yeah.
1: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře, dobře.
0: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
1: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
0: If we are studying, our focus on the studying.
1: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
0: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
1: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde.
0: Social media, everything other people handle, I'm much more free now. It feels much more relaxing.
1: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
0: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
1: Lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
0: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
1: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc si vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
0: You know what's the easiest technique to fall asleep?
1: Víte, jaká je nejsnazší technika, jak usnout?
0: Do meditation and mala.
1: Začít meditovat s málou.
0: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
1: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
0: Why? Because that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
1: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
0: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
1: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, to bdělost je důležitá.
0: Awareness towards the certain thing that we are doing.
1: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
0: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
1: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
0: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
1: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
0: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
1: A děláme to z bhava nebo to děláme jen aby to bylo?
0: Doesn't matter what.
1: Ať už je to cokoliv.
0: Because without bhava, that seva is incomplete.
1: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
0: Without the devotion,
1: bez oddanosti,
0: the bhakti, the sadhana is incomplete.
1: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
0: And without faith and understanding and surrenderness, it's also incomplete.
1: Bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
0: Because this mind is the one who is restless, not the body.
1: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
0: The atma is always in peace.
1: Atma je vždy v míru.
0: But the mind makes it restless.
1: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
0: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
1: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
0: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
1: Už celá sobota uplynula.
0: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
1: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
0: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
1: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle a já řeknu dobrá.
0: That's why I like less of planning and just going with the flow.
1: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
0: Because plans never work.
1: Protože ty plány nikdy nefungují.
0: I tried that a lot.
1: Zkusil jsem to hodně.
0: Planning trips, planning this, planning that.
1: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
0: And if things don't go according to plan, then.
1: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
0: Disappointment.
1: Pak přišlo zklamání.
0: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
1: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
0: But me personally, I go day by day.
1: Ale já osobně to beru den za dnem.
0: Because this is not permanent.
1: Protože tohle není trvalé.
0: Nothing is.
1: Nic není trvalé.
0: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
1: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
0: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
1: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
0: When do you all see each other?
1: kdy se jindy uvidíme všichni společně.
0: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is Trilki, is Jadan, it's Gurudev.
1: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš Gurudev.
0: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures, we still are woven in that same mala, like this beads, that we are these beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
1: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
0: And that's why unity is very important.
1: Proto jednota je velmi důležitá.
0: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
1: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
0: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
1: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
0: That's why being united and sticking together is really useful.
1: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
0: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
1: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
0: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
1: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
0: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
1: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
0: Four brothers go in different directions.
1: 4 bratři se rozejdou do různých stran.
0: Maybe see each other once a year for some festival.
1: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
0: In the house itself, everyone has their own rooms.
1: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
0: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know, kids wants to eat something else, they will just order on Volt. Done.
1: I když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Bolt.
0: The new Gen Z's will call it modernization.
1: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
0: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures, which we are forgetting.
1: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
0: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
1: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
0: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
1: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
0: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room, and the house was a little bit open.
1: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
0: Four of us.
1: Byli jsme tam 4.
0: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
1: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
0: Talked a bit.
1: Povídali si.
0: And the other place where I stayed next day or 2 days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
1: A potom další 2 dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
0: Narrow staircase going up, then more up, one room here, one room there, living room here in the closet.
1: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
0: We came back, all four of us in our rooms. We didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
1: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
0: So even the space where we are living, it should be open.
1: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
0: As many walls, that many barriers.
1: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
0: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
1: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
0: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
1: A tak když se každý žije, jsme odjinud a když se sjedem se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
0: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
1: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
0: Or anything. What holds us together is the love.
1: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
0: The bhava.
1: Ta bhava.
0: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
1: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
0: And if we can love someone else that much as much as we love ourselves, that also makes a change.
1: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
0: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
1: Ale to přijde jenom, až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
0: We accept ourselves and then we accept others.
1: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
0: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
1: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, svět je, celý svět je jedna rodina.
0: Why is it said ahimsa paramo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them. And where there is atma, there is paramatma.
1: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma a kde je atma, tam je paramatma.
0: Now this time is still very good.
1: A v této době je to ještě dobré.
0: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
1: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
0: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
1: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
0: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
1: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
0: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
1: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
0: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
1: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
0: And then what did Lord Krishna say?
1: A co říká pán Krishna?
0: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idamasya sajatmanam sajameham. When dharma is affected.
1: Říká, že když dharma ohrožena.
0: When dharma needs protection.
1: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
0: When dharma turns into adharma.
1: Když se dharma mění v adharmu.
0: Then I shall incarnate.
1: Tak potom se inkarnuje.
0: But who protects the dharma?
1: Ale kdo ochraňuje dharmu?
0: Us.
1: My.
0: Dharmo rakshati rakshatah. The one who protects dharma, dharma will protect that.
1: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
0: But if we all are adharmis, then what will happen?
1: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
0: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Shri Ram was known as.
1: A proto Bhagavan Shri Ram byl znám jako.
0: Dharamraj was also Yudhishthir and also Bhagwan Shri Ram. He was the one who was

0: protecting and holding dharma.
1: Jako dharmaráč neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
0: You know what's a darbar?
1: Víte, co je to darbar?
0: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
1: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
0: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
1: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
0: So in Ayodhya, Bhagwan Shri Ram had his Ram darbar.
1: A tak v Ayodhi měl i Shri Rama svůj Ram darbar.
0: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
1: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on, je, on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
0: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
1: A to je zase to, o čem jsem mluvil ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
0: Living and dedicating the life for others.
1: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
0: The king, the saint.
1: Král, světec.
0: Their own lives are not for themselves, it is for others.
1: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
0: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
1: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
0: Not much.
1: Ne moc.
0: For personal time, there is no personal time.
1: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
0: Even now, innerly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
1: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
0: Because our life is for all the people.
1: Protože jeho život je pro druhé.
0: That's how life is.
1: Tak, takový by měl být život.
0: So in the Rama Darbar, every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
1: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřebovat rozhodnout.
0: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagwan Shri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
1: A už byl jednoho dne večer, tak Rama poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
0: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagwan, all done, everyone are sorted for today.
1: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
0: But Bhagwan Ram knew everything, so no, there is still someone.
1: Ale Bhagwan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
0: Go check properly.
1: Jdi a pořádně to zkontroluj.
0: Lakshman goes outside and he sees a dog.
1: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
0: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
1: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
0: Did you come to see Bhagwan Ram?
1: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
0: Yes.
1: Ano.
0: Please come, he's waiting for you.
1: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
0: He goes inside and he bows down.
1: A on vejde, pokloní se.
0: Now don't ask me how did dogs talk at that time.
1: Neptejte se mě, jak se s tím psem domluvili v té době.
0: But at that time humans were huge, so anything is possible.
1: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
0: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
1: A stejně tak, jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
0: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
1: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
0: You see how good we are.
1: Víte, jak na tom jsme dobře.
0: But you can learn something from Shivji's family.
1: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
0: What is the mode of transport for Ganeshji?
1: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
0: Mouse.
1: Myška, myš.
0: What does Shivji have around his neck?
1: A co má Shivji kolem svého krku?
0: Snake.
1: Hada.
0: Snake likes mouse.
1: A had si pochutnává na myši.
0: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
1: Protože hadi loví hlavně myši.
0: Then what is the mode of transport of Kartikeya, the brother of Ganesh.
1: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
0: Hmm? Peacock.
1: Na pávovi.
0: Peacock likes snakes.
1: A pávy jedí rádi, jedí hady.
0: We know because we have peacocks in Jadan and we have snakes also in Jadan, so...
1: Máme pávy v Jadanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
0: Then, what is the mode of transport of Mata?
1: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
0: Hmm? Tiger, lion.
1: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
0: That one eats peacocks.
1: No a ten si rád pochutná na pávovi.
0: And the mode of transport of Shivji?
1: A na čem jezdí Shivji?
0: Nandi.
1: Na Nandim.
0: Also can be eaten by lion easily.
1: A i toho býka si uloví ten lev.
0: But still they all live in that same space together without harming each other.
1: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
0: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
1: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
0: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devtas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
1: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
0: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
1: To znamená Bůh všech bohů.
0: You know why?
1: A víte proč?
0: Because in every family there is one or two being worshipped.
1: Protože v každé rodině je jeden nebo dva.
0: Vishnuji, Lakshmiji, two.
1: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
0: Then you have Indra Bhagavan.
1: A máme Bhagavana Indru.
0: Then you have Agni, fire.
1: A Agniho, oheň.
0: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
1: A buď to uctíváme je samotné, nebo jako manžela a manželku.
0: But in Shivji's family, look.
1: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
0: Shivji is worshipped.
1: Uctíváme Shivu.
0: His wife Parvati is worshipped.
1: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
0: His son Gajananji is worshipped.
1: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
0: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
1: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
0: The nephews Shubh and Labh are worshipped.
1: Shubha Bhava, jeho příbuzní, jsou také uctíváni.
0: The brother of Ganesh, Kartikeya, is worshipped.
1: A jeho bratr Kartikeya je také uctíván.
0: Even the mode of transport of Shivji, Nandi, is worshipped.
1: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi, je uctíván.
0: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
1: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
0: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
1: A tak se můžeme poučit od Shivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
0: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
1: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít jak tak jako Shivova rodina.
0: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
1: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
0: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
1: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
0: So, Bhagavan Sri Rama then asked the dog, what do you want?
1: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
0: Justice, my lord.
1: Spravedlnost, pane.
0: What happened?
1: Co se stalo?
0: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
1: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
0: Bhagavan Sri Ram said, call the beggar here to my court.
1: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
0: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
1: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
0: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
1: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
0: Bhagavan Sri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
1: A pán Ráma se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
0: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had a animal human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
1: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, se neschodné zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
0: Bhagavan Sri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
1: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
0: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
1: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
0: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
1: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
0: So suddenly from having nothing, he had everything.
1: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
0: Being the main person, the main priest.
1: Stal se hlavním knězem.
0: Many perks come with that.
1: Mnoho obálek s ním přišlo.
0: He got an elephant, not a pope mobile.
1: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
0: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
1: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
0: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
1: A když dostane, se vám dostává víc, než jste čekali, víc, než potřebujete, tak co přichází?
0: Pride.
1: Pýcha.
0: Aham, me.
1: Aham, já.
0: Then the ministers and everyone question Bhagavan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
1: A ty ministři ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
0: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
1: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
0: They called the dog.
1: A tak si zavolali toho psa.
0: And they asked the dog, why did you give this punishment?
1: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
0: The dog said, Bhagavan, in my previous life, I was the priest of that temple.
1: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
0: And because of this ego boost,
1: a protože mi tak narostlo ego,
0: and my karmas,
1: a kvůli své karmě,
0: and what all I did,
1: a co všechno jsem udělal,
0: this is who I am.
1: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
0: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
1: A tomu žebrákovi to došlo a tak se pětým říkal, a takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
0: More than anything is forgiveness.
1: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
0: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
1: Když odpouštíme lidem, není to kvůli ním, ale kvůli sobě.
0: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
1: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
0: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
1: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
0: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
1: Nemusíte se na ně nutit do úsměvu, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
0: And then see and feel that peace which we get inside.
1: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
0: It's hard to forgive, I know. It's hard to forgive, I know.
1: Je těžké odpouštět.
0: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually slowly with time try to forgive them because that will bring peace within.
1: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
0: So then the dog forgived that priest.
1: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
0: And again, Raja Turang, back down to ground zero.
1: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
0: But still that beggar was much happier than being as a priest.
1: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
0: So as Bhagavan Sri Krishna said, karma karo, phal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
1: A tak, jak říká pán Krishna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
0: So today we discussed unity.
1: A tak dneska jsme mluvili o jednotě,
0: love,
1: o lásce,
0: forgiveness,
1: o odpouštění
0: and
1: a
0: devotion, surrenderness,
1: o danosti.
0: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin maheshago brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti ओ मलकुर्जि महादेव की देवात देव देवेश्वर महादेव की श्रीदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरजी सद्गुरुदेव भगवान की विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरजी गुरुदेव की जय सत्सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय आप सब भक्तों की हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू।

0: Shri Swami Madhavananda Ji Satagurudeva Ki Jai Vishwaguru Mahamandaleshwar Shri Swami Maheshwarananji Gurudeva Ki Jai.
1: Pranam Gurudev, Hari Om, dear friends.
2: Gurudev, Hari Om, drazí přátelé.
3: Thank you.
1: We will slowly start with the practice.
2: A pomalu začneme se cvičením.
1: And I promise I will try that is easy.
2: Slibuji, že se pokusím, aby to bylo snadné.
1: And also we will practice in the standing position.
2: A budeme cvičit ve stoje.
1: For practice we need also come near, you see how many places here.
2: Pojďte i sem, tady vepředu je místo. Pokud se nevejdete, pojďte sem dopředu.
1: Come.
2: I lidé, kdo jsou vzadu, můžete přijít, pokud se nevejdete, tady vepředu je
1: yes,
2: místo.
1: Please.
2: Prosím, tak, abyste měli dost prostoru, tady je místo.
1: Little more, please, come.
2: Pojďte ještě trošku dopředu.
1: We have a lot of space.
2: Mám místa je tu dost.

0: coming slowly inside in our inner space.
1: Cvičíme tak, abychom postupně svou pozornost vedli k sobě, sami do sebe, do svého vnitřního prostoru.
0: We practice and we try, please little silence.
1: Prosím yes. O klid, prosím o klid.
0: Okay. We practice asanas and we practice yoga.
1: Cvičíme asany, cvičíme jogu.
0: For calming down our mind.
1: Abychom sklidnili svou mysl.
0: To make that we feel inner peace.
1: Abychom přišli k tomu, že cítíme vnitřní mír.
0: And everything what we are practicing is on that way to calm down, to relax, to feel our whole body and all the time be aware of each movement.
1: A proto cvičíme tak, abychom si uvolňovali, uvědomovali své tělo, vnímali sami sebe a vnímali každý pohyb.
0: Not just a practice.
1: Není to jen cvičení.
0: But try that all the time we are aware of each movement.
1: Ale buďte si vždycky vědomí, bdělí každého pohybu.
0: Now stand in the position, little separate your foot.
1: Stoupněte si do stoje, nohy jsou mírně od sebe.
0: Relax your hands.
1: Uvolněte paže.
0: Arms. What I said, legs. Aha, okay.
1: Uvolněte paže.
0: Hands, arms. Upper part of body, relax.
1: Horní část těla.
0: Relax.
1: Uvolněte se.
0: Like in Ananda Asan.
1: Jako v Ananda Asaně.
0: We try to relax whole body.
1: Pokuste se uvolnit celé tělo.
0: And also we try to feel how we are feeling
1: in the body. Jak se cítíte, co vnímáte ve svém těle.
0: In the mind, emotion,
1: emoce.
0: Just try to observe yourself.
1: Jenom pozorujte sami sebe.
0: We talk in this last 6 weeks lot of about mauna.
1: Za těch 6 týdnů se mnohokrát mluvili o tom, co je to mauna.
0: But mauna is not only that you are not talk.
1: Ale mauna není jenom to, že nemluvíte.
0: Antar mauna is more important.
1: Antar mauna je důležitější.
0: To little stop this inner dialogue.
1: Zastavit takový ten vnitřní dialog.
0: And all the time quarreling.
1: To vnitřní rozpravy.
0: Just relax.
1: Jenom se uvolněte.
0: Now we will slowly stretch our body.
1: A nyní budeme pomalu protahovat svoje tělo.
0: Interlock your fingers.
1: Propleťte si prsty.
0: And put on your head.
1: A dejte si je na hlavu.
0: Inhale,
1: nádech,
0: stretch and go up.
1: Propínáme se, jdeme nahoru,
0: toes,
1: na špičky,
0: more.
1: Ještě trošku
0: and exhale.
1: A výdech.
0: Two,
1: dva,
0: stretch,
1: propnutí,
0: more up,
1: ještě víc
0: exhale,
1: nahoru a výdech.
0: But when you stretch your body, try not to go with the pelvis back.
1: Ale když protahujete tělo, tak dávejte si pozor na pánev, aby jste ji nešla dozadu pánev. Za tři nahoru. Propněte se nahoru.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Relax.
1: Uvolníme se.
0: Also on every class we talk about breathing.
1: V každé lekci mluvíme o dýchání.
0: Because breathing is one of the most important thing.
1: Protože to je jedna z nejdůležitějších věcí.
0: Put one palm on your navel.
1: Dejte si jednu dlaň na
0: feel that you are relax

0: your abdomen.
1: A uvolněte svoje břicho. Cítě, uvolněte.
0: Nice, relax.
1: Vnímejte, jak máte uvolněné břicho. Příjemně uvolněné.
0: Not this. It's only few centimeters.
1: Ne, jenom trošku na pár centimetrů, ale opravdu
0: but
1: uvolněné.
0: Deep inside should be relaxed.
1: Všechno i do hloubky by mělo být uvolněné.
0: And now try to be aware that with inhalation your abdomen become big.
1: Vnímejte, jak s nádechem se vaše břicho zvětšuje.
0: And with exhalation slowly go down.
1: A s výdechem zase vrací.

0: without knowing how to breathe,
1: pokud nevíme, jak dýchat,
0: no asana will be correct in a good way practice. We need for every asana know to breathe nicely with a complete yoga breathing.
1: Nezacvičíme žádnou asanu úplně dobře. Ke všem asanám potřebujeme znát, jak správně dýchat plným jogovým dechem.
0: For our life we also need to know how to breathe.
1: I pro celý náš život potřebujeme vědět, jak dýchat.
0: Now feel this middle part.
1: Nyní vnímejte tu střední oblast hrudníku.
0: We hear many times from Vishva Guruji that when we was born in that time we got a number of inhalation and exhalation.
1: Často slýcháváme ten příměr, že když jsme se narodili, máme předem určený počet nádechů a výdechů.
0: That is in a symbolical way, of course. In symbolical way.
1: Ale samozřejmě to je symbolické.
0: And when we use last inhale with exhalation, we will go.
1: A když využijeme ten poslední nádech, tak s výdechem už odejdeme.
0: What means if we are breathing short and quick?
1: To znamená, pokud dýcháme krátce a rychle.
0: Only with clavicular area. Now be aware of this. That with inhalation this is going up and with exhalation down.
1: To znamená, jenom v téhle oblasti se ten dech projevuje nahoru
0: and
1: dolů.
0: And try that is your thoracal area is without movements.
1: Snažte se, abyste nehýbali teď hrudníkem.
0: If we breathe only with this upper part, we will be in the stress.
1: Pokud dýcháme tím podklíčkovým dýcháním, tak to přinese stres.
0: We will go to the depression.
1: Přinese to deprese.
0: Less energy.
1: Méně energie.
0: And our life will be not so relaxed.
1: A náš život nebude tak uvolněný.
0: And now relax hands.
1: Tak si uvolněte ruce.
0: And next.
1: Další.
0: We will try connect these three abdomen, middle part and clavicular in the one.
1: A nyní spojíme to břišní, hrudní a podkličkové dýchání v jedno.
0: Inhale abdomen.
1: Nádech do podbřišku.
0: Middle part.
1: Do hrudníku.
0: And clavicular.
1: A do podklíčku.
0: You may come little further.
1: Můžete klidně o krok dopředu.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Clavicular, middle.
1: Podklíčky, hrudník.
0: And abdomen.
1: A břicho.
0: And continue in your own rhythm.
1: Pokračujte vlastním tempem, ve vlastním rytmu.
0: Why is breathing so important?
1: Proč je dýchání tak důležité?
0: I don't know how is in on your language.
1: Nevím, jak je to ve vašem jazyce.
0: But I think that we are Slavic language mostly here. And we said that you must live with the full lungs, plných pluč.
1: A ve Slovensku, nevím, jak ve slovensky říkáme, že musíte žít na plné plíce.
0: When you live, because it's too much people, huh?
2: No.
1: Teď to není v pořádku.
2: No. All should go like this. And then you are going one foot and then it's going to go in. Yeah. Go directly.
0: Slowly inhale.
1: Nádech společně všichni.
2: And you stay there, okay?
0: Little kumbha.
2: For a cent.
1: Zadržíme dech. Kumbha.
2: And then again go.
0: And exhale.
2: Yes. Oho, now it's been new ho gaya. Yes. One.
1: Jedna.
2: I'm looking always.
1: A já to sleduju všechno.
2: Yes, I'm looking always who's doing.
1: Já to sleduju, jak to cvičíte.
0: Little kumbok.
1: Troška zádrž.
0: And exhale.
2: Yes.
0: And, I wait for you.
2: Yeah. You should sit.
0: Ah, okay.
2: Till there.
0: Inhale.
2: Yes.
1: Nádech.
2: And all is, when then all is there here, yes.
1: Budeme všichni
2: nahoře. Then say it again.
0: Yes.
1: Potom říkáme výdech.
2: Yes.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Also breathing on this way that when you are inhale you have short kumbhak.
1: A pokud
0: it's
1: po
0: nás very important.
1: Je důležitá ta zádrž, ten krátký kumbhak.
2: We were they were eating today.
1: A dneska už jste po večeři.
2: And then in the stomach, that's why he knows that he will sit down and like this.
1: Proto,
2: so he's a master, very best.
1: Proto ví, jaká cvičení dělá, on to je to mistr.
0: And now we will also little make movements with shoulders.
1: Nyní zapojíme do pohybu ramena.
0: Put the fingers on the shoulders.
1: Dáme si prsty na ramena.
0: Also together try.
1: A budeme cvičit společně.
0: And now inhale.
1: S nádechem.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Two.
1: Dva.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And now backward.
1: A na opačnou
0: inhale.
1: Stranu. Nádech.
0: Up.
1: Nahoru.
0: Feel the stretching of the muscles.
1: Vnímejte protažení
0: svalů.
1: And exhale. A výdech.
0: Two.
1: Dva.
2: It's very nice. He's doing very good. Go ahead, please.
0: And once more.
2: Yeah. Good.
0: Inhale.
1: No.
2: So that I tell you tomorrow and every five times
0: relax.
2: That he will give you like this and they will practice that like this, yeah?
1: Vždycky vám říkám, abyste
2: they are from řídili, many countries you are, yeah?
1: Nemá pokyny, jak to máme cvičit, jste tu z mnoha zemí.
2: But you should give this what he give very nice he give. So in other countries, people there you are, and there you should also always do like this. Whole countries we will be very okay. Yeah, sure, please.
1: Když pak budete to učit v těch svých zemích, tak to učte přesně tak, jak vám to tady Vivek Puri ukazuje, aby to bylo, abyste to učili dobře.
0: Now interlock your fingers.
1: Propleťte si prsty.
0: And when we are going left and right.
1: A když půjdeme zleva doprava.
0: First, not in this position.
1: Zaprvé ne takhle.
0: But try.
1: Ale snažte se
0: open.
1: Tohleto. Otevřený hrudník.
0: Second, not pelvis back, because ne. You don't have pain.
1: Ne, nemějte pánev podsazenou dozadu,
0: and third,
1: to bolelo.
0: Not going left and right. With the
1: za třetí
0: pelvis.
1: Nehýbeme pánví zleva
0: try
1: doprava.
0: To be till here without movements.
1: Až do pasu se snažte být nehybní.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And on the right side exhale.
1: A na pravou stranu s výdechem.
0: I will go with your right. Inhale, but nádech. Try that your elbows is back.
1: Snažte se lokty držet dozadu.
0: Exhale.
1: Výdech.

0: second round.
1: Stranu.
0: Back, inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And third round.
1: A třetí
0: kolo. Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And relax.
1: A uvolněte se.
0: Breathe normally.
1: Dýchejte normálně.
0: Feel this thoracal area.
1: Vnímejte oblast hrudníku.
0: And we will do Pavan Muktasan.
1: Zacvičíme Pavan Muktasanu.
0: We know that we have three variations on the from Anandasan, from Dandasan and also from standing.
1: Víte, že máme tři varianty z Ananda Asany, z Danda Asany a taky ve stoje.
0: When you are in this position,
1: jste v téhle pozici,
0: try go with your leg up,
1: spustit nohou nahoru,
0: and not just press, because it's not possible to press, because hip joints is not able to go back.
1: Nemůžete jen tak prostě zatlačit na kolena, protože kyčel nemůže dozadu.
0: Go up, up, up,
1: ale jdeme
0: up,
1: nahoru, nahoru, nahoru.
0: And remain in this position.
1: A zůstaňte v téhle pozici.
0: And inhale.
1: A v nádech.
0: Now we will go together.
1: Tak budeme cvičit společně.
0: It's excellent for balance.
1: Je to skvělé na rovnováhu.
0: For concentration. For strengthening muscles in your body.
1: Posílení svalů celého těla.
0: And plus is excellent for your this groin and you will feel psoas muscle.
1: A také na bederní svaly a oblast pánve.
0: Together we will go first in the right leg.
1: Tak společně nejdřív pravou nohou.
0: Here is inhale.
1: Takže nádech.
0: And exhale.
1: A s výdechem.
0: Go up.
1: Jdeme koleno nahoru.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two,
1: dva,
0: up,
1: nahoru,
0: inhale,
1: nádech,
0: three,
1: tři,
0: inhale,
1: nádech,
0: four,
1: čtyři,
0: inhale,
1: nádech,
0: five,
1: pět,
0: inhale,
1: nádech,
0: and six,
1: a šest.
0: Inhale,
1: nádech,
0: and breathe normally.
1: A dýcháme normálně.
0: Feel circulation in your legs.
1: Vnímejte krevní oběh v nohách.
0: And when we are standing, try not to lock your knee.
1: Snažte se mít uvolněná kolena.
0: Try that is straight your legs, but not on other side.
1: Kolena jsou napnutá, ale ne, aby byla v tenzi.
0: Feel, be aware of your body.
1: Vnímejte své tělo.
0: Be aware of your breathing.
1: Vnímejte svůj dech.
0: And still is summer.
1: Ještě
0: and we will little swim.
1: Máme léto, tak si půjdeme zaplavat.
0: But short.
1: Ale krátce.
0: It is excellent for strengthening the muscles.
1: Je to skvělé na posílení těchto svalů.
0: It is good for your shoulders.
1: Dobré na ramena.
0: And also for breathing.
1: A na dech, také na dýchání.
0: Because it's very important after whole day in some of these movements, position.
1: Celý den jsme v téhle pozici.
0: To again get a good position.
1: Znova si srovnat tu pozici.
0: Because position of body is very important.
1: to, v jaké máme tělo, jak máme tělo nastavené, je důležité.
0: First, because your inner thoughts, feelings is reflecting on your body.
1: Protože vaše vnitřní pocity a myšlenky se promítají do vašeho těla.
0: And when you are with less confidence, self-confidence and without strength and all this, you are...
1: Když nemáte sebedůvěru, nemáte sílu, tak jste takhle.
0: You are in the position poor me.
1: Jste já chudáček.
0: You know, adolescent.
1: Víte, ty mladíci.
0: Yes. And what to do?
1: So
0: because
2: we
0: that is the
2: like
0: we are not.
2: Our whole people we yeah. are not like
0: because
2: this.
0: We are practicing
2: yes.
0: yoga
2: yes.
0: in daily life.
1: Yes. We are all very good. Cvičíme jogu v denní životě.
2: We are not like
1: this. My nejsme takhle.
0: And because we have inner strength.
1: Protože my máme vnitřní sílu.
0: And swimming is excellent for that inner.
1: To cvičení plavání je to na tohle skvělé.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Inhale, inhale.
1: Ještě s nádechem.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Like swimming. Two.
1: Jako plavání. Dva.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Three.
1: Tři.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And now we will swim in the backward.
1: A teď budeme plavat opačně.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Two.
1: A.
0: Exhale.
1: Dech.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: And five.
1: A pět.
0: And relax. You may feel all these muscles.
1: A uvolníme svaly.
0: Now we will another variation.
1: A budeme cvičit další variantu.
0: But try not to make on this way.
1: Ale ne takhle.
0: Try that you are straight.
1: Snažte se držet zpřímeně.
0: And when you do this movement,
1: když děláte tenhle pohyb,
0: try nicely, without so much.
1: Ne, aby to bylo také do stran.
2: Aeroplane.
3: Helikopter.
2: Yeah.
1: Jako helikoptéra.
0: And it's excellent also for the place between shoulder blades.
1: Je to také upravuje pozici lopatek a ramen.
0: And now backward.
1: A nyní na druhou stranu.

0: Okay, and relax. Be aware of shoulders.
1: Vnímejte své ramena.
0: Be aware of these muscles here.
1: Vnímejte tyhle svaly.
0: About your breathing, be aware.
1: Uvědomte si, jak dýcháte.
0: You may feel that your heartbeat is little quicker.
1: Možná vnímáte, že vám trošku rychleji tluče srdce.
0: And today we will look bhakti, yes, dancing.
1: Dneska se podíváme na, uvidíme, jak bhakti tancuje.
0: And for dance we need strong muscles.
1: A na tanec potřebujete silné svaly.
0: Little separate your legs.
1: Trošku rozkročte nohy.
0: And we will go put the your palms on the hips.
1: A dejte si dlaně na boky.
0: And slowly we will go on the one side.
1: Pomaličku jdeme na jednu stranu.
0: But straight your body.
1: Ale vzpřímený.
0: Little more separate.
1: Krupě vzpřímený.
0: In.
1: A víte, máme.
0: No.
1: Protože máte břicho plné jídla, tak se automaticky se skrčujete, tak se narovnejte. A on vám přesně říká, abyste to měli hezky zpřímený trup a ne takhle pánev dopředu. Já v tom nejsem tak dobrý a Vivek Puri to dělá velice dobře.
0: Up.
1: Nahoru, do středu.
0: On the other side.
1: Na druhou stranu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Feel muscles.
1: Vnímejte ty svaly.
0: Up.
1: Nahoru, nahoru.
0: Down.
1: A dolů.
2: It's very good, very good. All are very practiced.
1: Všichni to cvičíte velice dobře.
2: I am also
1: já to vnímám. Já se z toho cítím lépe.
0: And once more. That is the beauty of yoga in daily life. You are just watching and you have benefit.
1: Yoga, to je krása v yoga, kde stačí se jen dívat a už vás, to na vás působí.
2: And he came from the ashram, from this and he was really very,
1: on přijel až ze svého ášramu a celou dobu to tady pěkně vede a nic si za to neřekl.
0: And relax now.
1: A uvolněte se.
2: And he's coming to eat him and then go and get the thing.
1: Jenom si zajde na jídlo a nic jiného nechce.
0: Now one asana more.
1: A ještě jedna asana.
0: And it's excellent for, but if you have problem with your knees, do not practice this.
1: Je výtečná, ale pokud máte problémy s koleny, tak necvičte.
0: But try Mandukyasana. Just
1: Mandukyasana.
0: Maybe a little relax. If you
2: That's
0: have problem,
2: good.
0: If you have any problem, just sit.
1: Pokud máte problémy, tak si jenom sedněte.
0: And you may do butterfly.
1: A můžete cvičit motýlka.
2: So I tell you one. Hello, mister.
0: Yes.
2: We are not sitting in the toilet. We are not going to the toilet.
1: Není to jako, když si sedáte na záchod.
2: But.
1: Ale.
2: He makes a difference.
1: Ale on to udělá trošku jinak. A to je velice dobře. A když teda jdete na záchod, tak je nejlepší v téhle pozici. Ale teď o tom nebudeme mluvit. Ale já vám chci říct, pokud mi porozumíte, dobře, ale když ne, tak ne. Řeknete mi? Když tak mi řeknete. Vidíte, jak krásně sedí. Ale ještě nic nepřišlo ještě. Já bych to taky dělal, nebych problémy potom se narovnat zase. Chci vám něco říct.
2: If you know that, then you know that they go toilet like this. Yes, everything that when all over, then go there.
1: A víte, že když vy chodíte na ty vaše záchody, tak tam z nich se lépe vstává, ale zase není to tak jednoduché. On mi to neříkal dopředu. Jednou jsem mu řekl, zítra už odjíždíme. A odpoledne jsem odpočíval. A pak jsem zašel za ním, mysli jsem si na něj vzpomněl. Jak to bude? A tak mi dali potom šál.
0: Sit.
1: Posaďte se.
0: And little butterfly.
1: A budem cít motýlka.
0: Stay. Okay.
1: Tak ne, tak máme zůstat v té pozici.
2: So, we don't think something not good, okay?
1: A tak nemyslete, že to myslím nějak špatně?
2: So, when we are all, they are giving us, you know? So I am sitting here. And I want to have water. Yeah?
1: A máte vodu?
2: Otherwise, water I have to drink, no?
1: Jinak voda je na pití.
2: Yeah. So this is very great.
1: To je dobře.
2: It is so full.
1: Je takhle plný vody.
2: Yeah? And how I will tell you.
1: A teď, co s tím?
2: Look, you can see how clean it.
1: Yeah? Vidíte, jak je plný?
2: Yeah.
1: Jo?
2: So I just take it like this.
1: A tak já se takhle napiju, až je to prázdné.
2: Where is that?
1: A kde to je? Kam se poděla ta voda?
2: It was inside.
1: Opravdu, když tam byla ta voda.
2: Then is right.
1: Pak je to dobře.
2: So I want to say something. If you
3: allow.
1: Chtěl bych vám něco říct, pokud se vás to nedotkne, pokud dovolíte.
2: So that we can give him chocolate.
1: Můžeme mu dát čokoládu.
2: Or something.
1: Nebo nějaký dár, něco. Nějakou pozornost.
2: Or some track. Or some dick.
1: Nějaké oříšky nebo
2: but
1: něco.
2: What should we do so many? So I want. If you all want, and I would be the like telling like this.
1: Pokud všichni mi dovolíte, tak bych takto vás prosím.
2: Yes, it is real, a reality.
1: Je to tak, je to skutečnost.
2: That somebody is going in a good way, and this then say, oh yes, sir. Yeah.
1: Tak to, když prosíte, říkáte, ano, prosím.
2: So we do like this then.
1: A tak tohle budeme dělat při tom cvičení.
2: No, no.
1: Tak.
2: You are.
1: Takže zpátky do mandukya asany a teď, jako když někoho prosíte, ještě nemáme, ještě nemáme pohov. Tak teď, jako když o něco prosíte.
2: And I said, it's not a jokes.
1: A není to jen tak vtípek nějaký.
0: Okay. They are going tomorrow.
1: Někdo zítra odjíždí. On tady byl vlastně celou tu dobu a nic vlastně nechtěl, jenom jídlo si tu bral.
0: I give you my heart, in my heart.
1: A tak já ze srdce.
0: And you heart also.
1: A i z vašich srdcí.
0: So whatever you have or not.
1: Ať už něco máte nebo ne.
0: We cannot like chocolate, not this, then not this.
1: Nemáte vždycky nějakou čokoládu, něco.
0: So I said some any money.
1: A tak já jsem říkal, tak nějaké peníze, přispějte yeah. nějaké peníze.
0: So if we can give him some what you got.
1: Pokud máte něco.
0: Yeah, very nice.
1: Pokud máte nějak něco, co byste mu přispěli.
0: And that we will all learn in a time with him.
1: Please.
0: Please.
1: Sbírku a poprosili please. Bychom, aby ho přijal, tak
0: please.
1: To bychom
0: help
1: prosili.
0: Us and give it.
1: Děkujeme za tu pomoc a přijmi okay. to.
0: You see, my stomach is very big also like this, yeah?
1: Vidíte, já mám taky veliké bříško.
0: But it has gone like this.
1: Ale i tak se snažím stát zpřímeně.
0: You know that?
1: Vidí, všímáte si toho?
0: But you know, don't you, I do everything like this. And then many things I'm doing like this.
1: Ale víte i taky, když...
0: Okay. So, then you sit nice.
1: A tak seďte, pěkně se posaďte.
0: Very nice.
1: Velice dobře.

0: Good morning, all dear sisters, brothers.
1: Dobré ráno, všechny drahé sestry a drazí bratři.
0: All bhaktas throughout the world.
1: Všichni bhaktové po celém světě.
0: All practitioners of the yoga and daily life and all others yoga.
1: Všichni cvičenci. Jogi v denním životě a všichni ostatní cvičenci z ostatních jog.
0: Every yoga teachers.
1: Všichni jogoví cvičitelé.
0: And many gurus, great saints.
1: A mnozí guruové, velcí svědci.
0: They are very, very divine and they are awakened up now. All other great saints, all yogis, and we are very happy about that we have to come forward.
1: A všichni božtí svědci, kteří jsou teď probuzení, všichni jogíni, a jsme velice šťastní, že můžeme
0: and
1: tady pokračovat dál.
0: And so around the whole world, the great spiritual people, they have feelings to do something now in this new year.
1: A tak po celém světě velcí duchovní lidé mají tu touhu teď něco udělat dobrého.
0: This year was very good, but for certain things not good.
1: Tento rok byl velice dobrý, ale kvůli některým věcem ne za stolik.
0: And this is that why in this year is chosen for us.
1: A to je proč v tomto roce.
0: Without country, without religions, without all path of wherever we are.
1: Bez země, bez náboženství, bez toho, kde jsme.

0: why this corona chose only humans?
1: Proč si tato nemoc korona vybrala pouze lidi?
0: Other creatures are also the creatures.
1: Ostatní stvoření jsou také stvoření.
0: They are living.
1: Žijí.
0: They have the same elements.
1: Mají ty stejné prvky.
0: Like body.
1: Jako tělo.
0: The mind.
1: Mysl.
0: The all pranas.
1: Všechny prány.
0: Anamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, vigyanamaya kosha and anandamaya kosha.
1: Všechny tyto.
0: God has given this not only to the humans.
1: Bůh toto všechno dal nejen lidem.
0: But to all creatures.
1: Ale všem stvořením.
0: Even the tiny creature like ants for example.
1: I těm malým tvorečkům jako například mravencům.
0: And they have knowledge many things.
1: A oni také mají mnohé poznání.
0: Only they don't have power to do something.
1: Pouze
0: except live, drink, etc.
1: A oni nemají sílu vykonat něco dalšího než jíst, spát a tak dál.
0: But on this earth and our earth we all know is living earth.
1: Ale tato planeta, naše země, víme, že je živoucí planeta.
0: This is our mother.
1: Je to naše matka.
0: And our father.
1: A náš otec.
0: Our life.
1: Náš život.
0: And all living one. Now, why this corona attacked only to humans?
1: Je živoucí. A teď proč tato korona zaútočila pouze na lidi?
0: Many people, many countries, languages, religions, no religions, but why?
1: Mnoho lidí z různých zemí, ať s vírou nebo bez víry, ale proč?
0: According to the real yogas,
1: podle skutečné jogy,
0: means that teacher or guru,
1: znamená, že učitel neboli guru,
0: to them came the students.
1: K ním přijdou ti studenti, žáci.
0: For yoga.
1: Proto, aby se učili jogu.
0: And that's not only asanas and pranayams and relaxation.
1: A to nejsou jenom asány, pranayama a relaxace.
0: But it is more than what we think.
1: Ale je to víc, než si myslíme.
0: Why this attack in this century, how many people had a disease? There was also for the cow's disease, chicken disease, the other's disease attacked to the humans.
1: A proč v tomto století byly i jiné choroby, jako ptačí chřipka a tak dále? A proč to zaútočilo na lidi?
0: And now it's very strong only to the humans.
1: A teď je to velice silné a týká se to pouze lidí.
0: You have heard many times in my lecture.
1: Mnohokrát jste na mých přednáškách slyšeli.
0: That all men don't kill and don't eat other creatures.
1: O člověče, nezabíjej a nejez ostatní tvory.
0: Help them.
1: Pomůž jim.
0: Love them.
1: Miluj je.
0: Feed them.
1: Nakrm je.
0: But don't eat them.
1: Ale nejez je.
0: It was never before First World War.
1: Před první světovou válkou toto nebylo.
0: People were eating meat.
1: A lidé jedli maso.
0: But rare.
1: Ale velmi zřídka.
0: Between First War and Second War.
1: Mezi první a druhou světovou válkou.
0: Many things changed in mind of the humans.
1: Mnoho věcí se změnilo v tom přemýšlení, v mysli lidí.
0: You know also very well.
1: Vy to taky dobře víte.
0: In World War. And people had nothing to eat.
1: Že během těch válek lidé neměli co jíst.
0: And some many they were hiding in the earth.
1: Někteří se různě skrývali.
0: And with the children and so.
1: I rodiny s dětmi a tak dále.
0: And then it is said, someone told me.
1: A někdo mi říkal.
0: In Europe.
1: V Evropě to bylo.
0: And Second War. So, for example, they said. The soldiers were there.
1: Říkali, že tam byli vojáci.
0: And the soldiers, that was decided mostly Americans.
1: Ti vojáci byli většinou Američané.
0: Or other countries.
1: Nebo i z jiných zemí.
0: And in the restaurant, they were giving or making the food. For them, the soldiers.
1: A v restauraci dělali pro ty vojáky jídlo.
0: And in these cities, in this Europe, when the soldiers left on the table.
1: Když v těch evropských městech nechal něco ten voják na stole.
0: And immediately that. Run into the restaurant.
1: Když odešel od toho stolu, tak oni běželi
0: and
1: do té restaurace. A cokoliv tam zbylo, tak se to vzali, aby to mohli sníst.
0: And meat.
1: Maso.
0: After that, war was gone.
1: Poté, když válka odešla.
0: But of course still people are poor.
1: Ale stále lidé byli chudí.
0: And go to the get food and vegetables and potatoes and many things.
1: A potřebovali získat zeleninu, ovoce, brambory a tak dál.
0: The white sugar was very rare to get it.
1: A velice vzácné bylo získat bílý cukr.
0: So what people begins to think.
1: Tak to, jak lidé začali smýšlet.
0: And they want to get monies.
1: Chtěli získat peníze.
0: Whatever people had.
1: To, co měli.
0: And they want to give more.
1: Tak chtěli ještě víc.
0: So they begin to kill animals.
1: A tak začali zabíjet víc zvířata.
0: And give them like meat.
1: Aby měli maso.
0: So slowly it came the people they think without meat we cannot live.
1: A postupně lidé začali přemýšlet tak, že bez masa se nedá žít.
0: No.
1: Není to tak.
0: There's only that meat. But there are so many other eating. Vegetables, this, many things.
1: Není jenom maso k jídlu, je těch věcí mnoho dalších.
0: And mother cow's milk.
1: A mléko od matky krávy.
0: And when she's old.
1: A když už je ta kráva stará.
0: They kill them.
1: Tak jí zabijí.
0: And eat them.
1: Zabijí a snědí.
0: You had your mother cow.
1: Ta kráva byla jako naše maminka.
0: And she gave you lot of milk.
1: A dávala nám hodně mléka.
0: And then you kill and eat that mother.
1: A potom tu matku zabijete.

0: and eggs.
1: A taky kuřata a vajíčka.
0: Very rare they are doing. And now you know they are producing the eggs. And these eggs have not good, is disease inside.
1: Vajíčka také byly velmi zřídka, teď víte, jak to je v těch velkochovech a kolik je tam nemocí v těch vejcích.
0: How many cancers people?
1: A kolik rakovin mají lidé?
0: And it is due to what you are nourishing.
1: A to je vše kvůli stravě, jak se stravujeme.
0: And that slowly, slowly attacks come there.
1: A to nás pomalečku takto napadá.
0: It's like very beautiful big tree.
1: Je to, jak když máte krásný velký statný strom.
0: And one, two bugs comes in.
1: A jeden, dva termiti tam
0: then
1: vyjdou do kůry.
0: Slowly, slowly they produce the bugs.
1: A pomaličku se tam množí.
0: Or worms.
1: A červy.
0: And they eat the whole term of the tree.
1: Pomaličku se prožírají tou kůrou stromu.
0: And inside everything is eaten.
1: A zevnitř vše snědí.
0: What is that?
1: Co to je?
0: That is that cancer.
1: To je ta rakovina.
0: Outside is good.
1: Navenek je to v pořádku.
0: And similarly that for now humans.
1: A podobně tak teď pro lidi.
0: That they have now cancer.
1: Že mají teď rakovinu.
0: Because the kind of the food we are eating.
1: Kvůli tomu stravování, druhům stravy, které máme.
0: Well, it can happen many that they begin with yoga.
1: Může se stát, že mnozí začnou s jogou, nebo začínají s jogou.
0: But end of the life.
1: Ale ke konci života.
0: They also can have cancer.
1: Ale také ke konci života můžou dostat rakovinu.
0: Because before they came to that kind of thoughts that I want to be vegetarian.
1: Předtím přišli k těm myšlenkám, že ano, chci být vegetarián.
0: But before you were eating everything.
1: Ale předtím jste jedli všechno.
0: And that was in our body already.
1: A to už bylo v našem těle.
0: So now this could be if we have really good food.
1: A teď pokud budeme mít opravdu vhodnou stravu, dobré jídlo,
0: then we can suppress that disease.
1: Tak tu nemoc můžeme potlačit.
0: And when we become weakness.
1: A když jsme slabí,
0: then that disease comes out.
1: Tak se ta nemoc najednou projeví.
0: It's like a sleeping cobra.
1: Je to jako spící, dřímající kobra.
0: And when he awakes,
1: když se probudí,
0: then too late.
1: Tak už je příliš pozdě.
0: So that diseases came in this life.
1: Takže tyto choroby přišly do života.
0: And now how many were attacked by many diseases.
1: A kolik lidí jich jimi bylo napadeno.
0: So in that we have to know what we have done and what we have done we can't do anything.
1: Tak musíme vědět, co jsme udělali a co jsme už učinili, tak s tím už nic nesvedeme.
0: Now that's good vegetables and all food.
1: Teď ta dobrá zelenina a to ostatní jídlo.
0: We human begins to give the chemical.
1: Už tady do těch věcí začínáme dávat chemikálie.
0: And all different kind of all chemicals in the whole world.
1: A ty chemikálie jsou různé po celém světě.
0: And they said we want to have more and more production.
1: Oni říkají, my bychom chtěli vyšší a vyšší produkci.
0: And what they do?
1: A co udělají?
0: They throw out.
1: Pak se to vyhazuje.
0: Because too much.
1: Protože je toho příliš.
0: And

0: also the meat. How many years their meat is they put it?
1: A i to maso, kolik let někde leží?
0: I don't know. It is sure the real or not? That I cannot.
1: Já nevím, jestli je to skutečné nebo ne, jestli je to pravda.
0: Before the communist they went away.
1: A předtím, než odešli komunisté.
0: I mean, they had this system, and now the other system. That's all.
1: Měli jiný systém a teď se to změnilo.
0: Our people was always good.
1: Naši lidé byli vždycky dobří.
0: And they are always good.
1: A jsou vždycky.
0: But that time, at the end of this time, they said that they transfer meat from here, Czechoslovakia.
1: Říkalo se předtím, že tehdy z toho Československa se převáželo maso.
0: And there was something American didn't want to have.
1: A bylo tam něco, co Američané nechtěli.
0: And they were talking and this and that.
1: A tak diskutovali.
0: But they said this is not good and this is disease and so on.
1: A říkali, no toto není dobré a jsou v tom choroby.
0: And so they send it back to Czechoslovakia.
1: A tak to poslali zpátky do Československa.
0: Well, lot of meat.
1: Bylo to hodně masa.
0: That was not eatable.
1: A už to nebylo k jídlu.
0: But they sold.
1: Ale oni to prodali.
0: And many people did not know if it's old or not old or.
1: A mnoho lidí ani nevědělo, jestli je to staré maso nebo není.
0: And that was also disease coming in the Europe.
1: A tak některé choroby přišly do Evropy.
0: So whatever we look and wherever we change, but touch.
1: A tak na cokoliv se podíváme, čehokoliv se dotkneme.
0: We don't know what kind of vaccines there.
1: Nevíme, co tam může být.
0: Now our governments, all the international, all they want to give us some disease cleaning, that kind of vaccines.
1: Teď naše vláda to chce nějakým způsobem ošetřit, aby nám dali vakcíny, očkování.
0: And so all the governments they are trying very much.
1: A všechny vlády se velmi snaží.
0: But of course no one is suppressing.
1: Ale není to jako potlačované.
0: If you don't want to take these injections, vaccines, it's your choice.
1: A pokud nechcete to očkování, tak je to vaše svobodná volba.
0: One thing, it will die. So this is all is a humans doing this.
1: Tak maximálně jako zemřete. A toto všechno dělají lidé.
0: You will not see suffering any animals alone.
1: Neuvidíte samotné trpět žádná zvířata.
0: Where they are in the forest or anywhere.
1: Když jsou v lese nebo podobně.
0: But as a house pet.
1: Ale jako domácí mazlíčci.
0: Have same disease and things like also as the humans.
1: Tak oni mají podobné choroby stejně tak jako lidé.
0: The house rats, we love them very.
1: Ty domácí mazlíčky milujeme, jsou velice dobří.
0: And many people loves more than the your family members.
1: A mnoho lidí miluje ty domácí víc než členy rodiny.
0: But they will go to the house in the shopping and bring the meat.
1: A oni budou nakupovat a kupují maso.
0: It is made mentally so So that all dressed, they said, we will eat meat, we will eat meat.
1: A už je to tak mentálně zažité, že je to tak, že jako budeme jíst maso, dáme si maso.
0: And so now this disease what is coming more and more.
1: A tak ta choroba, která se teď šíří čím dál tím víc.
0: In the last 19 and now in 2020.
1: V roce 2019 a teď 2020.
0: And we don't know what is coming in next.
1: A nevíme, co dalšího přijde.
0: But only this is from the humans.
1: Ale toto je pouze pro lidi.
0: We try to and we want to do that. We should clean up everything and have a good our earth and for Mother Earth and then good vegetables and good life.
1: A tak se snažíme, abychom všechno pročistili a měli zdravou půdu, matku zemi a dobrý život.
0: But people still cannot understand.
1: Ale lidé to stále nedokážou pochopit.
0: There are people have that many eggs.
1: Lidé zdávají spoustu vajec.
0: And they putting them in the cool. Place.
1: A dávají je do chladna.
0: So maybe how long was this egg?
1: Do ledničky. A tak jak staré je to vejce?
0: And they save that and people eat that.
1: Jak dlouho tam je a lidé ho pak snědí.
0: This is Kali Yuga.
1: A toto je Kali Yuga.
0: And in this Kali Yuga is there when it is more this energy, negative energy is coming.
1: A v Kaliuze je to tak, že přichází více negativní energie.
0: And others, they like you all.
1: A tak jako my tady.
0: They are not eating, they are not fighting, they are not like this. They are still the holy people.
1: A ostatní lidé, kteří neválčí, nejedí maso, tak ti jsou stále ti svatí lidé.
0: So there is a fighting. The angels and the devils.
1: A tak bojí andělé a démoni.
0: That you know everywhere.
1: To víte, je to tak všude.
0: So in this way, first it is said protect is protect into the protect.
1: A tak se říká, že ochrana je v ochraně.
0: So our protection is the first protection to others' protection.
1: A tak naše ochrana je v té první ochraně těch ostatních.
0: When we go to the aeroplane,
1: takže když jdeme do letadla,
0: then give the message.
1: Tak tam říkají, mají tam oznámení.
0: Please make the belt.
1: Prosím, zapněte si pásy.
0: The mask.
1: A masku.
0: First for you and then your child.
1: Prvně si ji musíte dát vy a teprve potom vaše dítě.
0: Similarly, it is you. We elderly people.
1: Podobně tak my, vy, starší lidé.
0: We make a safety ourselves.
1: Snažíme se.
0: And then our children.
1: Ochránit sami sebe a potom naše děti.
0: Because till the children something happens and he will be not and this and that, mother will die.
1: Kdyby se dítěti něco stalo, nebylo to tam v pořádku, tak matka potom zemře.
0: So yoga we listen very much. Many people send the message to me that how many yogis practitioners yoga in three categories.
1: A tak mnoho lidí mi dalo zprávu, že jogíni a cvičenci jogy jako jsou ve třech kategoriích.
0: Every day and good practicing.
1: Každý den a správně cvičí.
0: in the middle sometimes yes and no.
1: Ti prostřední tak jako někdy ano, někdy ne.
0: And the third is yeah, someday.
1: A ti třetí jsou tak no tak někdy.
0: Etc. So now to know how many real yogis are practicing.
1: A tak teď kolik těch pravých jogínů cvičí?
0: And in this way, this is not a religion.
1: A toto není náboženství.
0: The religion is ourselves a religion.
1: My sami jsme náboženství.
0: That we are controlling ourselves.
1: Že máme pod kontrolou, kontrolujeme sami sebe.
0: So this is depends on individual.
1: A to je individuální.
0: So in that way now this century
1: podobně v tomto století
0: and many things happened.
1: Se děje mnoho věcí.
0: And it's still happening.
1: A bude se dít.
0: Now it is said it was about 2 weeks ago.
1: A asi před 2 týdny.
0: Or this is coming now again Satyuga.
1: Přichází opět Satyuga.
0: And that Satyuga's time is again the Shiva have to take in hand.
1: A ten čas Satyugy musí zase do rukou vzít Shiva.
0: But that is not that it will be next year.
1: Ale to neznamená, že to bude hned příští rok.
0: Our day and Shiva's day.
1: Náš den a Shivův den.
0: It's very great and they are very distant.
1: Je to velmi velké, ale taky vzdálené.
0: We can close eyes and we say I'm meditating.
1: My si zavřeme oči a řekneme medituji.
0: And then we go.
1: A pak jdeme.
0: But like the Shiva, a Brahma, Vishnu.
1: Ale jako Brahma, Shiva, Vishnu.
0: It gives many ages.
1: To zabere mnoho věků.
0: Or many lives.
1: Nebo mnoho životů.
0: Then it comes next step.
1: A pak přichází další krok.
0: But they have to do.
1: Ale musí to tak udělat.
0: So there's many good things and very very hard things.
1: Je mnoho dobrých věcí a mnoho těžkých věcí.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: I have my slogan once I wrote it.
1: Mám taký slogan, jednou jsem ho napsal.
0: And I have not forgotten complete that one.
1: Zapomněl jsem ho, tak je celý.
0: But it is said, protect is in the protect.
1: Ale je to tak, že ta ochrana spočívá v ochraně.
0: So there are many, this was, I was talking many times that forgotten this word.
1: Čas jsem to zapomněl.
0: So it is the time for us that we should be alert.
1: A tak je čas pro nás, kdyby jsme měli být na pozoru, bdělí.
0: And now is more is mantra.
1: A teď víc mantra.
0: Mantra is very powerful now.
1: Mantra je teď velmi silná.
0: And Shiva have already awaken.
1: A Shiva už se probudil.
0: Doesn't think it's only in Hindus or in Raja, in India.
1: Nemyslete si, že je to jenom v hinduismu nebo v Indii.
0: It is the whole globe.
1: Je to po celém globu, po
0: and
1: celé planetě.
0: And whole ocean.
1: Ve všech oceánech.
0: And all the air.
1: Ve vzduchu.
0: Then the fire.
1: Ohni.
0: Etc. So in that we are now on the middle.
1: A teď jsme v tom všem uprostřed.
0: And therefore we know that sooner or later we will die.
1: A my víme, že dříve nebo později zemřeme.
0: But what will be then?
1: Ale
0: you can open here.
1: Jak to potom bude?
0: And we are all looking for that death that we can come to the God or to best.
1: A všichni očekáváme tu smrt tak, abychom přišli k Bohu lepšímu.
0: You should listen. I was doing here, so first was Mahabharata.
1: Měli byste si poslechnout, prvně jsme tady měli Mahabharátu.
0: Then was Ramayana.
1: Potom jsme měli Ramayanu.
0: And now is the Mahashiva Purana.
1: A teď Mahashiva Purana.
0: It's done very nice.
1: Je to velice pěkně udělané.
0: Very interesting.
1: Velmi zajímavé.
0: And it has sound both negative and positive.
1: A všechno to má, jak to negativní, tak to pozitivní.
0: The holy and the what we call the dyad, who want to kill them.
1: Takže něco jako svatí a rakšasové.
0: And it was that here we also this evening I'm looking for 1.5 hours.
1: Každý večer se asi hodinu a půl díváme.
0: I saw that in beginning there.
1: Na začátku jsem to viděl.
0: But not so concentrated,
1: ale
0: I have seen.
1: Nebyl jsem třeba tak koncentrovaný.
0: Now we have the day few days and it is a Christmas.
1: Teď za pár dní máme Vánoce.
0: And around the whole world. And many people who are Christians.
1: Po celém světě a mnoho lidí, kteří jsou křesťané.
0: They are worshiping the Jesus and Jesus mother.
1: Ježíše a matku Marii.
0: And father also.
1: A také otce.
0: But father was don't know how.
1: Ale otce nevíme, jak to bylo.
0: But feeling was that.
1: Ale ten vnitřní pocit tam byl.
0: And holy mother.
1: A svatá matka.
0: You know more than me.
1: Víte toho víc než já.
0: So at now we are coming to this Kali Yuga, and there is a fight many.
1: Takže v této Kali Yuze je mnoho bojů.
0: Real or not real?
1: Skutečné nebo neskutečné?
0: This God, that God.
1: Ten Bůh nebo onen Bůh.
0: But finally, it will come again. Je yogi.
1: Ale nakonec přijde.
0: And when we do the prayers and this.
1: A když děláme modlitby.
0: It is there. And we don't understand what we should do and what we don't know.
1: Tak my někdy nevíme, co dělat. Nebo co nevíme.
0: So in this days our this 1 week more.
1: Máme ještě jeden týden.
0: And Jesus coming.
1: A přijde Ježíšek.
0: All children are very happy.
1: Všechny děti

0: Jsou velmi šťastné.
1: And the children have to wait somewhere.
0: A děti musí počkat na Ježíška.
1: And then they call the children.
0: A potom je zavolají rodiče.
1: And they said, "You were come little late. Jesus was here, and he had to go to every house. So he put it for you something, and he went to go."
0: O chviličku se spozdil. Před chvilkou to byl Ježíšek a teď už musí zase rozdávat dárečky dál.
1: So this is a dream and play for us.
0: A tak je to pro nás takový sen, taková hra.
1: Because he cannot go to every house.
0: Protože nemůže jít do každého domu.
1: But he comes one to one.
0: Ale přijde k jednomu po druhém.
1: That he is there, he came to everybody.
0: Takže tam je a přijde ke každému.
1: And we will read that our books here about the Christmas.
0: A máme tu knihy o Vánocích.
1: And holy book.
0: A svaté knihy.
1: And there is it written.
0: A je v nich psáno.
1: Then we should listen properly.
0: Že bychom měli řádně poslouchat.
1: And it is said that Jesus did not eat meat.
0: A je v nich, že Ježíš nejedl maso.
1: It was there. You are very hungry and you are dying.
0: A je to tak, že když jste velice hladoví, až
1: and
0: až
1: you have
0: umíráte
1: no food,
0: a nemáte žádné jídlo.
1: Then to survive as a human.
0: Tak proto přežití, protože jste
1: then
0: člověk.
1: Then you can have the meat.
0: Tak pak si můžete vzít
1: otherwise
0: maso.
1: Not.
0: Jinak ne.
1: So in this day I will be with you everywhere where you are.
0: A tak v tento den budu s vámi, kdekoliv budete.
1: On Christmas day.
0: Na Vánoce. Na štědrý
1: den. To your whole families.
0: S vašimi rodinami.
1: And especially to the little children.
0: A obzvláště s malými dětmi.
1: And practice on your path.
0: A cvičte na své cestě.
1: So our Diwali and so on, we call also the living soul.
0: A tak naše Diwali, které máme, to nazýváme jako živoucí duše.
1: So very soon time is coming.
0: A tak velice brzy přichází čas.
1: And you can give your friends or brothers, sisters.
0: Můžete svým kamarádům, bratrům nebo sestrám.
1: You can give some sweet or something.
0: Můžete dát nějaké sladkosti nebo podobně.
1: Live good in the life. Live in good life.
0: Žijte dobrý život.
1: And be prayer for God.
0: Modlíme se k Bohu.
1: So we should that is one came and opens the eyes.
0: A tak člověk přijde a otevře oči.
1: Why?
0: Proč?
1: Because it is said.
0: Protože se říká.
1: I am with thee, O my Lord.
0: Já jsem s tebou, můj pane.
1: And my body is with you.
0: A mé tělo je s tebou.
1: That's the nest of my body.
0: Toto je hnízdo mého těla.
1: But your child, he said.
0: Ale tvé dítě.
1: That bird.
0: Ten ptáček.
1: And that is your my house.
0: To je ten můj domov, tvůj domov.
1: So in this way we should come together.
0: A tímto způsobem my bychom měli být spolu.
1: There are many religions.
0: Je mnoho náboženství.
1: Good religions.
0: Dobrých náboženství.
1: Every respect them.
0: A všechny je respektujeme.
1: And they are doing their best.
0: A dělají to nejlepší.
1: But all in all is one.
0: Ale nakonec je všechno jedním.
1: It is like there's one seed.
0: Je to jako když máme jedno semínko.
1: And we put in the earth.
0: A dáme ho do země, do půdy.
1: It will sprout.
0: Tak vyklíčí.
1: That will be good tree.
0: A vyroste z něho pěkný strom.
1: Big tree.
0: Veliký strom.
1: And there will be blossoms.
0: A budou na něm květy.
1: And the green fruits.
0: A potom zelené ovoce.
1: And after 2-3 weeks.
0: A po několika týdnech.
1: Ripe, very nice fruit.
0: Dozraje to krásné ovoce.
1: Cherry.
0: Třešně.
1: So time takes, but we all will bring good things.
0: Takže to zabere čas, ale my všichni přineseme ty dobré věci.
1: And there are many people much better than us.
0: A je mnoho lidí, kteří jsou lepší než my.
1: And they are making this prátana.
0: A dělají tuto prátanu.
1: With this, my words, I lot of, but I don't want to disturb you too much.
0: Je toho ještě mnoho, ale nechci vás příliš rušit.
1: So I wish you and you also.
0: A tak vám přeji.

0: If you have any questions,
1: pokud máte nějaké otázky,
0: or you want to say something,
1: nebo něco chcete říct,
0: you are welcome.
1: Tak můžete.
0: Hari Om.
1: Hari Om. Guruji, there's one question. Can I read it? In these days, we can see very significant constellations in the sky, which tomorrow, the 21st of December, is going to have its peak, unique conjunction, Jupiter, the Guru, and Saturn, the Lord of Karma, in the Aquarius zodiac sign. This constellation was last 800 years ago. Can we utilize this constellation to our spiritual development, and which technique should we use? Also, at Guru Purnima in Veb, about 4 years ago, a lot was spoken about Mahapralaya and Satya Yuga. Is this event in connection with those things? Thank you, Kiran. V těchto dnech jsou na oblaze velmi významné konstelace, které zítra 21.12. vyvrcholí unikátní konjunkcí Jupitera, Guru a Saturna, pána Karmy, ve znamení Vodnáře, které to bylo naposledy před 800 lety. Můžeme tuto konstelaci využít pro duchovní pokrok a jaké techniky? Na Guru Purnimě ve Vépu před 4 lety se hodně hovořilo o Mahapralaji a Satyayuze. Souviselo to s touto událostí?
0: Yoga in daily life practice and mantra Om Prabhudeep Niranjan Sabduk Banyan and sleep very peaceful and see inside everything what will be good.
1: A cvičte jogu v denním životě, mantru Om Shri Deep Niranjan Sabduka Banyan a když spěte klidně a vevnitř si představte to všechno dobré ve uvnitř těla.
0: You will be protected.
1: A budete ochráněni.
0: But I said.
1: To, co jsem řekl.

देवेश्वर महादेव माधव कृष्ण भगवान सत्य सनातन धर्म की जय।

0: So, hari om, everybody.
1: Hari om, všem.
0: I'm very happy that so many came for the lecture here today.
1: Jsem velmi šťastný, že vás tolik přišlo dneska na přednášku.
0: About karma and destiny.
1: O karmě a o osudu.
0: Which in my opinion is really the maybe most important topic on our spiritual path at all.
1: Co je podle mého názoru ten nejdůležitější subjekt vůbec na té naší duchovní cestě celkem.
0: And that's why I suggested also to invite from other cities that many have the chance.
1: A to je proč jsem navrhl, aby přišli z ostatních měst, aby všichni měli šanci.
0: So let us a little bit go into silence.
1: Stišme se na chvilku.
0: Chant Om together.
1: A zaspívejme Om dohromady.

0: Deep Nam Bhagavan
1: Ki Jai.
0: Mahamandira Sat Sita Mahima Ishwara Nandi Ji Guna Nai Pradeva
1: Ki Jai.
0: So our topic is karma.
2: Tak náš předmět je karma.
0: And you all have heard a lot about this from Swamiji.
2: Všichni jste o tomto už hodně slyšeli od Swamijiho.
0: I just will try to put it all together that one really can understand how deeply it influences our whole life.
2: Já to jen zkusím dát všechno dohromady, abychom porozuměli, jak toto hluboce ovlivňuje náš život.
0: We are here in this life, in this world because of karma.
2: Jsme tady v tomto světě, v tomto životě kvůli karmě.
0: To experience karma and to create karma and to purify karma.
2: Abychom zakusili karmu, prožili karmu a pročistili karmu.
0: Therefore this world is also called Karmbhumi, the world of karma.
2: Proto se tento svět také jmenuje Karmabhumi, svět karmy.
0: And only here in this world we can create karma.
2: A jenom v tomto světě můžeme vytvářet karmu.
0: And even only in this form as a humans.
2: A jenom v této lidské podobě.
0: We will come back on this point.
2: A vrátíme se k tomuto bodu.
0: But let us start systematically. What means actually karma?
2: A začneme systematicky. Co to vlastně znamená karma?
0: Karma comes from the Sanskrit root kri.
2: Karma vychází z toho sanskrtského kořene kri.
0: And that means simply to act, to do something.
2: A to jednoduše znamená tvořit, dělat něco.
0: We know also the word kriya, this comes from the same root.
2: A známe i slovo kriya, to vychází z toho stejného kořene.
0: So from the word you can say karma and kriya is somehow one and the same.
2: Takže můžeme říct vlastně, že jakoby to karma a kriya jsou jedno to samé.
0: Though we usually use the word kriya in the context of kriya yogas or the hatha yoga kriyas.
2: I přesto, že vlastně to slovo kriya používáme v tom kontextu hatha yogi nebo hatha yogových kriyí.
0: Simply to say these are special techniques.
2: Abychom jakoby jednoduše řekli, že to jsou speciální techniky.
0: But the word karma really is used in the wide sense, now especially as the law of karma, the law of action and reaction.
2: Ale to slovo karma se používá hlavně v tom širokém slova smyslu, jakoby ten zákon akce a reakce.
0: This is a general rule, you can say general law, like the law of gravitation.
2: To je základní zákon, stejně tak jako zákon gravitace.
0: Which is valid everywhere and independent if you believe in that or not.
2: Který platí všade a nezáleží na tom, jestli mu věříte nebo ne.
0: I often hear people saying, I don't believe in karma.
2: Často tady lidé říkají, já nevěřím karmu.
0: And I say, that doesn't matter.
2: Ale říkám, to nic neznamená.
0: Still it works.
2: Stále to funguje.
0: You may also not believe if you drop something it will fall down and break, but it will do.
2: Stejně jako když nevěříte, že když něco spadne a rozbije se to, ale stane se to.
0: So simply if you know about the law of gravitation, you can respect it and you have less problems.
2: Takže jednoduše, když znáte ten gravitační zákon, tak ho můžete respektovat a máte méně problémů.
0: In the same way, when we deeply understand the law of karma, we can simply avoid a lot of troubles, a lot of suffering in our life.
2: Stejným způsobem, když hluboce porozumíme tomu zákonu karmy, tak se můžeme vyhnout mnoha utrpení v našem životě.
0: Karma is the one principle which governs our whole life from birth till death.
2: Karma je ten jeden princip, který jako pokrývá celý náš život od narození do smrti.
0: Now, how do we produce karma?
2: A jak my vlastně vytváříme karmu?
0: It is said there are four ways to produce karma. In Hindi it's called tan, man, dhan and bachchan.
2: Říká se, že jsou vlastně tyto čtyři způsoby, jak se vytváří karma.
0: The first is tan, our body, our physical body.
2: První je tan, naše tělo, naše fyzické tělo.
0: So just think on our daily activities, how we work now, especially with our hands, for example.
2: Takoby naše denní aktivity, jak my pracujeme, například našima rukama.
0: So whatever you do physically, you know, as a physical work, even when you work on the computer, you use your fingers.
2: Cokoliv děláte jako fyzickou práci, když pracujete na počítači, tak používáte své prsty.
0: Also when you kick someone with a foot, huh?
2: Když někoho nakopnete nohou.
0: So all physical acts are of course karma. This is most obvious.
2: Všechny fyzické činnosti jsou karma. To je nejvíce zřejmé.
0: But one aspect of this is very important. This is the vachan.
2: Ale jeden aspekt tohoto je velice důležitý, vačan.
0: What we speak.
2: Co my říkáme.
0: And part of the speaking is also how we speak, our gesture, our body expression.
2: A část té mluvy je vlastně to, jak my gestikulujeme, to jakoby řeč našeho těla.
0: So this can also create very strong karma.
2: I toto může vytvořit velice silnou karmu.
0: When I say strong karma, there is no judgment in the sense of negative.
2: A když říkám silná karma, tak to není jakoby žádné posuzování ve smyslu negativního.
0: You must understand these are general laws which have no judging in it.
2: Měli bychom porozumět tomu, že to jsou takové obecné zákony, ve kterých není žádné posuzování.
0: Like the law of gravitation is that everything falls down to the center, it falls down to the earth.
2: Aha, jako v tom gravitačním zákonu, když něco spadá dolů jakoby k centru, k zemi.
0: And it doesn't matter now for the law of gravitation if you drop a feather or if you drop some very precious vase and it breaks. Aha.
2: Nezáleží vlastně, jestli hodíte něco bezcenného nebo nějakou velice cenou vázu, která se rozbije.
0: In the same way, the law of karma says whatever you act, it comes directly or indirectly back to you, independent if this is a positive or a negative act.
2: Stejně tak podle zákona karmy vlastně cokoliv my uděláme, se k nám přímo nebo nepřímo vrátí, ať už je to pozitivní nebo negativní skutek.
0: Though instead of positive and negative would be maybe better to say what is our motivation?
2: Místo toho pozitivní a negativní by bylo možná lépe říci, co je naše motivace.
0: Our motivation is mostly always somehow selfish.
2: A naše motivace je většinou nějakým způsobem sobecká.
0: We want something for us, maybe for our children, for our family or for our village, but this is always somehow directed to us.
2: Vždycky chceme něco pro sebe, pro naše děti, pro naši rodinu, vesnici a je to většinou vždycky nějakým způsobem směřováno k nám.
0: So this kind of karmas now have

0: come back often in a way that we don't like so much.
1: A tyto karmy se často k nám vrátí takovým způsobem, který se nám neúplně líbí.
0: But when someone is always giving, always helping, always supporting, what Swamiji says, these are the human qualities.
1: A když někdo neustále dává, podporuje, tak to je to, co říká Swamiji, to jsou ty lidské vlastnosti.
0: Then also another type of karma comes back.
1: A potom ten jiný typ jakoby karmy se vrací.
0: So very simple. When someone is always taking from his friends, but never actually thinking to share also.
1: Když někdo třeba například si vždycky bere od svých přátel, ale nikdy neuvažuje o tom, že by sdílel něco.
0: What will be his result? The karmic result?
1: Jaký bude karmický výsledek?
0: After some years, he will have no friends anymore.
1: Po několika letech už nebude mít žádné přátele.
0: Or very special friends.
1: Nebo velice speciální přátele.
0: So that is a self-created life situation in which he comes then.
1: Tak to je vlastně situace životní, kterou si sám jakoby vytvořil, do které se
0: dostane. When he is old and feels lonely, he shouldn't ask why.
1: Aha, a když je starý a cítí se osamocený, neměl by se ptát proč.
0: So law of karma works in general for everyone without any exception.
1: Aha, tak ten zákon karmy pracuje obecně pro všechny bez jakékoliv výjimky.
0: So now when I said with speaking we can create strong karma that also works in both directions.
1: Tak když mluvím o tom, že vlastně tím mluvením můžeme vytvořit dvě různé karmy, tak to myslím v obou směrech.
0: If you express your appreciation of others, your love of others, your support of others, they will really be happy about that.
1: Když vyjadřujete lásku a podporu ostatním, tak oni z toho budou šťastní.
0: But let's say in a partnership that it comes to a conflict.
1: Ale řekněme třeba v partnerském vztahu přijde na konflikt.
0: 10 years you're together and it was very good.
1: A 10 let jste byli spolu a bylo to velmi dobré.
0: And suddenly uncontrolled you say a sentence.
1: A najednou nekontrolovaně řeknete nějakou větu.
0: I hate you. I always hated you.
1: Nenávidím tě, vždycky jsem tě nenáviděl.
0: And in that moment you realize what you said.
1: A ten moment si uvědomíte, co jste řekli.
0: And you stop and say sorry, it was not meant like that.
1: A zastavíte se, řeknete promiň, nebylo to takhle myšleno.
0: But you cannot undo that. You said it.
1: Ale nemůžete to jakoby vzít zpátky. Řekli jste to.
0: So now the partner will forgive you.
1: Ten partner vám odpustí.
0: But as Swamiji says, it's like a string which is broken and then connected, but there always remains a knot.
1: Ale to, jak říká Swamiji, nějaká struna, která je přerušená, dá se znova spojit, ale vždycky tam zůstane ten uzel.
0: This is his memory.
1: To je paměť.
0: And maybe 10 years later it comes to a similar situation.
1: A možná za 10 let později se stane ta podobná situace.
0: And then suddenly your partner will tell you, already at that time you told me that you hated me.
1: A ten partner řekne, už tehdy jsi mi řekl, že mě nenávidíš.
0: So uncontrolled actions and also uncontrolled words, what we speak, can create quite strong karma, lasting karma.
1: Nekontrolované věci, které jsme třeba udělali nebo řekli, může vytvořit dlouhotrvající karmu.
0: But before we speak and before we act, there's always some moment of deciding.
1: A předtím, než mluvíme nebo jednáme, tak tam je nějaký moment na to rozhodnutí.
0: That means there's a moment when you are going to do it, but you didn't do yet. That means in your mind.
1: Ten moment, kdy se vlastně chystáte to udělat, a ještě jste to neudělali, ten moment ve vaší mysli.
0: This is this man.
1: To je man.
0: So the mental activities always precede.
1: Aha, ta mentální aktivita vždycky jakoby předchází.
0: Also this includes the emotions when you are angry or when you have really affection for someone.
1: To zahrnuje i ty emoce, když jste opravdu naštvaní nebo máte nějakou afekci vůči někomu.
0: So these emotions itself already are karma.
1: Už sami o sobě tyto emoce jsou karma.
0: It can happen, for example, it's like boiling in you, the emotions are there, the man is active, but then you control yourself.
1: Může se stát vlastně, že ty emoce jsou aktivní, ale ta mysl udělá to, že vlastně, že kontrolujete sebe.
0: You can say, I did nothing.
1: A můžete říct, já jsem nic neudělal.
0: That's not true.
1: Ale to není pravda.
0: The other person often can feel that and already reacts on that.
1: A může se stát, že ten druhý člověk už jakoby ty emoce cítí a může na to reagovat.
0: So we must be aware that our mental activities are also creating strong karma.
1: Tak měli bychom si být vědomi toho, že i naše mentální aktivity vytváří silnou karmu.
0: And if we look deeply, actually the effect of mental activities is stronger than the effect of physical activities.
1: A když se podíváme hlouběji, tak vlastně ten efekt té mentální aktivity je silnější.
0: Just think on our mantra practice.
1: Pomysleme na naše cvičení mantry.
0: You know the different steps of mantra practice.
1: Znáte různé ty stupně cvičení mantry.
0: It starts with writing the mantra and chanting the mantra.
1: Začíná to psaním a zpíváním mantry.
0: These are physical activities.
1: To jsou fyzické aktivity.
0: But this is not our main mantra practice.
1: A to není naše hlavní cvičení mantry.
0: Our main mantra practice is mental repetition.
1: A naše hlavní jakoby cvičení mantry je mentální opakování.
0: Why?
1: Proč?
0: Simply because this is the most powerful.
1: Jednoduše kvůli tomu, že to je to nejsilnější.
0: So mental activities are very strong and we should be aware that already when you think something, you create some karma.
1: Mentální aktivity jsou velice silné a měli byste vědět, že když na něco myslíte, tak vytváříte karmu.
0: So now we realize it is quite easy actually maybe to control physically my body that I don't beat someone, but not to be angry. That is another stop. Another story.
1: Zjistili jsme, že je možné třeba kontrolovat naše tělo, abychom někoho nezbili, ale jakoby kontrolovat tu mysl, to je další krok.
0: No, it's the same like in meditation. First we have to master our physical body, then our breath, our energies, and then we come to the mind, to the meditation.
1: Je to jako v meditaci. První musíme zvládnout naše fyzické tělo, náš dech, a potom můžeme přijít k té mysli v meditaci.
0: And that is the most powerful technique, meditation.
1: To je ta nejsilnější technika meditace.
0: So we shouldn't underestimate that.
1: Neměli bychom to podceňovat.
0: And then comes a dhan.
1: A pak přichází dhan.
0: Dhan means on the one hand money or wealth.
1: Na jednu stranu to znamená peníze nebo bohatství.
0: For example, you want something to be done, but you don't dare to do it yourself.
1: Chtěli byste, aby něco bylo uděláno, ale nechcete to dělat sami.
0: But you give some money to someone.
1: A dáte někomu nějaké peníze.
0: And something happens.
1: A něco se stane.
0: You say, I didn't do anything.
1: A řeknete, já jsem nic neudělal.
0: But that's not true.
1: Ale to není pravda.
0: Without you giving the money, it wouldn't have happened.
1: Bez toho, aby byste na to dali ty peníze, by se to nestalo.
0: It's actually your karma.
1: Je to ve skutečnosti vaše karma.
0: Of course, the other one also has a karma, but the main karma goes to you.
1: Samozřejmě i ten, kdo to udělal, má tu karmu a ta hlavní karma jde k vám.
0: And the same is valid now with a power position.
1: A to samé je vlastně jakoby skrze mocenskou pozici.
0: Let's say you have an important position in some company.
1: Například máte nějakou důležitou pozici v nějaké společnosti.
0: Or you are a political leader.
1: Nebo jste politický vůdce.
0: No, and now you give some order.
1: A nyní dáte nějaký příkaz.
0: And many people are affected by that.
1: A mnoho lidí je tím to ovlivněno.
0: And that is your karma. It's your multiplied karma.
1: A to je vaše karma, vaše znásobená karma.
0: And at this point I usually always speak about ahimsa.
1: A v tomto bodě obvykle mluvím o ahimse.
0: Now I know that all of you, you're vegetarians, but when I give this lecture in public everywhere, it's a very important aspect of the law of karma.
1: Já vím, že vy všichni jste vegetariáni, ale když tu přednášku mám někde na veřejnosti, tak tohle je důležité, jakoby, co se týče karmy.
0: You see, when we eat meat, we don't kill.
1: Když jíme maso, tak nezabijíme.
0: A normal meat eater is in the consciousness, I never in my life killed anyone. I couldn't even do that.
1: Ten člověk, co jí maso, normálně si ve svém jakoby běžném vědomí myslí, že já jsem za celý život nikoho nezabil, abych to ani neudělal.
0: I myself was 35 years meat eater, but I never killed any animal.
1: Já sám jsem
0: except maybe mosquito.
1: Mnoho let jakoby jedl maso, ale nikoho jsem vlastně nezabil, kromě třeba komára.
0: But the question is now simply, how can the meat come to you without someone killing an animal?
1: A ta otázka je, vlastně to maso se může dostat k vám bez toho, aby tam byl někdo, kdo to zvíře zabije.
0: We must be aware that already to buy something is a karma.
1: Musíme si být vědomi toho, že i koupit něco je vlastně karma.
0: So now when you buy a steak, someone has to kill an animal, otherwise you cannot get it.
1: Když si koupíte steak, tak vlastně někdo musí zabít to zvíře, jinak byste ho neměli.
0: So somehow you give the order to kill an animal and it's your karma.
1: Takže nějakým vlastně způsobem vydáváte jakoby ten příkaz, aby bylo zabito to zvíře a je to vaše karma.
0: I remember one saint in India was asked about this. What is the karma of a meat eater?
1: Pamatuju si, že jednoho svědce se ptali v Indii, jaká je karma toho člověka, co jí maso.
0: And he said very simple.
1: Řekl velice jednoduše.
0: When you add on your life 100 chicken, then you have 100 times to incarnate as a chicken to experience how it is to be killed.
1: Když jste v životě snědli 100 kuřat, tak to znamená, že se musíte 100krát narodit jako kuře a zakusit to zabití.
0: No, so, and you know, I am German. You know about German history, you know about Hitler.
1: Já jsem Němec a znáte německou historii o Hitlerovi.
0: And I believe everyone is learning in the school now that Hitler killed 6 million Jewish people.
1: A já myslím, že všichni se učíte vlastně ve škole, že Hitler zabil 6 milionů židovských lidí.
0: And I ask you, how did he do that?
1: A já se vám ptám, jak to udělal?
0: Did you see any picture where he had a rifle in hand and then 6 million times he would kill?
1: Viděli jste ho někdy jakoby na obrázku s nějakou puškou, jak zabíjí vlastně 6 milionkrát?
0: No, he just signed a letter.
1: Ne, on jenom podepsal nějaký...
0: He just gave an order.
1: Dal jenom příkaz.
0: So now others are doing the bloody work.
1: A ty ostatní dělají tu krvavou práci.
0: And of course it is also their karma, very strong karma.
1: A samozřejmě to i jejich karma, velmi silná karma.
0: But everyone understands naturally the main karma is Hitler. He gave the order. Without him it would have never happened.
1: Ale všichni rozumí velice přirozeně, že ta hlavní karma je jakoby Hitlerova. Bez jeho příkazu by to nestalo.
0: So done in the sense of giving money or let's say making someone to do something through money or simply to order from a position is a very strong karma.
1: Done vlastně to, že někomu dáme peníze, aby něco udělal, nebo to, že něco nařídíme z nějaké naší pozice, je velice silná karma.
0: You see, I am here in this moment already in this position.
1: Já jsem teďka tady v této pozici.
0: Now you are sitting here, maybe 30 people, and I tell you something wrong.
1: Vy tady sedíte možná 30 lidí a já vám řeknu něco špatného.
0: And you believe me and now you create negative karma.
1: Vy mi věříte a vytvoříte nějakou negativní karmu.
0: That all goes back to me.
1: To všechno se vrátí mně.
0: But I hope I don't tell you something stupid today.
1: A já doufám, že vám neřeknu nic hloupého dneska.
0: But already in such a position you are and you must think you have multiplied karma now.
1: A v této pozici už musíte vědět vlastně, že máte tu znásobenou karmu.
0: So now let us think what is actually the point of this law of karma.
1: Přemýšlíme, co je vlastně ten hlavní bod té karmy, ten účel karmy.
0: Mostly, for example, the parents say to the child, don't act with fire, it's dangerous.
1: Často říkají rodiče dítěti, nehraj si s ohněm, je to nebezpečné.
0: But the child of course is curious and does it.
1: A dítě je samozřejmě zvědavé a udělá to.
0: And the mother sees it and
1: matka to vidí a...
0: So now ask the child how it feels about that.
1: Zeptejte se dítěte, jak se kolem toho cítí.
0: The child will say, oh, mother punished me.
1: A dítě řekne, matka mě potrestala.
0: Right?
1: Správně?
0: But ask the mother.
1: A zeptejte se matky.
0: Did you want that your child is suffering?
1: Chtěla jsi, aby tvoje dítě trpělo?
0: What the mother will answer?
1: Co matka odpoví?
0: I want to help my child. I love my child. I want to protect my child.
1: Já miluji své dítě, já jsem mu chtěla pomoct, já jsem mu chtěla ochránit.
0: I want that it learns that it's dangerous.
1: Já jsem chtěla, aby se naučilo, že je to nebezpečné.
0: You see, completely different aspect.
1: Vidíte úplně jiný aspekt.
0: What is the intention of the mother and what is the experience of the child?
1: Jaký je záměr matky a jaká je zkušenost toho dítěte?
0: We can understand this. I will tell you a little bit some funny story.
1: Můžeme tomu porozumět, já vám řeknu jeden zábavný příběh.
0: In a small village, the people, the leaders of the village came together and they realized that they soon have jubilee, like 100 years existence of the village.
1: Nějaké malé vesnici se potkali jakoby nějaký hlavní lidé a zjistili, že za chvilku bude nějaké jubileum té vesnice.
0: And they said, we must celebrate this together.
1: Řekli si, musíme toto oslavit dohromady.
0: So now they started to organize a big feast.
1: Začali organizovat velký svátek.
0: And one part of that was that they said, oh, we will enjoy beautiful wine together.
1: A jedna část to bylo, že si řekli, že vychutnají nějaké dobré víno spolu.
0: And we make it in a simple way. From every family, you bring one bottle of white wine. We fill it all in a big drum and then we enjoy together.
1: Že z každé rodiny přinese každý vlastně jednu láhev bílého vína, nalije se to do jednoho společného hrnce a pak to všichni užijeme.
0: So now the day came and they were coming with their bottles of wine.
1: Přišel ten den a všichni přicházeli s těma láhvema vína.
0: And one after the other, they filled the bottle in the big drum.
1: A jeden za druhým vlastně nalévali tu flašku do nějakého velkého bubnu.
0: And then the glasses were filled.
1: A potom byly naplněny sklenice.
0: And the celebration started.
1: A oslava začala.
0: Cheers.
1: Na zdraví.
0: And they drank this.
1: A oni to vypili.
0: Only it looked a little bit strange.
1: Jenom to vypadalo trochu divně.
0: And it tasted a little bit strange.
1: Chutnalo to trochu divně.
0: It tasted like actually no taste.
1: Chutnalo to jako by tak, že to nemělo žádnou chuť.
0: Understand what happened?
1: Rozumíte, co se stalo?
0: Someone was thinking, oh, if everyone comes with a bottle of wine, wine is quite expensive. I can save my money. I put a simply water inside.
1: Že vlastně někdo si řekl, že to víno je drahé, že já vlastně můžu přinést jenom vodu v té lahvi.
0: No? If one bottle of water and so much wine, no one will realize.
1: Když jedna láhev vlastně vody v takové množství vína, to si nikdo nevšimne.
0: So unfortunately now everyone had the same idea.
1: Bohužel všichni měli ten samý nápad.
0: So there was no wine at all, it was pure water.
1: Takže tam nebylo vůbec žádné víno, byla to čistá voda.
0: So now we can look what is the effect of the law of karma.
1: Tak se můžeme podívat, jaký je ten efekt toho zákona karmy.
0: So it came instantly back. They had now to drink water.
1: Okamžitě se to vrátilo vlastně zpátky, tedy vodu.
0: Everyone wanted to drink the wine on course of the other, but there was no other. So everyone had to drink now water.
1: Každý vlastně chtěl pít to víno těch jiných, ale vlastně nakonec všichni pili vodu.
0: But there's another very important aspect.
1: Ale tam je ještě jeden velice důležitý aspekt.
0: Now, how was the reputation? Everyone knew now from everyone that they all were cheating.
1: A jaká byla vlastně ta reputace? Každý viděl o všech těch ostatních vlastně, že všichni podváděli.
0: So it was an act of honesty, you can say. Suddenly everyone knew about everyone, what's going on.
1: A vlastně to bylo upřímné, že každý viděl o tom každém, co se vlastně odehrává.
0: Now imagine some years later they will have a similar celebration.
1: A o několik let později měli podobnou oslavu.
0: And they would again say, we bring wine.
1: A řekli, zase přineseme víno.
0: What do you think would happen then?
1: A co myslíte, že se stalo potom?
0: I think no one would dare anymore now to come with water.
1: Nikdo by si netroufnul přijít s tou vodou.
0: Because it would be too embarrassing now.
1: To by bylo příliš jakoby urážlivé.
0: That means they learned something.
1: To znamená, že se něco naučili.
0: First of all, it comes the karma back as a punishment, you can say. Now you have to drink water instead of wine, which you hoped.
1: Nejprve se vlastně vrátila ta karma jakoby hnedka zpátky, že vlastně museli místo vína pít vodu.
0: But the deeper point is now they learn something.
1: A ten hlubší jakoby hlubší věc je, že se něco naučili.
0: So that is actually the point of the law of karma.
1: A to je vlastně ten princip toho zákona karmy.
0: So you can say the law of karma is our first guru.
1: Tak můžeme říct, že ten zákon karmy je náš první guru.
0: Everyone's guru. Everyone has the law of karma as his master.
1: A mistr každého, každý má vlastně ten zákon karmy jako svého mistra.
0: The law of karma teaches us slowly to develop.
1: Zákon karmy nás vlastně pomalinku učí se rozvíjet.
0: To overcome our negative qualities and to develop positive qualities.
1: Abychom překonali naše negativní vlastnosti a rozvinuli pozitivní vlastnosti.
0: But unfortunately that takes a long time and it's quite painful.
1: Bohužel to bere, jakoby zabírá hodně času a je to trochu bolestivé.
0: Because there's no one who explains us.
1: Protože není nikdo, kdo nám to vysvětlí.
0: We are always are confronted with the consequences of our acts, but we mostly don't see the connection between our act and the consequence.
1: My se většinou potýkáme s těmi následkama našich činů, ale většinou nevidíme to spojení jakoby s tou příčinou a s tím následkem.
0: Now, let us think one step further. What actually is karma?
1: A přemýšlím jeden krok dál, vlastně co je ve skutečnosti karma?
0: I mean, is it a physical thing?
1: Je to fyzická věc?
0: Is it an energy?
1: Je to energie?
0: Is it green? Is it blue? Is it round? Is it big? Or what?
1: Je to zelené, je to hnědé, je to velké?
0: Now, what really scientifically speaking in yoga terminology, what is karma?
1: Co jakoby vědeckým jazykem v té jogové terminologii je ta karma?
0: Oh, where is my karma?
1: Nebo kde je moje karma?
0: Is it there or here,
1: tam,
0: I don't know.
1: Tam, kde, nevím.
0: No? Think.
1: Přemýšlejte.
2: Karma je můj čin, tvorba. Můj čin, tvorba.
1: No, it's like creation, it's the acting.
0: No, I mean now, where is it, what is it, how is it?
1: Myslím, kde to je, co to je, jaké to je? Energie, která je v prostoru a v čase, čeká na správný moment, asi aby se projevila.
0: Yes, we are approaching.
1: Ano, přibližujeme se k tomu.
3: Magnet.
0: Yes, but how it functions?
1: Ano, ale jak funguje?
0: I try exactly to get out this point now.
1: Sorry. According the longings.
3: Karma to są moje životy.
1: It's are his lives.
0: Sorry?
1: Karma is his lives.
0: No, I want to know exactly where and how is karma. What is the shape of karma? Where is it? Located.
1: Karma, jaký je její tvar, kde je lokalizovaná?
0: Yes, that's it. This was good, this was better.
1: Těle v našich jemných tělech.
0: Sita said it is in our body.
1: Sita řekla, to je to v našem těle.
0: And Maheshwari said it is in our fine body.
1: A Maheshwari je to v našich jemných tělech.
0: So we must think. In Western language mostly we speak only about my body. The whole medicine speaks about one body.
1: V západním jazyku mluvíme o našem těle. Celá medicína mluví o těle.
0: But in yoga we know that there's many fine levels.
1: Ale v józe víme, že je mnoho jemných úrovní.
0: And we distinguish between 3 or even 5 levels of fineness of the body.
1: A rozlišujeme mezi 3 až 5 vlastně těmi jemnými úrovněmi těla.
0: So this physical body is called anamaya kosha, the body made out of foot, the gross body.
1: Fyzické tělo anamaya kosha, které je vlastně vytvořené z jídla.
0: Then comes pranamaya kosha, our energy body.
1: Pak přichází pranamaya kosha, naše energetické tělo.
0: Then our lower and higher mental body, manomaya kosha, vigyanmaya kosha.
1: A pak naše nižší a vyšší mentální tělo, anomaya kosha a vigyanmaya kosha.
0: And the finest one that is called anandamaya kosha or causal body.
1: A to nejjemnější anandamaya kosha, naše příčinné kauzální tělo.
0: So cause. That is a point. What causes our activities?
1: Ta příčina vlastně, co způsobuje naše činy.
0: So all acts which we are doing have a motivation behind. From where does it come?
1: Všechny naše věci, které děláme, mají motivaci, odkud ta přichází?
0: This is this causal body.
1: To je toto kauzální tělo.
0: And there is our karma.
1: A tam je naše karma.
0: That means the karma is a vibration in the finest level of our energy bodies.
1: Ta karma, to je vlastně ta nejjemnější vibrace v našich energetických tělech.
0: So all these together is what we call aura.
1: A toto všechno dohromady, tomu říkáme aura.
0: So the aura is always with us. These 5 bodies are all the time with us.
1: A to aura je vždycky s námi, těchto 5 těl je vždycky s námi.
0: You can say like the shadow, you never get rid of it.
1: Můžete říct jako stín, toho se nikdy nezbavíme.
0: So the karma is always with us. We can never run away from the karma.
1: Ta karma je vždycky s náma, nemůžeme od ní utéct.
0: So you can say maybe to make it simple, it's like a backpack here, which you don't see, but it works.
1: Můžeme říct, že to je jakoby batoh na zádech, který sice nevidíme, ale je tam, že pracuje.
0: And now we must be aware with these fine bodies we are actually communicating.
1: A musíme si uvědomit, že my komunikujeme těmato jemnýma tělama.
0: Not only when I physically touch someone in a loving way also.
1: A nejen vlastně, když já někoho jakoby se fyzicky dotknu a tím milujícím způsobem nebo jinak.
0: But also through our thoughts we are communicating.
1: A i skrze naše myšlenky my komunikujeme.
0: This is what we already said. Mental activities, man, creates also karma.
1: To je to, co jsme řekli, vlastně ty naše mentální aktivity, man vytváří karmu.
0: So you can say we are actually like radio senders and radio receivers. Waves are coming and going.
1: Můžeme říct, že jsme vlastně takový radiový vysílač a přijímač, ty vlny jakoby odcházejí a přicházejí.
0: So on this fine, on this astral level, we are actually all the time communicating with each other.
1: Takže na tom jemném astrálním, jakoby na té jemné astrální úrovni my vlastně neustále komunikujeme dohromady.
0: And many things which seem to be by chance and reality to explainable on this fine level.
1: A mnoho věcí, jakoby, které vypadají jakoby neuvěřitelně, jsou vysvětlitelné na této jemné úrovni.
0: So now let's try to understand how it actually works that karma comes back.
1: A zkusme porozumět, jak to vlastně jakoby funguje, že ta karma vrací.
0: Let's take the example, a simple example of a thief.
1: Thief.
0: Stealing.
1: No, vemte si například příklad kradení.
0: A thief doesn't work, he simply steals all the time and that is his income.
1: A ten zloděj neustále krade, to je jeho příjem.
0: Yes, his experience. He knows, for example, end of the month when the people got money, it's a very good time to get something.
1: Má tu zkušenost třeba na konci měsíce, když lidé dostanou peníze, je dobrý čas něco vzít.
0: So he's like professional in that, no?
1: Jako je profesionál v tomto.
0: But we must understand he is creating karma.
1: Ale musíme porozumět tomu, že vytváří karmu.
0: And does he think on that?
1: A myslí on na to?
0: Usually not.
1: Většinou ne.
0: So now he steals from a man who just got his full pocket, the pocket away, the money.
1: A ukradne od člověka, který vlastně dostal teďka peníze, má plnou peníženku, jakoby sebere mu ty peníze.
0: He comes home and realizes, my money is gone.
1: On se vrátí domů a zjistí, moje peníze jsou pryč.
0: But he is a family father. He has 5 children and the whole family now is suffering because money for 1 month is gone.
1: Ale je to otec rodiny, má doma 5 dětí, vlastně celá ta rodina trpí, protože peníze na celý měsíc jsou pryč.
0: Now, does our thief know about that? Does he think about that?
1: Ví o tomto ten zloděj, přemýšlí o tomto?
0: This is actually now from the karmic point of view what he has to learn.
1: To je vlastně z karmického pohledu to, co se musí naučit.
0: So now we say the law of karma is like the law of spiritual development.
1: Můžeme říct vlastně, že ten zákon karmy je jakoby zákon duchovního rozvoje.
0: And all our souls we are actually longing for this spiritual development.
1: A všechny naše duše touží po tomto duchovním rozvoji.
0: But of course consciously we are not so much aware of this. Many of us.
1: Ale vědomě jakoby většinou to neuvědomujeme.
0: So now, and we think I will make a little bit psychological.
1: Udělám to trochu psychologické.
0: When a thief is stealing, what kind of vibration would he send out astral?
1: A když zloděj krade, jaké vlastně ty astrální vibrace vyzařuje?
0: So we could formulate it maybe like this: I am a thief.
1: Můžeme to formulovat takto: já jsem zloděj.
0: I am stealing from others.
1: Já kradu od ostatních.
0: And I never think what it means for the others.
1: A já nikdy nemyslím na to, co to znamená pro ostatní.
0: But I want to develop.
1: Ale já se chci rozvíjet.
0: I want to learn.
1: Já se chci učit.
0: Can please someone help me?
1: Může mi prosím někdo pomoct?
0: To make this experience what I need.
1: Abych udělal tuto zkušenost, kterou já potřebuju.
0: So this is like broadcasting from his fine body.
1: To je jakoby vysílání z jeho jemného těla.
0: Now, problem is, like when you have want to search for a radio sender, you must be exactly on the same frequency.
1: Ale vlastně, abyste jakoby chytili tohle, tak musíte být přesně na té samé frekvenci.
0: So now he is broadcasting on a certain frequency.
1: Tak on vysílá na určité frekvenci.
0: But not everyone receives that.
1: Ale ne každý to přijme.
0: Now, who may receive his subconscious message?
1: Ale kdo může přijmout jeho podvědomý vzkaz? Somebody who wishes to purify his karma. Thief.
0: Yes, others who are on the same vibration.
1: Ano, ty ostatní, kdo jsou vlastně na té samé vibraci.
0: So those who have like the same radiance like he, mentally, they actually receive subconsciously his message.
1: Ty, které vlastně, ty, kteří mají jakoby tu stejnou mentální vibraci, tak přijmou jakoby podvědomě ten jeho vzkaz.
0: So now some other thief is thinking where to go this night.
1: No, tak nějaký jiný jakoby zloděj přemýšlí, kam jít tuto noc.
0: And he says, okay, let me go in this street.
1: A řekne si, okay, půjdu na tuto ulici.
0: And then suddenly he comes to the house of our thief.
1: A pak najednou přijde do toho domu toho našeho zloděje.
0: And he breaks in and steals that.
1: A jako vloupá se tam a ukradne to.
0: Now our thief suddenly is the victim.
1: A náš zloděj najednou ta oběť.
0: So that what he stole from others is now stolen from him.
1: A to, co ukradl od ostatních, je najednou ukradeno jemu.
0: Now what will be his reaction?
1: A jaká bude jeho reakce?
0: Will he be happy and say, oh, thank you that you are teaching me something?
1: A bude šťastný, řekne, o, díky, že jsi mě něco naučil?
0: Not really, huh?
1: Ne, opravdu.
0: So what will be his reaction?
1: Tak jaká bude jeho reakce?
0: He will be really angry.
1: Bude opravdu nazlobený.
0: He will try to find the thief.
1: Bude zkoušet najít toho zloděje.
0: Maybe even he will call the police.
1: Možná dokonce zavolá policii.
0: But then he may think, that's dangerous.
1: A pak si řekne, možná je to nebezpečné.
0: Then they ask, what was stolen from you, I have problem to answer.
1: A když se policie zeptá, co vám bylo ukradeno, tak to bude problém odpovědět.
0: But definitely he will not see any connection between his stealing and that now something is stolen from him.
1: Ale určitě neuvidí to spojení mezi tím, že on kradl a teďka něco ukradeno jemu.
0: So we can say he didn't learn anything yet.
1: Tak můžeme říct, že se teďka nic nenaučil.
0: But he has one experience. How it is when suddenly stolen.
1: Na jednu zkušenost, jaké to je vlastně, když se někomu něco ukradne.
0: So it will definitely not change his behavior.
1: Tak to rozhodně nezmění jeho chování.
0: He will continue.
1: Bude pokračovat.
0: And create similar karma now multiplied.
1: A bude vytvářet stejnou karmu mnohonásobně.
0: But then it will also come back in this or that form.
1: Ale pak se to vrátí zpátky v této nebo v jiné podobě.
0: And the karma, you can say, is quite boring, quite simple.
1: A můžeme říct, že karma je docela nudná, taková jednoduchá.
0: You know, one friend, one lady, she once expressed it in a very funny way.
1: Jedna známá, jedna paní to vyjádřila jednou velice zábavným způsobem.
0: I was at her home and then we went out, but she left the garden door a little bit open.
1: Jsme jakoby v jejím pokoji a pak jsme šli ven, ale nechali jsme otevřené zahradní dveře.
0: And I said, better you close it, dangerous.
1: A říkal jsem, radši to zavři, je to nebezpečné.
0: And she said, no, it's for my cat that she can come in and out.
1: Ona říkala, to je pro moji kočičku, aby mohla vyjít ven a zpátky.
0: And if in last life maybe I have stolen from someone a carpet, then should come now and take my carpet, then the karma is over.
1: A jestli jsem někomu v minulém životě ukradla koberec, tak někdo by měl zase přijít, aby ukrást mi ten koberec, to je moje karma.
0: So that's a way to understand the law of karma, huh?
1: A to je způsob, jakým porozumět zákonu karmy.
0: So now in back to our story, our thief was stolen, but still he continues to steal.
1: A zpátky k našemu příběhu, bylo tomu našemu zloději bylo vlastně něco ukradeno, ale on stále pokračuje v tom kradení.
0: But that means also now that the karma continues to come back to him.
1: A to znamená vlastně, že ta karma pokračuje v tom, aby se vracela k němu.
0: And in this or that way he will now more and more suffer somehow.
1: A tímto způsobem on bude více a více trpět nějak.
0: And he collects more and more experiences.
1: A on bude sbírat víc a víc zkušeností.
0: So that slowly that becomes a problem for him.
1: A to se pomalinku stane problém pro něj.
0: A problem when he wants to steal.
1: Ten problém, když bude chtít krást.
0: Because in the moment when he is going to steal from someone, pops up the thought how it will be for the person to when I steal from him.
1: Protože v ten moment, kdy bude krást, tak mu tam vyskočí ta myšlenka, jaké to bude pro toho člověka, když ho okradu.
0: Because he has now already the experience how it is when he suffers.
1: Protože on už má teďka tu zkušenost toho, jaké to je, když vlastně trpí.
0: But still he may step over it and say doesn't matter, I will continue.
1: A on to stejně jako překoná a řekne nevadí, já budu pokračovat.
0: But after many years or maybe after many lives.
1: A po mnoha letech nebo po mnoha životech.
0: Then this impression from the karma coming back becomes so strong that simply he cannot steal anymore.
1: A ten dojem vlastně z toho, jak se vrátila ta karma, se stane tak silný, že už prostě nebude moc krást.
0: His inner voice, which we call conscience, this inner voice suddenly becomes so strong that he cannot ignore it anymore.
1: Jeho vnitřní hlas se stane tak silný, že už ho nebude moc ignorovat.
0: And now he cannot steal anymore.
1: A nyní už nemůže krást.
0: So what now?
1: Co teď?
0: Now he is no thief anymore.
1: Už není zloděj.
0: Now let us think, what quality has he actually now learned?
1: A přemýšlím, jakou kvalitu se vlastně teďka naučil.
0: So he has overcome the negative quality of stealing.
1: Překonal tu negativní kvalitu kradení.
0: And which positive quality has he developed now?
1: A jakou pozitivní kvalitu teďka rozvinul? Soucit. Compassion.
0: Yeah. So you can say understanding for others, compassion for others.
1: Porozumění ostatním, soucit s ostatními.
0: So this was just an example to point out a little bit how the law of karma really is our teacher.
1: A to bylo takový příklad, abychom porozuměli tomu, jak nás vlastně učí ten zákon karmy, jak to náš učitel.
0: Teaching us slowly to overcome negative qualities and to purify them and to develop positive qualities.
1: Učí nás vlastně pomalinku, jak překonat ty negativní vlastnosti, pročistit je a rozvinout pozitivní.
0: But how long and how painful was this process?
1: Ale jak dlouhý a jak bolestivý byl tento proces?
0: Because there's no one explaining that.
1: Protože to nikdo nevysvětluje.
0: And how many karmas he creates also in between always for others?
1: A kolik vlastně karem mezi tím vytvořil pro jiné?
0: So this is a quite tough teacher, the law of karma.
1: tak je to jakoby takový tvrdý učitel, ten zákon karmy.
0: And therefore we are then looking after some time, after several lives most probably, for a better teacher.
1: A po nějakém čase, po několika životech možná hledáme nějakého lepšího učitele.
0: That means we are now then consciously looking for a guru.
1: To znamená, vlastně my hledáme gurua.
0: And when we have learned one lesson, let's say for example, I guess you are not stealing, huh?
1: A když jsme se naučili jednu lekci, vlastně řekněme například, vy nekradete.
0: We must be careful that we don't get into arrogance through that.
1: A musíme být opatrní, abychom se nestali jakoby arrogantními.
0: Like someone is stealing, I say, how is possible?
1: A někdo třeba krade, a my říkáme, jak je to možné?
0: Because when we judge in this way, already is again karma.
1: Protože my, když někoho soudíme tímto způsobem, tak je to zase karma.
0: I always say it very strong.
1: Já většinou říkám velice silná.
0: If you cannot even imagine to steal,
1: a když se ani nedokážete, vlastně říkám velice silně, když si nedokážete představit krást,
0: then most probably it is because you did it already so often,
1: to nejpravděpodobně právě proto, že jste to dělali tak častokrát,
0: that you have already learned your lesson.
1: Že už jste se naučili tuto lekci.
0: Huh? So no reason really to be proud on that.
1: Takže není důvod jakoby být na to hrdý.
0: So we all are working on certain points in our life.
1: Takže my všichni pracujeme u různých věcech v našem životě.
0: And someone has already learned this lesson, someone has already learned that lesson, someone has already learned that lesson, but we are all working on different points.
1: A někdo se naučil tuhle lekci, někdo tam tu lekci, ale každý vlastně pracujeme na nějakých věcech v našem životě.
0: But we should not use it like getting proud about this, but rather thinking, how can I help others?
1: A neměli bychom na to být hrdí, jako pyšní, měli bychom spíš přemýšlet, jak můžeme pomoct ostatním.
0: So the law of karma is a teacher, but a very slow and somehow cruel teacher.
1: Aha, takže ten zákon karmy je vlastně učitel velice pomalý a nějakým způsobem krutý.
0: And therefore we start to look then for a real guru.
1: A proto potom začínáme hledat opravdového gurua.
0: And then you come to a guru like Swamiji.
1: A pak přijdete ke guruvi jako Swamiji.
0: And he starts to explain us now about the law of karma.
1: A on nám začne vysvětlovat ten zákon karmy.
0: Aha, we never heard about that.
1: Aha, nikdy jsme o tom neslyšeli.
0: No? And then he starts to explain the background, how it's a fact and warns us.
1: A začíná vlastně vysvětlovat to pozadí toho zákona a varuje nás.
0: These warnings you have actually in every spiritual path, in every religion.
1: A tyto varování máte vlastně v každé duchovní cestě, v každém náboženství.
0: For example, when you think on the Christianity, the Ten Commandments.
1: A například, když myslíme na křesťanství, tak je vlastně těch 10 přikázání.
0: First of all, you should not kill.
1: První, nezabiješ.
0: You should not steal.
1: Neukradeš.
0: You should not desire the wife of your next.
1: Neměl bys si toužit po ženě tvého souseda.
0: So what laws we have, for example, in the yamas and niyamas of the yoga philosophy?
1: A jaké zákony máme v yamě a niyamě, v jogové filozofii?
0: We have there ahimsa.
1: Máme tam ahimsu.
0: Don't kill, don't hurt.
1: Nezabiješ, neublížíš.
0: You have there asteya, don't steal.
1: Máme tam asteju, neukradeš.
0: No? And brahmacharya, no? And many laws also, like life rules for us.
1: A mnoho takových životních pravidel pro nás.
0: These rules aim simply to protect us from the worst karmas.
1: A tyto vlastně pravidla jsou proto, aby nás ochránili od těch nejhorších karem.
0: So let's say now you don't want anymore to suffer so much and you already look for some orientation and you find it in these ethical and moral rules.
1: Tak už nechcete trpět vlastně a začínáte hrát nějakou, no, začínáte se vlastně orientovat na tyhle etická a morální jakoby pravidla.
0: So if you follow only these rules, you have already made a big step.
1: A když začínáte následovat tyto pravidla, tak jste vlastně udělali už velký krok.
0: Then at least some of the worst karmas you can already avoid.
1: A tak se můžete vlastně vyhnout nějakým těm nejhorším karmám.
0: And we must be aware that the quality or the character of the karmas is quite different.
1: Musíme si uvědomit, že ty kvality nebo charakter té karmy je různý.
0: We have the example of a thief.
1: Máme příklad zloděje.
0: So let's say you steal something from someone.
1: Například ukradete něco od někoho.
0: And next day you feel sorry.
1: A druhý den vám je to líto.
0: So you have the chance, you go to this person and return it and apologize.
1: Máte šanci vlastně se vrátit tomu člověku, vrátit to tomu člověku a omluvit se.
0: And most probably that person will say, it's okay.
1: A z největší pravděpodobnosti ten člověk řekne, to je OK.
0: But if you kill someone,
1: a když někoho zabijete,
0: and next day you are sorry about that,
1: a když vám to příští den líto,
0: so what will you do?
1: Co uděláte?
0: That's another character of karma.
1: To je jiný charakter té karmy.
0: So that is now the point to learn.

0: to think about the character of karma, about the consequences.
1: To je to vlastně, jakom se naučili přemýšlet o tom charakteru té karmy a těch následcích.
0: Swamiji makes it always very simple.
1: Swamiji to vždycky dělá velice jednoduché.
0: He says, who cannot give life has not the right to take life.
1: Říká, ten, kdo může dát život, nemá právo brát život.
0: So very simple life rule for us.
1: Velice jednoduché životní pravidlo pro nás.
0: We must be aware that the karma also creates complications for our future.
1: Musíme si uvědomit, že ta karma vytváří komplikace pro naši budoucnost.
0: In the story with the wine and water, it came back immediately.
1: V tom příběhu o víně a vodě se to vrátilo okamžitě.
0: That's the best, but it's not always possible.
1: To je nejlepší, ale není to vždycky možné.
0: There are some karmas which can make really complications for many lives.
1: Jsou karmy, které mohou dělat komplikace na několik životů.
0: For example, I mean, we have spoke already about killing animals and you have to come back in another form.
1: Například jsem mluvil o zabíjení zvířat a to, že musíte se vrátit zpátky v jiné podobě.
0: That means practically you lose the chance of human life.
1: To prakticky znamená vlastně, že ztrácíte šanci lidského života.
0: Because only in human life we have the chance for liberation.
1: Protože jenom v lidském životě máme šanci na osvobození.
0: But also other acts. For example, if a man rapes a woman.
1: A jiné jakoby činy, vlastně, když třeba muž znásilní ženu.
0: So now what is his karma?
1: Jaká je jeho karma?
0: What he has to experience that he can learn.
1: Co musí jakoby zakusit a co se naučit?
0: Very simple, he has to be raped.
1: Velice jednoduše, musí být znásilněn.
0: But how? It's not possible.
1: A jak? To není možné.
0: So that means with this already he programs many future incarnations as a woman.
1: To vlastně znamená, že tímto vlastně programuje mnoha příštích jakoby inkarnací jako žena.
0: So that may even cause then like some souls coming again and again as a victim and do so for many lives.
1: To může vlastně, že se nějaké duše vrací po mnoho životů, jako by ta oběť a ten, kdo jako by udělal nějaký ten čin.
0: So here we can understand that the law of karma is actually also the background for reincarnation.
1: Můžeme vlastně porozumět tomu, že ten zákon karmy je takové pozadí pro tu reinkarnaci.
0: As we said, this world here is called Karmabhumi.
1: A řekli jsme, že tento svět se jmenuje Karmabhumi.
0: We are here because of karmas.
1: My jsme tady kvůli karmě.
0: So you can say like a prisoner is in prison because he did something wrong.
1: Můžeme stejně tak říct, že vlastně někdo je vězení ve vězení, protože udělal něco špatného.
0: So from some point of view, Swamiji even sometimes uses the example of a prison. We are here in our karmic prison.
1: Swamiji používá někdy ten příklad, že my jsme tady v karmickém vězení.
0: Swamiji says there are 10 persons in the prison.
1: Swamiji říká, je 10 lidí ve vězení.
0: And 9 are there because they did some crime.
1: A 9 jich tam je, protože udělali nějaký zločin.
0: But the tenth, they came there as a liberator.
1: Ale ten 10. tam přišel jako osvoboditel.
0: And that is a guru.
1: A to je guru.
0: So we are the one who are here incarnated and we had no choice because of our karmas.
1: A my jsme tu vlastně ty, co jsi tu inkarnovali a nemáme jakoby jinou volbu kvůli karmě.
0: But the guru does not come because of karmas.
1: Ale guru nepřichází kvůli karmám.
0: He comes only out of compassion to help us.
1: On přichází jenom jakoby ze soucitu nám pomoct.
0: So when we have liberated, purified all karmas, there is no need for reincarnation anymore.
1: Když pročistíme všechny karmy, tak už není důvod, abychom se znova reinkarnovali.
0: Karma is the sole reason for our incarnation here in this life.
1: Karma je ten vlastně hlavní důvod jako pro tu naši inkarnaci v tomto životě.
0: Now it would be important to understand a little bit deeper about the different types of karma.
1: A nyní bude důležité, abychom porozuměli různým typům karmy.
0: There is because many say, yeah, law of karma, everything is predestined, then I have no choice at all.
1: No, lidi říká vlastně, když podle toho zákona karmy je všechno už jako predestinované, určené, tak já nemám žádnou šanci.
0: And that's a wrong understanding of the law of karma.
1: A to je špatné porozumění tomu zákonu karmy.
0: So we have to distinguish between three types of karma.
1: Musíme rozlišit mezi třema typy karmy.
0: And they are called sanchit karma, pralapta karma and kriyaman karma.
1: Tak to se jmenují.
0: So, and now I suggest maybe to have a break on this point.
1: Možná někdy bychom si mohli dát přestávku.
0: Or maybe let's do like this. Is about this as far as we spoke some question or some remark from your side?
1: Jsou nějaké otázky vlastně na to, o čem jsme teďka povídali?
0: Is it so far understandable?
1: Je to porozumět? Dá se tomu rozumět?
0: Yeah? Very good. Okay. So then I would say let's have now a little bit of break and afterwards we will start to speak about these three types of karmas then.

0: Good evening.
1: Dobrý večer.
0: Dear sisters, brothers.
1: Drazí sestry a bratři.
0: All yoga practitioners and also new one who is learning, listening about yoga.
1: Vy všichni, kdo praktikujete jogu, i vy, kdo jste tady poprvé, něco slyšíte o józe?
0: Yoga is a science of the humans.
1: Yoga je lidská věda.
0: Humans is the end of the life.
1: Lidé jsou na vrcholku života.
0: There are many different kind of creatures.
1: Je mnoho různých druhů stvoření.
0: Chaurasi lakh. There are many, many.
1: Říká se tomu chaurasi lakh, tomu množství v koloběhu.
0: In the water.
1: Jsou bytosti ve vodě.
0: Many, many different kinds of creatures.
1: Nejrůznější stvoření.
0: Water itself is also life, also.
1: A voda sama o sobě je také živá.
0: Earth
1: je země.

0: And on the earth, in the earth,
1: a pod zemí, v zemi,
0: above the earth,
1: nad zemí,
0: unbelievable how many creatures, life.
1: Je neuvěřitelné, kolik je množství živých bytostí.
0: Then those animals on the earth.
1: Pak jsou různá zvířata na zemi.
0: They live. They only knows what they are eating and living.
1: Žijí svůj život a důležité je pro ně, aby se najedli.
0: But they are walking further and further coming, and what we call the humans.
1: Ale pak ten vývoj postupuje dál, až na tom vrcholu je ten, komu říkáme člověk.
0: Humans is that who understood what God is.
1: Člověk je ten, kdo porozuměl tomu, co je to Bůh.
0: Then they understood what is the human's life.
1: Lidé pochopili, co to znamená lidský život.
0: How will they go to become one with the universe?
1: Jak to udělat, aby se sjednotili s vesmírem?
0: Then they will not anymore have other life.
1: A pak už se nebudou vracet znovu do toho koloběhu života.
0: But if we human will not learn and see what God tells us.
1: Jenomže když my lidé nepochopíme, neuvidíme to, co nám Bůh říká.
0: Then again the humans, they will go again back.
1: Tak to lidstvo zase upadne.
0: It is cycling.
1: Je to takový koloběh.
0: The human knows that many have been suffering.
1: A mnoho lidí trpělo, trpí.
0: Animals suffering.
1: Zvířata trpí.
0: Human suffering.
1: Lidé trpí.
0: God has given.
1: Bůh nám dal.
0: To the humans. I give you everything.
1: Bůh nám dal všechno, řekl člověku, dávám ti vše.
0: Everything.
1: Všechno.
0: And that you should understand and see that yes, I'm the human and what I can do or not do.
1: A na tobě je, abys porozuměl tomu, co to je, když řekneš, jsem člověk. Co jako člověk mám dělat a nemám dělat.
0: So that is always. Otherwise, again, we will go backside.
1: Jinak nás to zase obrátí dolů.
0: So, do not kill other creatures.
1: Takže nezabíjej ostatní stvoření.
0: Animals they can kill because they don't know.
1: Zvířata zabíjet můžou, protože nemají to poznání.
0: But if as humans they are killing other creatures.
1: Ale pokud lidé zabíjí jiné tvory.
0: Okay, you will think you like eating and killing and you think I will be strong and like that.
1: Možná si myslíte, že vás to zabíjení třeba posiluje, nebo to, že budete jíst maso, že budete silnější.
0: But then again we will go in the cycle.
1: Ale pak se ten koloběh zase zvrátí a pojedeme tím tou spodní částí.
0: So from that what we call that God.
1: A tak proto říkáme, že je Bůh.
0: Some don't understand.
1: Někdo to nechápe.
0: God as in body's form.
1: představuje si Boha třeba jak v nějaké podobě, že
0: we believe only the God is there.
1: Nebo naopak věříme, že Bůh je bez podoby.
0: But we didn't see, we can't see.
1: Neviděli jsme ho, Bůh nejde vidět.
0: And if only one God.
1: A když je jenom jeden Bůh?
0: Well, God is one.
1: Protože Bůh je jeden.
0: We are all one.
1: Ale my všichni jsme jedno.
0: Like for example the ocean, very big ocean.
1: Tak například jako veliký oceán.
0: How much water is there?
1: Kolik je v něm vody?
0: And the heat goes up.
1: A pára stoupá vzhůru.
0: And this pára is in the clouds group.
1: A stávají se z ní mraky.
0: And there are very fine drops.
1: A v těch mracích jsou úplně jemné kapičky.
0: But this very fine drop.
1: Ale i ta droboučká kapička,
0: which we call the fog,
1: která vlastně vypadá jako mlha,
0: but that is also water.
1: Tak to je také voda.
0: That is a life, very fine drop.
1: A to je život. Ta droboučká kapička je život.
0: And the same is like an ocean.
1: A je prakticky stejná jako ten oceán.
0: For example,
1: například,
0: there's a big fire camp.
1: Někde je veliký požár.
0: Burning so many things.
1: Spoustu toho hoří.
0: And there's only matches stick.
1: A máte jenom zápalku, kterou škrtnete.
0: Also fire.
1: A to je taky oheň.
0: And even the fire cannot live without water.
1: A dokonce ani ten oheň nemůže žít bez vody.
0: Otherwise gone.
1: Jinak by uhasl.
0: In that way yogis understood.
1: A tak to tomu porozuměli jogíni.
0: So there are different kind of science.
1: Jsou různé druhy nebo typy vědy.
0: And now in this some years, many years.
1: A před mnoha lety.
0: And we became very great about knowledge.
1: Jsme se jako lidstvo posunuli v tom poznávání.
0: We know everything what it is and what is not good.
1: Už všemu rozumíme, víme co a jak, co je dobré.
0: And our science is going again further and further.
1: A ve smyslu té vědy se opravdu posunujeme dál a dál.
0: But there is a different.
1: Ale je v tom rozdíl.
0: A yogi.
1: Yogin.
0: And the science.
1: A věda, vědec.
0: Now, they whatever you are learning and the scientist was talking to very much.
1: Cokoliv se naučíte, cokoliv se týká té odborné vědy, tak jako jsme o ní dneska slyšeli hodně.
0: We can do.
1: Tak to všechno můžeme.
0: We will learn lot.
1: Naučíme se toho spoustu.
0: But we will not go to the God.
1: Nebo získáme spoustu vědomostí, ale neposune nás to k Bohu.
0: As far as now sciences.
1: Co se týče současné vědy.
0: All lectures.
1: Všechny přednášky.
0: United, all in the learning people.
1: Všichni ti vzdělanci, učenci.
0: Day by day, as much as they learn more.
1: Tak čím víc toho budou vědět.
0: They go back from the God.
1: Tak to ty jejich vědomosti je vlastně budou oddalovat od Boha.
0: Then our brain, there are two things.
1: V našem mozku jsou dvě věci.
0: This in our brain, both hemisphere.
1: Máme v mozku dvě hemisféry.
0: And our science, humans.
1: A naše lidská věda.
0: Is also in our brain coming.
1: Je tak. Také jsou to ty vědomosti, které máme v tom mozku.
0: But it will not go towards that what we call the God.
1: Ale to si sebou k Bohu nevezmeme.
0: We will become angry.
1: A když se třeba rozčílíme,
0: I will say it me did, it's my.
1: A budeme říkat, to jsem udělal já, to jsem já dokázal, to je moje.
0: And some said, yes, I'm good.
1: A někdo jiný řekne, tak já jsem v pohodě.
0: But still not me.
1: Ale pořád to není ono.
0: When you died,
1: když zemřete,
0: it's gone.
1: Tak je to všechno pryč.
0: Then we have his photos or the books on the wall.
1: Pak můžeme mít někde v knihovně knihy toho dotyčného.
0: We may can get from this person knowledge further.
1: A tímto způsobem v těch knihách může předávat své poznatky dál.
0: Other side, it is that we call yogi.
1: Ale na té druhé straně máme jogíny.
0: Yoga practice what we are doing.
1: To jogové cvičení, kterému se věnujeme.
0: It should not, I don't want to become myself that I am a man, I did.
1: A já tady teď nechci říkat, že jsem to všechno jako dokázal já.
0: No.
1: Tak ne.
0: But I can tell you the 52 years in your country here, for example.
1: Ale můžu vám říct, že 52 let tady například ve vaší zemi.
0: In whole Europeans.
1: A v celé Evropě.
0: People did not know what is yoga.
1: Lidé nevěděli, co je yoga.
0: What is Swami, yogis.
1: A co je yogin, co je Swami.
0: People said, oh, you are a, what they call Buddha.
1: A když mě potkali na ulici, tak říkali, a vy jste nějaký buddhista.
0: Are you Buddhist?
1: Jste buddhista?
0: I said yes.
1: A já jsem říkal ano.
0: Because Buddha is also Hindus.
1: Protože Buddha byl vlastně taky hinduista.
0: Buddha name was the other name.
1: Buddha se nemenoval od začátku Buddha.
0: But Buddha means knowledge.
1: Buddha znamená poznání.
0: Buddha means this science.
1: Buddha je
0: science of the brain.
1: Určitá věda, poznání, vědecké poznání, osvícení.
0: He was not his other name.
1: A on měl původně ale jiné jméno.
0: So, okay, it is the same.
1: Takže dobře, je to totéž.
0: But people did not understood what is a yogi.
1: Jenomže lidé nechápali, co je to yogi.
0: And what is a yoga.
1: A co je to yoga.
0: When I was in Vienna,
1: když jsem byl ve Vídni,
0: and then people's, they all said, you don't eat meat.
1: Tak se lidé divili, vy nejíte maso?
0: You don't eat anything.
1: To asi nejíte vůbec nic.
0: I said no.
1: A já jsem říkal ne.
0: I want to eat only vegetables.
1: Rád bych jedl zeleninu.
0: Bread.
1: Chléb.
0: They said, why? You can't eat, it's like only cows.
1: Jako proč, teď je to jenom kráva?
0: In Vienna.
1: Ve Vídni.
0: Is the truth.
1: Je to pravda.
0: Oh, they said, what is a yogi?
1: Se ptali, co to je ten jogín?
0: And my science of yoga.
1: A ta moje věda jogy.
0: What you can see now.
1: To, co můžete vidět teď.
0: That in whole, everywhere is the yoga.
1: Že yoga je rozšířená všude.
0: And this has become for the people the health, good health.
1: A ta yoga je pro lidi prostředek k dobrému zdraví.
0: And through this our path, the eating, what they have said now, in this corona, yoga in daily life, yogis, may be one, two or few people died, otherwise no one.
1: A s tím také souvisí ten způsob stravování. A jak jsme slyšeli tady od řečníků, tak ti, kdo se stravují vegetariánsky, tak v té covidové době neonemocněli tak vážně.
0: And now you see that more our all yoga and the life, not only in Europe, in Australia, America, in many, many countries.
1: A teď vidíte, že yoga v denním životě se cvičí nejenom tady v evropských zemích, ale v Austrálii, v Americe, v mnoha zemích na světě.
0: In that, In yoga there are different yoga.
1: A jsou různé typy jógy.
0: They think only body movements and little bit breath.
1: Někdo si jógu má zařazenou tak, že to jsou jenom fyzické pohyby a trochu práce s dechem.
0: Only concentration meditation, but they go away. They are going away.
1: A nebo se věnují nějakým koncentracím, meditacím, ale ve skutečnosti je to odvádí od sebe.
0: But that kind of yoga, if you want to know the yoga,
1: ale pokud chcete skutečně vědět, co
0: then
1: to je
0: we
1: yoga,
0: have to practice with pranayam.
1: Tak je potřeba věnovat se cvičení pranayamy.
0: Physical body and pranayam.
1: Pracovat s fyzickým tělem, s dechem, pranayamou.
0: After that goes many techniques you know about. For example, I have my book, The Hidden Power in Humans.
1: Ale potom na to navazuje mnoho dalších technik a lec, které z nich znáte z mé knihy Skryté síly v člověku.
0: And this you have all many things.
1: A v tom je mnoho informací.
0: Very much.
1: Pravdu spousta.
0: Very perfect.
1: Je to výborná kniha.
0: So there is a, like a chakras.
1: Věnuje se čakrám.
0: Now it, this chakras what we have is not only this somebody we made it like this.
1: A ta čakra to není jenom taková jako nahodilá ilustrace, to je takový obrázek k čakře.
0: Each and every petals of this on this chakra, chakra.
1: Ale každý ten okvětní plátek na tom obrázku čakry.
0: And each petal of that have something inside.
1: Má v sobě něco.
0: And what you call there how many mantra?
1: A kolik je tam manter?
0: Petals.
1: Kolik je tam těch okvětních plátků s
0: each
1: mantrami?
0: Each petals has one nam aksara name.
1: A na každém tom okvětním plátku je určité speciální písmeno.
0: Each and every light, the letter.
1: Je tam, jsou tam vepsaná určitá písmena.
0: And each letter has immense of power in the different parts of the body.
1: A každé to písmeno má hluboký účinek na různé části těla.
0: If one comes to see this and you try to learn, it will be good, but it will become like I am the great person.
1: Když to budete studovat tímto způsobem, naučíte se všechny ty okvětní plátky, co k tomu patří, tak to bude dobré, ale brzo si začnete říkat, já to všechno umím.
0: Then it comes the ego.
1: A pak vyskočí ego.
0: And ego brings us again down.
1: A ego nás zase stáhne dolů.
0: And if you have no, you are not ego.
1: A pokud nemáte ego.
0: And you have more love.
1: A máte víc lásky.
0: Understanding.
1: Porozumění.
0: Careful.
1: Že jste opatrní, pečlivý.
0: Always see other persons to give love for them.
1: Že dáváte svoji lásku druhým.
0: In, there are two. Our in the heart, in our two hemisphere.
1: Jak mluvil jsem o tom, že máme v mozku dvě hemisféry.
0: It will come. It is about 95%.
1: A z 95%
0: is a ego.
1: Je v tom ego.
0: And when we ego, it comes more down in next life.
1: A to ego způsobí to, že ten náš příští život bude nižší.
0: And so others have in the brand love, peace, harmonies, and first give others, and then we keep it.
1: Ale ti, kdo mají v tom mozku svém spíš lásku a potřebu se rozdělit s ostatními, než brát, tak to jim zůstane, to si zachovají.
0: Don't say only my children.
1: A neříkejte, já dávám, ale jenom mým dětem.
0: Of course our children good and everything.
1: Samozřejmě, že přejeme to nejlepší našim dětem.
0: But a yogi doesn't matter orange dress or the black dress or the yellow dress or the green dress, anything doesn't matter.
1: A jogín, a to neznamená.

0: Znamená jenom ten, kdo má oranžové oblečení, může být oblečený v černé, v zelené, ve žluté, to je jedno.
1: We should help.
0: Ale známkou jogína je, že pomáhá.
1: There are 20 people, they're beating one person.
0: Když 20 lidí se zběhne a tlučou jednoho člověka.
1: Because he was some thief.
0: Protože třeba něco ukradl.
1: Or something.
0: Nebo něco.
1: One man came.
0: A přišel jeden člověk.
1: And he told other people, please stop.
0: A řekl těm druhým, přestaňte, prosím.
1: And he said to others, please come. And he took in his hand.
0: A toho, co byl byt, vezme pod svoji ochranu.
1: So, someone did mistake.
0: Tak někdo udělal chybu.
1: And we are beating something or doing something.
0: A my mu to oplácíme, chceme ho potrestat.
1: If someone will beat you,
0: a kdyby někdo byl vás,
1: what you think like that?
0: Tak co byste si mysleli?
1: Therefore, a yogi should never and never give negative talk or things to anyone.
0: Proto by jogin nikdy neměl negativně mluvit ani negativně smýšlet o nikom druhém.
1: So we are many and we should open our heart.
0: Je nás mnoho a měli bychom otevřít své srdce.
1: Otherwise the ego.
0: Protože jinak to ego.
1: And there was two brothers.
0: A byli dva bratři.
1: And two brothers so together, very much.
0: Byli úplně nerozluční.
1: Both brothers was eating when they come together.
0: A jedli jenom, když se potkali, jedli společně.
1: Anything they do, both brothers are giving half half.
0: A o všechno se rovným dílem podělili.
1: One day,
0: jednoho dne,
1: the youngest brother was sitting on his house on the border in up.
0: Ten mladší bratr veranda, seděl na verandě nahoře nebo na balkoně toho svého domu.
1: An elderly brother, he went to bring some fruits.
0: A starší bratr šel pro nějaké ovoce.
1: And there was, he brought two mangoes.
0: A přinesl dvě manga.
1: And they had, both brothers, they have one son.
0: A oba ty bratři měli každý po jednom synovi.
1: Now, one mango was little bigger.
0: A teď jedno to mango bylo o něco větší.
1: And other was little.
0: A to druhé bylo o maličko menší.
1: That elderly brother, he was like a father.
0: Ten starší bratr byl takový otcovský typ.
1: And everything good.
0: Já byl samá dobrota.
1: So he was coming and two mangoes was in his hands.
0: Takže přichází a v rukách má, v každé má jedno mango.
1: When he saw the children both, they said, uncle, or he said, father, mango, please give me mango.
0: A jak přicházel, tak ty oba synové malí běželi a jeden říkal, strýčku, dej mi mango, ten druhý říkal, tatínku, dej mi mango.
1: And elderly, the youngest brother on the bridge, on this.
0: A ten mladší bratr se na to ze zhora díval.
1: And his father, uncle, please give me mango.
0: A ty děti obě volají, strýčku, prosím, dej nám mango, tatínku, prosím, dej nám mango.
1: Elderly brother,
0: starší
1: brother. In his hand one mango was little bigger and this was this small.
0: A starší bratr jde a v jedné ruce má o něco menší a v druhé o něco větší mango.
1: So, father, give him my mangoes.
0: Tati, dej mi to mango.
1: So children, one side was his son and other side was other son.
0: Na druhé straně byl, na jedné straně byl jeho syn a na druhé straně syn jeho bratra.
1: So left side was elderly, right side was the grandfather, young brothers.
0: Čili to levé bylo pro toho staršího a pravé pro

0: mladšího.
1: So he said, uncle, please, give me mango.
0: Takže ten jeden říkal, stříčku, prosím, dej mi mango.
1: Children came.
0: Děti přišly.
1: And what he said?
0: A co on jim na to řekl?
1: Take it, please.
0: Vemte si, prosím.
1: Because bigger mango was in this side, so he gave that side to his son.
0: Protože to větší mango bylo v té levé ruce.
1: And he had called,
0: a tak ty ruce
1: like this.
0: Přehodil, aby se to o něco větší mango dostalo tomu jeho synovi.
1: You know what it means? Do you understand?
0: Rozumíte tomu?
1: Other one was looking.
0: A ten mladší bratr to všechno viděl.
1: My brother.
0: Tak můj bratr.
1: And both children, I feel him like his son.
0: Já přece obě ty děti mám jako své vlastní syny.
1: And whole life my grandfather, my elder father, always for everything.
0: A vždycky jsme se přece o všechno spravedlivě dělili s tím starším bratrem.
1: But today for the mango for his son.
0: Ale dneska vidím, jak nadržuje tomu svému synovi s tím mangem.
1: And to others.
0: A mému synovi nechá to menší.
1: Youngest brother said morning.
0: A ráno řekl ten mladší bratr.
1: Grand brother.
0: No, velký bratře.
1: I think we should separate now.
0: Myslím, že bychom se teď měli rozejít.
1: Why?
0: Proč?
1: We are brothers.
0: Jsme bratři.
1: He said no.
0: Řekl, nejsme.
1: In your brain is something wrong.
0: V mozku máš něco špatně.
1: Little mango is little bit bigger. That's all.
0: To jedno mango je o něco větší, a to je celé.
1: And you take the bigger one or not bigger the yeah big one to his son.
0: A já jsem viděl, jak se to větší mango dával svému synovi.
1: And little one you gave it to my son.
0: A to menší si dal mému synovi.
1: Father, brother, may you will open many things like this.
0: Tím, bratře, o spoustu věcí přicházíme.
1: So, like this.
0: Takže takto.
1: My brothers, you are all my sister and you are my brothers and there are little children also.
0: Vy všichni jste jako mý bratři a sestry a jsou tady i malé děti.
1: I will what I'm talking and giving you.
0: A to, o čem mluvím a to, co vám předávám.
1: Very equally.
0: Tak to je pro všechny stejné.
1: And I give you first you and then I should take.
0: A napřed to dávám vám a pak si beru teprve já. Něco.
1: I will go and help to bring something.
0: Já půjdu a s něčím pomůžu.
1: Then it means that we will go one step to other step to step as to the God.
0: A tak společně můžeme krok za krokem vystoupat až k Bohu.
1: So there are two stairs.
0: Jsou dvě schodiště.
1: One stair is going down.
0: Jedno schodiště vede dolů.
1: And one is going up.
0: A druhé schodiště vede nahoru.
1: So when we respect and we take care of the animals and everyone.
0: A tak když se navzájem respektujeme a pečujeme o zvířata, o sebe navzájem.
1: If you believe or not.
0: Ať tomu věříte nebo ne.
1: It is really right.
0: Tak je to tak správné.
1: Then God will let go.
0: Pak vás Bůh nechá stoupat.
1: We don't know God where it is.
0: A nevíme, kde ten Bůh je.
1: We don't know the door.
0: Nevíme, kde je ta nebeská brána.
1: But it is said.
0: Ale říká se,
1: all creatures, very tiny mosquitoes,
0: že všechna stvoření i malý komár
1: and alphabet, oh no, very big animal,
0: elephant, a největší slon,
1: or very humans,
0: a nebo člověk,
1: all have the life,
0: ve všech je život,
1: very tiny water drop.
0: Malá kapička vody.
1: And the river also.
0: A řeka.
1: They all will come to the ocean.
0: I ta malá kapička, i ta velká řeka se spojí
1: s oceánem. So where we will go, doesn't matter the Croatian or the Slovenians, or Germans or America or Australia, doesn't matter.
0: A tak je jedno, jestli někdo z nás je Slovinec a druhý Chorvat, nebo Rakušan, nebo Američan, Australan, je to jedno.
1: When we die,
0: když zemřeme,
1: the soul, jiva,
0: tak ta duše, jiva,
1: they all will go in one door.
0: Všechny ty duše budou směřovat k jedné bráně.
1: And which will go other side and will go other side, that is what we have, we need now.
0: A to, která ta duše projde tou branou a která neprojde, to se rozhoduje tady teď.
1: So don't kill them.
0: Takže nezabíjejte je.
1: No, don't kill.
0: Nezabíjejte.
1: Protect them.
0: Ochraňujte je.
1: Love them.
0: Milujte je.
1: Protect them.
0: Chraňte je.
1: Don't cow them.
0: Nezabíjejte je.
1: Then don't kill them. Then is yoga.
0: Pak to je yoga.
1: And now yoga, suddenly people came.
0: A teď spousta lidí najednou přišla k józe.
1: And they are telling so numbers. They said, we don't talk about meat and don't talk about alcohol.
0: A říkají si, děláme jogu, ale o mase mluvit nebudem, o alkoholu taky ne.
1: No, no. Alcohol is alcohol.
0: Alkohol je alkohol.
1: Alcohol is a very great, very good.
0: Alkohol je velice dobrý.
1: But it's a medicine.
0: Ale jenom v podobě léku.
1: I'm so sorry to say.
0: Je mi to líto, že to
1: many,
0: musím říct.
1: Many people, they are suffering because alcohol.
0: Ale mnoho lidí skutečně trpí kvůli alkoholu.
1: So let us ask, doesn't matter who are, which religion, no religion, which countries, no countries, from where you are, but God have only one.
0: Tak je jedno, jakého jste náboženství, vyznání, nebo jestli jste bez vyznání, jaké jste národnosti, Bůh je pro všechny jeden.
1: And God is on one, and he's in within each and every living. There's a God inside.
0: A tento jediný Bůh je zároveň v nás všech, v každém živém stvoření.
1: Then we understand for humans that in the brain, if we are making negative and positive and good person and not good person, what have you done? It cannot be a religious or no religious.
0: Tak když to takto pochopíme, tak v tom mozku nebudeme vyčleňovat lidi na ty, kteří jsou dobří a na ty, kteří jsou špatní, na ty, kteří věří a na ty, kteří nevěří.
1: In the church,
0: v kostele,
1: in the temples,
0: v chráme,
1: in the mosque,
0: v mešitách
1: and many, many others.
0: A v mnoha dalších místech.
1: There's everywhere a God in that side.
0: Všude tam je Bůh.
1: But he know what we are doing.
0: Ale Bůh ví, co děláme.
1: Then is yoga.
0: Pak je to yoga.
1: Then your children, your families, your fathers, all will be take you to the Parabrahma, Pramatma, God.
0: Pak se k Bohu dostanete s celou svojí širokou rodinou, s dětmi, s předky.
1: And so you know, in this yoga in daily life, I was here in
0: 1973.
1: Yeah.
0: A tady ve vaší zemi jsem poprvé přišel s jogou v roce 1973.
1: In Czechoslovakia there was a yoga more.
0: V Československu tady bylo yoga víc.
1: But Austria and Germany there was complete.
0: A v Rakousku, v Německu tam té jogy bylo málo.
1: But now there is very much, here is very much.
0: Ale teď se yoga cvičí v Rakousku, v Německu hodně, tady taky hodně.
1: So science is a good.
0: Takže věda je dobrá.
1: All what we got, our oxygens and everything was very good, what they said.
0: To, co jsme se dozvěděli o příjmu kyslíku a o tom,
1: it was very good for our body.
0: To bylo velice prospěšné pro naše tělo.
1: For our brain.
0: Pro náš mozek.
1: Everything.
0: To všechno.
1: But we have to come, please. All animals.
0: Ale je potřeba přijít k tomu, že prosím všechna zvířata.
1: And now you know nearly 2 years.
0: Víte, že teď už skoro 2 roky.
1: And many

0: things that Corona came.
1: Je to, co přišel COVID-19.
0: And why only coronas?
1: A proč jenom to?
0: Why not animals?
1: Proč tou chorobou trpí lidé a ne zvířata?
0: And is it third time?
1: A už je to po třetí.
0: Because God, animals went to the God.
1: Protože
0: zvířata, if you believe or not,
1: I say. Šli za Bohem, nemusíte tomu věřit, já to jenom tak říkám.
0: Animals, if God, please, what can we do? Do something.
1: A říkali, Bože, prosím, nějak nám pomoz. Co můžeme udělat?
0: God said.
1: A Bůh řekl.
0: I will not do.
1: Já to neudělám.
0: But you know that.
1: Ale
0: they
1: víte,
0: will do from themselves.
1: Že oni sami si to způsobí.
0: How many injections?
1: Kolik různých
0: injekcí? How many suffering?
1: Kolik utrpení?
0: What is the corona happens?
1: Co se všechno děje kolem?
0: And still we cannot.
1: Kolem toho covidu a ještě z toho nemáme pod kontrolou.
0: And yoga in daily life.
1: A yoga v denním životě.
0: Barikhatu pranam.
1: A sestava barikhatu pranam.
0: And brahmari pranayama.
1: A brahmari pranayama.
0: This one brahmari pranayama I tell you for all of you.
1: Tato jedna technika brahmari pranayama, o tu se s vámi podělím se všemi.
0: You will have after 1 month. Tell me what, how happy you became and how healthy and many things.
1: A když jeden měsíc budete cvičit, tak mi pak přijďte říct, jak jste ozdravěli, v čem vám pomohla.
0: And it is like you are sitting. Remain there.
1: A zůstaňte sedět tak, jak jste.
0: Little straight like this.
1: Jenom se napřímte trošku, yeah. Sedněte si zpříma.
0: And we have index fingers.
1: A máme ukazováčky.
0: And these two index we will put in
1: our ears. A těmi ukazováčky si zacpeme uši.
0: But.
1: Ale.
0: Not like this.
1: Ne takto.
0: Not like this.
1: Ani lokty svěšené dolů.
0: Not like this.
1: Ani směrem nahoru.
0: Just like this.
1: Ale do stran.
0: And it should go the fingers.
1: Needle.
0: The man, humans have long this.
1: A když mají dámy dlouhé nechty.
0: And women's not.
1: Aha, muži mají dlouhé nechty, ženy ne.
0: So please put this in your, don't go very too far, but when you so far goes, so that you will not hear from outside anything.
1: Čili pozor přitom na nechty, ať si neublížíte. Ucpeme si uši jemně, ale zároveň tak, abyste neslyšeli okolí.
0: And 5 times.
1: A pětkrát.
0: First I will do.
1: Já to napřed udělám.
0: Then I will take hand out.
1: Potom si odendám ruce.
0: Then I said, did you understood?
1: Pak se vás zeptám, jestli jste to pochopili.
0: Yes. Then we do 5 times.
1: A když ano, tak to společně zacvičíme.
0: Only me now. You just listen.
1: Teď vy jenom poslouchejte a já budu cvičit.

0: Like this,
1: Takže takto.
0: Vibration will in both hemisphere.
1: A ta vibrace bude působit na obě hemisféry.
0: Many, many things, disease will go.
1: A mnoho chorob se tím vyléčí.
0: And when I will do like this, that time the sound should go from the here and it will come to the brain, but to the nose side, exactly sound should go like this.
1: A při tom bzučení můžete vnímat, jak ta vibrace jde z uší směrem nahoru do mozku, ale zároveň se to dá vnímat také přes nos směrem vzhůru.
0: And if it is moving this and left or something, then it means that something is one of the hemisphere is problem.
1: A pokud budete ten zvuk vnímat, jako by se přesouval zleva doprava a různě, tak to znamená, že to nemáte úplně vyvážené, že v té jedné polovině máte nějaký problém.
0: When if be like this, then you will see everyone, it is your brothers, your sisters, your mother, your grandmothers.
1: A když se vám to povede, tak potom budete vnímat všechny jako svoji vlastní rodinu.
0: The whole village, whole country.
1: Celou vaší vesnici, celou zemi.
0: I am like only sun.
1: Já jsem jako slunce.
0: And the sun has light for everyone.
1: A to slunce svítí pro všechny.
0: So that you will see when you yourself then you tell me or not.
1: A to uvidíte, můžete mi pak sami říct, jestli to tak máte nebo ne.
0: Till you will say like that you will go.
1: Čili když takto budete bzučet,
0: is good.
1: Tak to je dobré.
0: Or, then is you know this one brumri, you know, in the coming always with the flowers.
1: Bí.
0: Yeah.
1: A tak je to trošku jako včela, kdyby vzučela.
0: So one she will go. It means it is only take this and take this and take this.
1: A když ta včela lítá a z toho jednoho květu na druhý a jenom si bere tam ten nektar tu a tam.
0: If you are a mother.
1: A když jste matka.
0: You should take all children is like your mother.
1: Tak byste to měla brát tak, že jste matkou všech dětí.
0: If you have father, you have all fathers, take them as whole fathers.
1: Kdo je otec,
0: children.
1: Tak taky tak, všechny děti jsou jeho dětmi.
0: Brother is then all brothers.
1: A kdo je bratr, tak může
0: father
1: všechny,
0: is all mother.
1: Všechny vnímat jako své bratry, sourozence.
0: Even our heart has two parts.
1: I naše srdce má dvě poloviny.
0: Brain have two parts.
1: Mozek má dvě poloviny.
0: Many things. So one is you and others for all.
1: Jedna ta polovina jste vy a ta druhá polovina jsou všichni.
0: So like this it will you will feel.
1: Čili tak to budeme cvičit, ucítíte
0: don't
1: to sami.
0: Bite your teeth.
1: Nemějte stisknuté zuby.
0: Because someone's teeth is not good. Toothpaste gone out then it will wrong.
1: Protože někdo třeba ty zuby nemá úplně v pořádku, nemá ten stisk úplně rovnoměrný.
0: There are techniques bite the teeth.
1: Jsou i techniky se stisknutými
0: and
1: zuby.
0: And then because yesterday my dentist doctor put me inside.
1: A včera jsem byl na lékařském ošetření u zubařky. A
0: before was
1: předtím to moje bzučení znělo
0: and
1: takto.
0: My dentist made me perfect and I was so like this. And when he was half It was not good.
1: A moje paní doktorka Zubařka to tak dokonale vyladila, že teď to zní takto
0: so
1: harmonicky.
0: Thanks to the doctor.
1: Takže děkuji paní Zubařce.
0: Or open.
1: A nebo můžete mít otevřené čelisti.
0: Don't bite.
1: Nestisknuté zuby.
0: But then always breath vibration should go through here.
1: Ale stále přitom vnímejte, že ta vibrace stoupá vzhůru do mozku.
0: So.
1: Takže?
0: Five times.
1: Pětkrát.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.

0: Very good.
1: Velmi dobře.
0: Thank you.
1: Děkuju vám.
0: Is it good for your brain?
1: Je to dobré pro váš mozek?
0: For language?
1: Pro vyjadřování?
0: For peace?
1: Pro mír?
0: Balance?
1: Vyváženost?
0: Also you can give to your husband or your wife.
1: Také to můžete naučit manželku nebo manžela.
0: Grandfather, grandmother.
1: Dědečka, babičku.
0: Our children.
1: Nebo děti.
0: It makes, it cleans everything.
1: A všechno to pročišťuje.
0: It is something all vibrate, dirt gone.
1: Jako všechny ty nečistoty to rozpustí.
0: But if you are not good for your neighbor.
1: Ale pokud máte nějaké neschody se sousedem.
0: This neighbor is not good.
1: A tenhle můj soused je hrozný.
0: Then it is going negative vibration.
1: Tak je to určitá negativní vibrace.
0: But this vibration other goes to you.
1: Ale ta negativní vibrace se vám vrací nazpátek.
0: So I know you are many yogis.
1: Vím, že mnoho z vás je jogínů.
0: Some who came the first.
1: Někteří jsou tady poprvé.
0: So you should go to yoga practicing yoga in daily life.
1: Takže byste měli začít chodit cvičit jogu v denním
0: životě.
1: So
0: where we are here.
1: A když jsme tady.
0: Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Tak ta světová rada míru Sri Swamiho Madhavanandy.
0: Is from Austria we began.
1: Začala v Rakousku.
0: And everywhere now.
1: A teď je všude po světě.
0: It is United Nations.
1: Je součástí OSN.
0: And so many yogas over there.
1: A máme mnoho jogových programů v té souvislosti.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And our dear Dr. Martin.
1: A pan doktor Martin.
0: We thank you very much.
1: Děkujeme panu doktorovi Martinovi.

0: श्री देवपुरी श महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, अलकपुरी जी महादेव की, सनातन धर्म की। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग ऑफ देवपुरी जी।
1: Dobrý večer a požehnání Devpurijiho.
0: Here in this hall and those who are with us through my webcast.
1: Vám v této hale i vám, kteří jsou s námi skrze internet.
0: Blessing for you also.
1: I vám požehnání.
0: It is said.
1: Říká se.
0: Every day is a glorious day.
1: Každý den je slavný den.
0: There is no bad day.
1: Nejsou žádné špatné dny.
0: There are bad events.
1: Jsou špatné události.
0: Not in that way, but some accident and something.
1: Ne tak, ale v nějaké nehody a tak dále.
0: Sorry. In different culture.
1: V různých kulturách.
0: Every day is something great.
1: Každý den je něco jiné velkého.
0: Every day is worshipped.
1: Každý den je uctíván.
0: And every day is a new day for us. Every day is a birthday for us.
1: Každý den je pro nás novým dnem. Každý den je pro nás narozeninami.
0: Now today is the also the anniversary of Devpuri ji.
1: Dnes je také výročí Devpurijiho.
0: Mahasamadhi anniversary.
1: Výročí jeho Mahasamadhi.
0: It's nearly 75 years ago.
1: Bylo to téměř
0: 75-80
1: lety.
0: Definitely. We who adore, we are sad.
1: My, kdo ho uctíváme, jsme určitě smutní.
0: Also when our parents, friends pass away, we are sad.
1: Když naši rodiče nebo také přátelé, když odejdou, tak jsme smutní.
0: And not only humans.
1: A nejen lidé.
0: But also our house pet dies.
1: Ale když třeba náš domácí mazlíček zemře.
0: We are sad.
1: Tak jsme smutní.
0: Suddenly you come at home and you don't see your house pet.
1: Přijdete domů a najednou už tam toho to zvířátko nemáte.
0: It's missing.
1: Chybí vám.
0: Your cat.
1: Vaše kočka.
0: You know how happy and friendly cat is when you come at home.
1: Víte, jak šťastná a přátelská je kočka, když se přijdete domů.

0: or a dog,
1: nebo pes.
0: He hugs you before your wife or husband.
1: Ten vás obejme ještě dřív než váš partner. Manžel, manželka.
0: All. Even you see we have so many cows in Jordan, about 800-900 cows.
1: A víte, v Jordanu máme hodně kráv, asi 800 nebo 900 kráv.
0: And when you come there, they are happy.
1: A když tam přijdete, tak jsou šťastní.
0: They run towards you.
1: Běží k vám.
0: Be careful.
1: Tak si buďte, dávejte si pozor.
0: But they think you brought something good.
1: Myslí si, že jste jim přinesli něco dobrého.
0: When you come at home,
1: když přijdete domů,
0: and you have nice plants,
1: máte krásné květiny,
0: how beautiful, and they are happy.
1: I oni jsou šťastné, oni jsou krásné.
0: When they are thirsty, they are happy that you will give water.
1: Když mají žízeň, tak jsou šťastné, že je zalijete.
0: And morning they want to surprise you.
1: A ráno vás chtějí překvapit.
0: Opens beautiful blossoms.
1: A otevřou, rozkvetou, otevřou krásný květ.
0: So even the plants are happy.
1: Dokonce i květiny, rostliny jsou šťastné.
0: And even your furniture is happy.
1: Dokonce i váš nábytek je šťastný.
0: So furniture also needs love, care.
1: I nábytek potřebuje lásku, péči.
0: So this creation has a beauty.
1: Toto stvoření má krásu.
0: And that beauty needs care.
1: A ta krása potřebuje péči.
0: And when it's gone, we are missing.
1: A když odejdou, tak nám chybí.
0: Of course you are not attached to the plastic for chairs when broken you throw it.
1: Samozřejmě jste připoutaný k plastové židli, tady se rozlomí, tak ji vyhodíte.
0: But there are some chairs which has great value.
1: Ale jsou židle, které mají velkou hodnotu.
0: And it is said who sat on that chair.
1: Říká se, že ten, kdo seděl na té židli,
0: has more values.
1: Má ještě větší hodnotu.
0: Paramhansa Yogananda said.
1: Paramhansa Yogananda řekl.
0: Anything touches your Gurudev.
1: Cokoliv, čeho se dotkne váš Gurudev,
0: keep it.
1: To si nechte.
0: Because one day will come.
1: Protože přijde den,
0: that he or she is not here.
1: Kdy on nebo ona už tady nebude.
0: But you are proud that it was her or his blessing was there.
1: Ale vaše hrdost na to, že on tohle a tohle požehnal.
0: The Gandhiji shoes.
1: Gandhijiho boty.
0: The eyeglasses.
1: Gandhijiho brýle.
0: They were sold very expensive.
1: Ty prodali velice draze.
0: You know Lady Diana?
1: Znáte Lady Dianu?
0: When she was alive, was different situation.
1: Když byla naživu, tak to byla jiná situace.
0: And as soon as she died,
1: a jakmile zemřela,
0: was different situation.
1: Tak to zas bylo jinak.
0: Then they saw how nice person she was.
1: Teprv pak ukázali, jak to byla milá osoba.
0: How generous she was.
1: Jak štědrá byla.
0: And how many flowers came to her grave.
1: A kolik květin se sešlo na jejím hrobě.
0: And just few days before.
1: A jenom před pár dny.
0: They put her in the magazines.
1: Jí dávali do novin.
0: And lot of allegations.
1: A měla mnoho těch obvinění proti sobě.
0: Immediately after death,
1: ale
0: all they forgot.
1: Po smrti bylo všechno zapomenuto.
0: And even her dresses were in museums and sold very expensive.
1: A dokonce i ty její šaty byly vystaveny v muzeích a byly draze prodávány.
0: Similarly for us also.
1: A podobně je to i pro nás.
0: What was used by Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji.
1: To, co používal Mahaprabhuji, Devapuriji, Holy Guruji, to je nám drahé.
0: One should know the value, because it's not a value of the money.
1: Měli bychom vědět tu hodnotu, to není hodnota peněz.
0: But value of that personality.
1: Je to hodnota té osobnosti.
0: So everything in this creation.
1: Všechno v tomto stvoření
0: is a creation of beauty.
1: Je výtvorem krásy.
0: Again, Paramhansa Yogananda said one song.
1: A opět Paramhansa Yogananda zpíval jednu píseň.
0: O God beautiful,
1: o překrásný Bože.
0: In the forest, in the mountains,
1: v lesích, v horách.

0: horách,
1: in the meadows,
0: na loukách,
1: and the desert,
0: a na pouštích.
1: Oh God, beautiful.
0: O překrásný Bože.
1: In the trees,
0: ve stromech,
1: and flowers,
0: v květinách,
1: rivers and ponds,
0: v řekách a v jezerech,
1: and the ocean, oh God, beautiful.
0: Oceánu, o krásný Bože.
1: In the clouds and the sky,
0: na obloze a v mracích.
1: So everything, this is a beautiful, oh God, beautiful.
0: Vše krásné, o Bože, krásy.
1: In that you see, or we see, the beauty of the Creator, the God.
0: V tom všem vidíme krásu Stvořitele, krásu Boží.
1: So nothing is ugly.
0: Nic není ošklivého.
1: Nothing is dirty.
0: Nic není špinavého.
1: Nothing is bad.
0: Nic není špatného.
1: One thing is bad.
0: Jedna věc je špatná.
1: Our thinking.
0: Naše smýšlení.
1: Before we judge negative,
0: než někoho negativně odsoudíme,
1: before that,
0: předtím,
1: that negative awakes in us,
0: ta negativita se probudí v nás samých,
1: and it goes through our heart and our intellect,
0: a projde naším srdcem a naším intelektem,
1: and through your mouth,
0: a skrze vaše ústa,
1: that dirt is coming,
0: přijde ta špína,
1: as a negative,
0: jako negativita.
1: If you wouldn't judge that, it's beautiful.
0: Kdybyste to neodsuzovali, to bylo by to krásné.
1: So first bad energy, bad thought is within us.
0: První negativní energie, negativní myšlenky jsou v
1: so God nás. Save us from this.
0: Tak Bože, zachraň nás před tím.
1: God protect from this.
0: Bože, ochraňuj nás před tím.
1: Well, we are sad.
0: Takže my jsme smutní.
1: Something is broken.
0: Něco se rozbilo.
1: Or someone died.
0: Nebo někdo zemřel.
1: But there are different things.
0: Ale jsou různé věci.
1: It is said,
0: říká se,
1: that sense does not express the sadness.
0: Že svědci nevyjadřují smutek.
1: Why?
0: Proč?
1: Because atma is immortal.
0: Protože atma je nesmrtelné.
1: And if you have atma jnana,
0: a pokud máte atma jnana,
1: then you are not sad.
0: Tak nejste smutní.
1: If you are attached only to the form and you have no atma jnana of that atma.
0: Ale pokud jste připoutáni jenom k podobě a nemáte žádnou atma jnanu, poznání atma,
1: then we are sad.
0: Pak jsme smutní.
1: So when, if any saint, sadhu, passes away, not died, passed away.
0: Potom, když nějaký světec sádhu odejde, nezemře, odejde.
1: We don't write sad news.
0: Nepíšeme, že je to smutná zpráva.
1: But also we don't write happy news.
0: Ale také nepíšeme, že je to šťastná novinka, šťastná zpráva.
1: But it is said.
0: Ale říká se,
1: that he or she became one with Brahman.
0: Že on nebo on se stal zajedno s Brahmanem.
1: That light merges into the light, atma in the atma.
0: Že světlo se spojilo se světlem, atma s paramatma.
1: Brahmalina. Brahmalin means became one into the Brahman.
0: Brahmalin znamená, že se stal jedno v Brahmanu.
1: And you are sad for that one.
0: A vy jste kvůli takovému smutní?
1: Who became Brahman?
0: Kdo se stal Brahman?
1: This is one thing.
0: To je jedna věc.
1: Second, there are different rituals.
0: Za druhé jsou určité rituály.
1: In every religions,
0: v každém náboženství, v každé kultuře.
1: And it's correct according to them.
0: A podle nich je to v pořádku.
1: So in sannyas or in Indian sadhus, tradition,
0: a podle sanyasi, podle indických sádhů, podle jejich tradice,
1: we celebrate called Shodshi Bhandara.
0: My oslavujeme tento svátek.
1: Shodshi means 16.
0: A to znamená 16.
1: On 16th day,
0: na 16. dne,
1: they give bhandara,
0: dají bhandaru,
1: or invitation,
0: nebo pozvání,
1: for eatings,
0: k jídlu.
1: And everyone gets shawl and something.
0: Každý dostane nějakou šálu a něco.
1: And that time we call Pushpanjali.
0: A pak tomu říkáme takto.
1: So push, we don't express our sorrow, sadness.
0: Nevyjadřujeme svůj smutek, svůj žal.
1: But we express our devotion.
0: Vyjadřujeme svoji oddanost.
1: Our thankfulness.
0: Naši vděčnost.
1: And that's called Pushpanjali. Pushpa means flowers.
0: Pushpa znamená květinu.
1: Pushpanjali means dedication.
0: Anjali znamená obětovat, zasvětit.
1: When you go to the graveyard,
0: když vyjdete na hřbitov,
1: you bring the flowers.
0: I vy přinášíte svou květiny.
1: That is your thankfulness.
0: To je vaše vděčnost.
1: And you are offering as your love or devotion the flowers.
0: A vy jí tam nabízíte, odevzdáváte jako svoji lásku nebo oddanost.
1: Why 16 days?
0: A proč 16. den?
1: This is very significant.
0: To je velice významné.
1: Because this is called 16 siddhis.
0: Protože tomu se říká 16 siddhi.
1: So those who achieve this 16 siddhis.
0: Ti, kdo dosáhli těchto 16 siddhi.
1: That is really became Brahman.
0: Ti se opravdu stali Brahman.
1: And 16 days is the day change of the moon.
0: A těch 16 dní je také doba, kdy se změní měsíc.
1: This is from the full moon till dark moon and again the new moon.
0: To je od úplňku k temnému měsíci a opět nový měsíc narůstá.
1: That's called 16 kala.
0: Tomu se říká 16 kala.
1: Kala means,
0: a to znamená
1: happening, changing.
0: To, co se stává, to, co se děje, to, co se mění.
1: So the moon is growing day by day.
0: A ten měsíc narůstá den za dnem.
1: This is called the 16 kala in moon.
0: A tomu se říká těch 16 kala měsíce.
1: So the moon is very significant.
0: A tak měsíc má velký význam.
1: And that's what Bhagavan Krishna said.
0: A proto Bhagavan Krishna řekl,
1: I enter into the vegetation.
0: Já vstupuji do rostlinstva.
1: As a nectar,
0: jako nektar,
1: to the moonlight,
0: skrze měsíční světlo,
1: sun gives the life,
0: slunce dává život,
1: sun gives the strength,
0: slunce dává sílu,
1: but the sweetness,
0: ale onu sladkost,
1: in the herbs,
0: v bylinách,
1: in everything,
0: ve všem,
1: is coming through this moonlight,
0: přichází skrze měsíční světlo,
1: it is very gentle moonlight.
0: Je to velice
1: that is the sweetness coming.
0: Jemné měsíční světlo a skrze něj přichází sladkost.
1: And these are 16 different colors.
0: A je to těch 16 různých kala.
1: So there are different kind of energy.
0: Jsou různé druhy energie.
1: And different kinds of development.
0: A různé druhy rozvoje.
1: And many experts.
0: A mnoho odborníků.
1: They plant and something when the moon is new.
0: Tak sází nové rostliny, když je nový měsíc.
1: A growing moon.
0: Když je rostoucí měsíc.
1: And that it is said many made experiment, I don't know.
0: Přibývající měsíc a řekli mi mnozí to vyzkoušeli.
1: If you put your vegetables or flowers or crops on the new moon,
0: že pokud zasadíte svoji zeleninu, svoje plodiny na nový měsíc,
1: it will have less bugs on it.
0: Tak na něm bude méně brouku, méně parazitů.
1: Because day by day the immunity is developing in that plant.
0: Protože každým dnem jim zrůstá imunita těch rostlin.
1: So someone told that I think,
0: tak někdo mi řekl,
1: it was when an Austrian farmer,
0: jeden rakouský sedlák,
1: and he cuts a tree as a Christmas tree on that new moon,
0: že on si uřízne vánoční stromeček právě na nový měsíc.
1: And that needle tree,
0: a tohle ten jehličnatý strom,
1: doesn't lose the needles.
0: Ne, potom neopadávají ty jehličky.
1: And he saw in one documentary film.
0: A natočil to v jednom dokumentárním filmu.
1: Many years Christmas trees he was preserving.
0: Jak každý rok vlastně takhle mu ten vánoční strom vydrží.
1: And he still needles was on it.
0: A pořád vlastně neopadal.
1: And those trees were cut it after the full moon day.
0: A ty stromky, které byly uřezány po úplňku.
1: Yeah, whole room is full of the needles of the Christmas tree.
0: Pak plný máte
1: the Christmas tree.
0: Plný pokoj těch spadaného jehličí.
1: So this is a science.
0: Tohle to je věda.
1: If you believe or not.
0: Ať už tomu věříte nebo ne.
1: That is everything in this nature.
0: Všechno v téhle přírodě.
1: Balanced by all elements and planets.
0: Všechno je to vyváženo, všechny prvky, všechny planety.
1: Similarly, for our health.
0: A podobně pro naše zdraví.
1: For our spiritual development.
0: Pro náš duchovní rozvoj.
1: We shall observe those days.
0: Bychom měli si všímat, měli bychom
1: when to fast.
0: Následovat tyto dny, kdy se postít.
1: What kind of mantras or ceremonies you should do?
0: Jaké mantry, jaké obřady byste měli dělat?
1: It's great pity.
0: Je velká škoda.
1: That is modern religions.
0: Že tato moderní náboženství.
1: They forgotten all the beautiful cultural and spiritual rituals.
0: Že zapomněli na všechny ty krásné kulturní a duchovní rituály.
1: And that's why we are suffering.
0: A proto trpíme.
1: Human are nothing more than like vegetation.
0: Lidé nejsou nic víc než stejně na tom jako ta vegetace.
1: Our trees, forest is influenced exactly like our life.
0: Život stromů, lesů je ovlivňován úplně stejně, jako je ovlivňován náš život.
1: The four seasons doesn't change only in vegetation.
0: Čtyři roční období se nemění jenom pro rostlinstvo.
1: But in our body too.
0: Ale i v našem těle.
1: Our blood is changing.
0: Naše krev se mění.
1: And that's why it is advised that end of one season and beginning of the new season, this is one week period advised or recommended to make sang prakshalan.
0: A proto se doporučuje, proto jaká rada, když končí jedno období a začíná další období v tom týdnu, si udělat sang prakshalanu.
1: Between you can do,
0: mezi tím také můžete,
1: but not that benefit you will get.
0: Ale nezískáte z toho tolik účinku, užitku.
1: So, in the same way,
0: a stejným způsobem,
1: it is when someone passes away,
0: když někdo odejde.
1: Yes, doesn't matter how it is.
0: Ano, je jedno, jak už to je.
1: But we are sad.
0: Ale my jsme smutní.
1: If Devpuriji will be here.
0: Kdyby tu Devpuriji byl.
1: I think.
0: Já si myslím.
1: I would somehow make him to come to Europe.
0: Tak já bych ho nějak přinutil přijet do Evropy.
1: Yeah. And if he don't like from aeroplane he will just go out.
0: A kdyby se mu to v letadle nelíbilo, tak by jenom vystoupil.
1: Because he could go through any material.
0: Protože on mohl projít jakýmkoliv jakoukoliv hmotou.
1: And we say, what are you doing?
0: A já bych říkal, co to děláš?
1: I'm going. We don't have that siddhi.
0: My takovou siddhi nemáme.
1: But he had.
0: Ale on ji měl.
1: So Devpuriji had a great light. Blessings, spiritualities, siddhis, powers, whatever you call.
0: Tak Devpuriji měl veliké, byl veliké světlo, měl velikou sílu, moc, siddhi, jakkoliv tomu říkáte.
1: When he passed away.
0: A když odešel.
1: And same day he appeared on several places.
0: Tak toho dne se objevil na několika místech naraz.
1: And he had his samadhi there.
0: A tam měl samadhi.
1: Few places round the mount Abu.
0: Na několika místech kolem hory Abu.
1: Which is border of Rajasthan, Gujarat.
0: Která je na hranicích mezi Rajasthanem a Gujaratem.
1: Mount Abu is very spiritual.
0: Hora Abu je velice duchovní.
1: Exactly spiritual like Himalaya.
0: Stejně duchovní jako Himalaya.
1: Many siddhas are still living there, thousands of years old.
0: I teď tam žije mnoho siddhů, kteří jsou tisíce let staří.
1: Their material body is purified.
0: Jejich materiální tělo je pročištěné.
1: They are only living in karan sharira.
0: Oni žijí jenom v karan sharira.
1: We can't see them.
0: My je nevidíme.
1: But if we are lucky,
0: ale pokud máme štěstí,
1: they can materialize for a while in front of us.
0: Mohou se před námi na okamžik zmaterializovat.
1: They know what I'm saying.
0: Oni vědí, co teď říkám.
1: And they know who is sitting and listening.
0: A oni vědí, kdo tu sedí a poslouchá.
1: Yes.
0: Ano.
1: We are in their shelter.
0: My jsme pod jejich ochranou.
1: You know, you used to say sometimes, Big Brother is watching.
0: Víte, někdy se říkává, že velký bratr se dívá.
1: So Big Master is watching.
0: No, tak ten velký mistr se dívá.
1: So Dev Puriji is with us here.
0: A tak Dev Puriji je tu s námi.
1: And you know, there's one letter I told you.
0: Víte, řekl jsem vám, byl jeden dopis.
1: Holy Guruji was sitting and doing his mala meditation in Jaipur ashram.
0: Holy Guruji seděl v Jaipurském ashramu a dělal tam svou meditaci, svoji málu.
1: And he suddenly came, Dev Puriji came to Mahaprabhu, Holy Guruji.
0: A najednou Dev Puriji přišel k Holy Gurujimu.
1: Holy Guruji stood up.
0: Holy Guruji se postavil.
1: And had no words to say.
0: A nenacházel slova, co by měl říci.
1: If he come, we will be paralyzed. Paralyzed.
0: Kdyby přišel, my bychom byli paralyzováni.
1: We don't know what to say.
0: My bychom nevěděli, co říct.
1: Like Krishna was hungry.
0: Tak podobně jako Krishna měl hlad.
1: And he went to the Vidur's house.
0: A šel k Vidurovi do domu.
1: Though the Kauravas, Duryodhanas,
0: i když Kurovci Duryodhana,
1: they prepared very delicious food.
0: Připravili velice lahodné jídlo.
1: Many, many different dishes.
0: Mnoho různých varieties. Chodů, různých jídel.
1: But Krishna didn't accept.
0: Ale Krishna to nepřijal.
1: Because Duryodhana, he made this selfishly.
0: Protože Duryodhana to udělal sobecky.
1: Somehow to make Krishna to be in their side.
0: Aby protože chtěl získat nějak Krishnu na svou stranu.
1: And Krishna said, I'm neither on your side nor Arjuna's side.
0: A Krishna řekl, já nejsem ani na tvé straně, ani na Arjunově straně.
1: I am on the side of the dharma.
0: Já jsem na straně dharmy.
1: The justice.
0: Spravedlnosti.
1: And left the house.
0: A odešel z toho domu.
1: And he went to the Duryodhana.
0: A on šel.
1: Small house.
0: K Vidurovi do jeho malého domku.
1: He said, was sitting there. Vidur came.
0: A on tam seděl.
1: His wife came.
0: Přišla tam jeho žena i Vidura.
1: And Krishna said.
0: A Krishna řekl.
1: To Vidura's wife.
0: K Vidurově manželce.
1: Because the sister-in-law.
0: A on jí říkal, že je to jeho.
1: Krishna said to her, I'm hungry.
0: Teta, on jí říkal, já mám hlad.
1: So she ran and brought the banana.
0: Tak ona běžela a přinesla mu banán.
1: She said, I will cook, but till that you can eat some banana.
0: A říká, já ti uvařím, ale zatím si můžeš dát tady ten banán.
1: Vidura is sitting.
0: A Vidura tam sedí.
1: And she sat near the Krishna.
0: A ona si sedla poblíž Krishny.
1: And she peels the banana.
0: A ona loupe ten banán.
1: And want to give banana to Krishna.
0: A chce ten banán dát Krishnovi.
1: But she was also completely paralyzed.
0: A ona byla taky úplně paralyzovaná, úplně
1: stuhlá. She was eating banana and giving this banana skin to Krishna.
0: A tak ona jedla ten banán a Krishnovi dala tu slupku od banánu.
1: That's a love.
0: Taková je láska.
1: That's a pure innocent love.
0: Taková je čistá nevinná láska.
1: And Krishna was eating.
0: A Krishna to jedl.
1: And Vidura said, "What are you doing?"
0: A Vidura říká, co to děláš?
1: And she said, "Oh God."
0: A ona říká, oh bože můj.
1: Then she changes banana.
0: No a tak to vyměnila.
1: Krishna said, "No, no, sister."
0: Ale Krishna říká, ne, ne, sestro.
1: That taste which is in banana skin.
0: Ta chuť, která je v té slupce banánu,
1: is not in that fruit.
0: Ta není v tom, té dužině, v tom ovoci.
1: It is so sweet.
0: Je tak sladká.
1: So tasteful.
0: Tak plná chuti.
1: Because that is the real love.
0: Protože to je skutečná láska. To je skutečná oběť.
1: So it is many times.
0: A tak mnohokrát.
1: So Dev Puriji appeared.
0: Dev Puriji se zjevil.
1: And Holy Guruji said.
0: A Holy Guruji řekl.
1: Lord.
0: Pane.
1: How great it is that you are here. I'm blessed.
0: Jak je to skvělé, že jsi tady, jsem požehnán.
1: And Dev Puriji said.
0: A Dev Puriji řekl.
1: To Holy Guruji.
0: Holy Guruji mu.
1: I am going to Mahesh.
0: Já jdu za Maheshem.
1: To Europe.
0: Do Evropy.
1: But on the way I saw you sitting here.
0: Ale cestou jsem tě viděl tady, jak sedíš.
1: So just to bless you.
0: A tak jenom abych ti požehnal.
1: And he left.
0: A odešel.
1: Because in that letter Holy Guruji writing, I have the letter black and white.
0: A Holy Guruji to takto napsal v dopise, já ten dopis ještě mám, černé na bílém.
1: Blue and green. Green letter and blue.
0: Modré na zeleném, zelený dopis a modrý inkoust.
1: That I'm going to Mahesh to help him.
0: Já jdu za Maheshem, abych mu pomohl.
1: So I'm sure.
0: A tak já jsem si jistý.
1: That Dev Puriji is with us.
0: Je Dev Puriji je tady s námi.
1: I have done nothing.
0: Já jsem neudělal nic.
1: I'm not capable.
0: Já nejsem schopen.
1: All his success is not my.
0: Všechen ten úspěch není můj.
1: Is he?
0: Je to on.
1: Dev Puriji.
0: Dev Puriji. Mahaprabhuji.
1: That's called Guru Kripa.
0: Tomu se říká Guru Kripa.
1: That's called the blessing.
0: Tomu se říká požehnání.
1: That's called the divine energy of the Gurudev.
0: Tomu se říká božská energie Gurudeva.
1: So he's always with us.
0: On je vždycky s námi.
1: Doesn't matter where we are.
0: Ať jsme kde jsme.
1: We don't see.
0: My to nevidíme.
1: But he or they can see us.
0: On nebo oni nás mohou vidět.
1: But you have to be that one who can attract him.
0: Ale musíte být ten, který ho dokáže přivábit.
1: You have to be that flame.
0: Musíte být tím plamenem.
1: That many moths will come.
0: Ke kterému se slétá mnoho můr.
1: You are not going to invite them. Come, I'm light here.
0: Ne, nemůžete je pozvat, tak řeknete tady jsem, tak přijď.
1: But in reality.
0: Ale ve skutečnosti.
1: That flame, light goes to invite them.
0: Tento světlo plamene je zve.
1: But they don't know that this inviting.
0: A oni nevědí, že je to zve.
1: They see and they come.
0: Oni jenom to vidí a přijdou.
1: So God loves us more than we could imagine.
0: Bůh nás miluje víc, než si dovedeme představit.
1: But if you distance,
0: ale pokud vy udržujete vzdálenost,
1: then there's a darkness.
0: Pokud vy odstoupíte, potom je tu temnota.
1: So if it is a nectar, a nectar means amrita. Amrita means immortality.
0: Nektar znamená amrita, amrita znamená nesmrtelnost.
1: And those great saints are immortal.
0: A tito velcí světci jsou nesmrtelní.
1: So they never die.
0: Nikdy nezemřou.
1: They never went away.
0: Nikdy neodešli.
1: They are here and there.
0: Jsou tady i tam.
1: They are everywhere.
0: Jsou všude.
1: Where you remember,
0: když si na ně vzpomenete,
1: they are with us.
0: Tak jsou s námi.
1: That is called the blessings.
0: A tomu se říká požehnání.
1: That's called divine energy.
0: Tomu se říká božská energie.
1: So in this way,
0: a tímto způsobem,
1: we don't say out of sadness.
0: Neříká, nemluvíme ze smutku.
1: But still we are in the physical body.
0: Ale pořád my jsme ve fyzickém těle.
1: Doesn't matter how much you will do.
0: Ať děláme, co děláme.
1: How much you think I am Brahmagyani?
0: Ať si myslíte, kolik si myslíte, jaký jsem Brahmagyani.
1: I am detached, I am not sad.
0: Já jsem odpoutaný, já nejsem smutný.
1: But if something happens.
0: Ale když se něco stane.
1: Still this physical heart.
0: Pořád toto fyzické srdce.
1: Has the love.
0: Má lásku.
1: Attachment.
0: Připoutanost.
1: So definitely we are sad in some way.
0: Takže my jsme svým způsobem určitě smutní.
1: But not in that way.
0: Ale ne tak.
1: That always may people think. So when Mahaprabhuji passes away.
0: Tak když Mahaprabhuji odešel.
1: And Dev Puriji passed away.
0: A Dev Puriji odešel.
1: And Mahaprabhuji was sitting in ashram.
0: Mahaprabhuji seděl v ashramu.
1: And Mahaprabhuji called the Holy Guruji.
0: Mahaprabhuji zavolal Holy Gurujiho.
1: And said, "Now Dev Puriji is going to Shivloka."
0: A říká, teď Dev Puriji jde do Shivloky.
1: And Mahaprabhuji said, "Madhav, write down."
0: A Mahaprabhuji řekl, Madhav, zapiš to.
1: One bhajan.
0: Zapiš jeden bhajan.
1: And that bhajan is in Marwari language.
0: A ten bhajan je v marwarštině. Said.

0: या सतगुरु काई बिसरिया साबा. This bhajan I will translate you the one day.
1: Tento jedno vám tento bhajan přeložím.
0: That is full of feeling.
1: Je plný citů.
0: Though Mahaprabhuji is Mahaprabhuji.
1: I když Mahaprabhuji je Mahaprabhuji.
0: But suddenly he also had the tears.
1: I on měl slzy najednou.

0: Oh my Gurudev.
1: Oh můj Gurudevo.
0: Why you separated?
1: Proč jsi odešel?
0: Why you went away? Proč jsi disappear?
1: Proč jsi zmizel?
0: In this time.
1: Této chvíli.
0: Jagadarya athang jalbharya. This worldly ocean.
1: Tento
0: is endless and deep ocean.
1: Tento chvíli tento světský oceán je nekonečný a hluboký.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: My boat is in the middle of the ocean.
1: Moje loďka je uprostřed toho oceánu.
0: How will I cross without you?
1: Jak ho překročím bez tebe?
0: So this samsara is an ocean.
1: Tato samsara je oceán.
0: And our body is the boat.
1: A naše tělo je člun.
0: And still we are alive.
1: A my jsme pořád naživu.
0: How we will continue our life without thee, O my Lord?
1: Jak budem pokračovat ve svém životě bez tebe, O můj Pane?
0: And therefore,
1: a proto,
0: after that, Mahaprabhuji said,
1: potom Mahaprabhuji řekl,
0: take me with,
1: vezmi mě sebou,
0: let me come with you,
1: dovol mi jít s tebou,
0: beautiful bhajan,
1: krásný bhajan.

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की गंगा मैया की
1: जय
0: यमुना मैया की
1: जय
0: नर्मदा मैया की
1: जय
0: सत्य सनातन धर्म
1: जय
0: गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी दीज आर द होली रिवर्स एंड दे ऑल फ्लोस in the Holy Land India.
2: A oni všechny plují plynou ve svaté zemi Indii.
0: Our adoration to our Sadguru Dev.
2: Takže naše úcta našemu Sadguru Devovi.
0: Our Siddhapeetha Parampara.
2: Naší Siddhapeet Parampara.
0: We are all under the shelter of this Gadi, the seat of the Siddhapeetha Parampara.
2: My jsme všichni pod ochranou tohoto gádí, tohoto trůnu naší Siddhapeetha Parampara.
0: And we are sitting in this boat of the satsang.
2: A sedíme na onom člunu, na oné lodi satsangu.
0: Definitely we will go to that loka.
2: A určitě půjdeme do té loky.
0: So, read the Lila Amrit.
2: Proto čtěte Lila Amrit.
0: And you will know what is Mahaprabhuji.
2: A budete vědět, kdo je to Mahaprabhuji.
0: What is Devpuriji.
2: Co je Devpuriji.
0: And what is Guruji.
2: A co je Guruji.
0: All his thoughts.
2: Všechny jeho myšlenky.
0: Were the wisdom from Brahmaloka.
2: Bylo moudrostí Brahmaloka.
0: All his bhajans beautiful.
2: Všechny jeho překrásné bhajany.
0: But still there was a longing.
2: Ale přesto tam pořád byla touha.
0: As soon as we have body, as long as we have the body.
2: Dokud máme tělo,
0: we will have longing.
2: Budeme mít touhu.
0: Because that love is without borders.
2: Protože ta láska je bez hranic.
0: We can't fulfill.
2: A my nemůžeme naplnit.
0: But still we have hope.
2: Ale pořád máme naději.
0: So Guruji said.
2: A proto Guruji řekl.

0: नारायण भगवान की। सो रेस्ट फॉर टुमारो।
1: Tak zbytek bude zítra.
0: Bless you all.
1: Všem vám žehnám.
0: And tomorrow our webcast will be again 11 o'clock.
1: A zítra náš přenos na internetu bude opět v 11 hodin.
0: You have vihar. Achar, vichar, vihar, ahar. Tomorrow you have vihar.
1: A zítra máte vihar.
0: Beautiful.
1: Krásný.
0: It's something beautiful.
1: Něco krásného.
0: I will give you tomorrow.
1: Zítra vám dám.
0: Today I can't give you.
1: Dnes vám to dát nemohu.
0: Yes, you will say, oh, so beautiful.
1: A budete říkat, aha, tak krásné.
0: Vihar.
1: Vihar.
0: I will tell you tomorrow.
1: To vám řeknu zítra.
0: Give you tomorrow.
1: Zítra vám to dám.
0: What?
1: A co?
0: Vihar. Achar, vichar, ahar and vihar. These are four.
1: Toto jsou čtyři. Tyto čtyři.
0: And all these four I give you tomorrow presents.
1: A všichni ty čtyři vám zítra dám.
0: Today prasad halva was enough.
1: Dnes už stačil ten halva prasad.
0: Oh.

ओम शांति शांति शांति।

कृष्ण जिनका कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है।

भजन, ओके, अच्छा।

Sridipnarem Bhagavane ki jai. Sri Alakpuri.

0: We can sing one very beautiful bhajan from Swami Lalananji.
1: Můžeme si zaspívat krásný bhajan od Swamiho Lalanandy.
0: It's we don't sing so often and Swamiji said that it's good to sing old bhajans.
1: A nespíváme ho zas tak často a Swamiji říká, že je dobré, abychom zpívali všechny bhajany.
0: It's called Mana Rata Nam.
1: Takhle se jmenuje.
0: And it means oh my mind repeat the name of God, repeat your mantra.
1: A znamená to: O moje mysli, opakuj jméno Boží, opakuj mantru.

0: because this opportunity of human life, of being a human, will not come again and again.
1: Protože ta příležitost zrodit se jako člověk.

0: pilgrimages.
1: Tak v nich jsou všechna svatá poutní místa.
0: The satsang of Gurudev is so great.
1: Satsang Gurudev je tak úžasný.
0: He will bring you across this ocean of samsara.
1: Že tě převede přes ten oceán samsáry.
0: The glory of Gurudev is so big you can't describe with words.
1: Sláva Gurudev je tak velká, že ji nelze popsat slovy.
0: With Guru Kripa, with mercy of Gurudev, we get his darshan.
1: S Guru Kripa, milostí Gurudevy, získáme jeho darshan.
0: And at his holy lotus feet, we recognize the Atma.
1: A u jeho lotosových nohou rozpoznáme Atma.
0: The real Gurudev, Brahmanishta Shrotriya, he is beyond four levels of consciousness.
1: Opravdový Gurudev je nad čtyřmi úrovněmi vědomí.
0: He is the protector of the whole universe.
1: Je ochráncem celého vesmíru.
0: Shri Lala Nandaji is every day singing about the glory of Shri Mahaprabhuji.
1: Shri Lala Nandaji každý den opěvuje slávu Shri Mahaprabhujiho.
0: Shri Deep Narayan Bhagavan ki jai. Shri Swami Lala Nandaji Maharaja ki jai.

0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुरी गुरुदेव सदाशिवसमारंभं शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Purji Siddhapit Parampara.
1: Pozdrav Sri Alak Purji Siddhapit Parampara.
0: Mé dano pranam svá beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Purji.
1: Mé pokorné pranam jeho svatosti Vishwaguru Jimu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: A om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: Hari om and good evening to all of you who are present here, and good morning, afternoon, and night to those of you who are watching through webcast.
1: Hari om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady, a možná dobré ráno, dobrý den, nebo dobrý večer vám, kdo sledujete webcast.
0: How are you all?
1: Jak se máte?
0: You're clapping from happiness, or you're clapping because why am I again stuck here?
1: A tleskáte, že máte radost, nebo tleskáte, že tady jste, že tady musíte sedět?
0: Yes, no, happy, sad,
1: ano,
0: good.
1: Ne? Jak to je?
0: Just reminding, not Swamiji, you don't need to be so serious.
1: A není to jenom připomínka, není to Swamiji, nemusíte to brát tak vážně.
0: And just for your information, even if Swamiji is here, you should still not be serious because you should be all happy and jolly with him, no?
1: A vlastně, i když tu Swamiji je, tak nemusíme být tak vážní. Přeci máme radost, že jsme tady.
0: If we say our happiness is his, then our sadness is also his, right?
1: A tak když říkáme, že jeho štěstí pochází od něj, tak i ten smutek od něj.
0: All the emotions are valid.
1: Všechny ty emoce mají svoji hodnotu.
0: And as we all know, how Gurudev is taking in emotions, that also means that when we are coming to him, he feels all the energies.
1: A víme, že Gurudev dokáže číst naše emoce, když k němu přichází, tak vnímá tu naši energii.
0: That's why we all try to be happy.
1: A proto se snažíme být šťastní.
0: What is there to be upset about?
1: Je tu něco, co nás rozčiluje?
0: Our own mind.
1: Jenom naše vlastní mysl.
0: Nothing else is bothering us, don't worry.
1: Nic jiného vás nevyruší.
0: Past is past, we can't change it, forget it.
1: Minulost je minulostí, tu nezměníme, tak na to zapomeňte.
0: Future, who knows?
1: Budoucnost, kdo ví?
0: Nobody of us, Gurudev, that's why he's Trikaldarshi.
1: Nikdo z nás, jenom Gurudev, který je Trikaldarshi.
0: What is Trikaldarshi?
1: Co znamená Trikaldarshi?
0: It's interactive. I'm not just going to talk. I'm trying to see if you guys still remember.
1: Interaktivní, není to jenom, že já budu povídat, ptám se.
0: Exactly. Past, present and future. So the only one who knows everything is him.
1: Ten, kdo vidí minulost, přítomnost, budoucnost, jediný, kdo to všechno zná, je on.
0: So let the future be with him.
1: A tak nechme tu budoucnost.
0: It's in safe hands.
1: V jeho rukách je v bezpečí.
0: What do we focus on?
1: A na co se soustředíme?
0: Present.
1: Na přítomnost.
0: That we all are here sitting in the beautiful oasis of Strelky Ashram.
1: Že tady sedíme všichni v té krásné oáze Stříleckého ašramu.
0: With beautiful fresh energy.
1: S krásnou svěží energií.
0: Right?
1: Ano.
0: Good.
1: Dobrá.
0: All of you have eaten dinner?
1: Všichni jste se navečeřili?
0: So pet puja is done. Now we have proper satsang, no?
1: Tak ta puja jídla už je za námi a můžeme se pustit do satsangu.
0: Today you can't say that, oh, the satsang is going too long, we are hungry. I mean, we are hungry, but you all ate, so no problem.
1: Nemůžete si stěžovat, že satsang je moc dlouhý, že máte hlad. My hlad máme, ale vy ne.
0: Very happy to be again back in Europe, here in Strelky with all of you.
1: Jsem šťastný, že jsem zpátky v Evropě, v Zestřílkách s vámi, se všemi.
0: And today is beginning.
1: Dnes je začátek.
0: First day, not too much talking, but I will still talk, don't worry.
1: Na první den nebudeme moc mluvit, nebojte se, něco řeknu.
0: But today I would also like to welcome my dear friend from India, Anubhav Dubey, and his wife.
1: Dneska bych chtěl přivítat naše drahé hosty z Indie.
0: He is an entrepreneur and a businessman from India, and my good friend who was

0: traveling. They just got married recently, so congratulations.
1: Je to indický podnikatel, který se mnou cestuje a nedávno měli svatbu.
0: And they were in Czech, and nowadays new generation, you know, social media, so I found out that they were here.
1: A přes sociální média, víte, jak ta nová generace, mladá generace komunikuje, jsem se dozvěděl, že jsou v České republice.
0: So I asked them if they could come here and experience one day with us and see and live the ashram life and taste the beautiful nectar of this ashram.
1: A tak jsem je požádal, jestli by nechtěli přijet a na jeden den zažít tady ten ashramový život a ochutnat nektaru ashramového života.
0: So welcome.
1: Vítejte.
0: I think first I will let him speak and then I will continue.
1: A tak nejdřív bych je poprosil, aby něco řekl a potom budeme pokračovat.
2: Namaste, Hari Om. There is a small introduction about me. So I'm an entrepreneur. I started a small company without telling my parents. Now it's a little huge, couple of $1 million company.
1: Já jsem začal svoji malou společnost podnikat, aniž by to věděli moje rodiče, a z té malé společnosti je teď malá milionová společnost.
2: So when we started this company, I was quite young. Still I'm young, but at that time even more younger than this. So when we started, I was 21.
1: Když jsem začal podnikat, tak jsem byl mladý, teď jsem taky mladý, ale ještě mladší, byl mi 21, když jsem začal s podnikáním.
2: And I am from a very middle class family where parents always tell you to just focus on the studies.
1: A já jsem z té třídy, ze střední třídy indické, kde rodiče vždycky dětem říkají, že jediné, co mají dělat, se soustředí na studia.
2: But somehow I cracked this and I moved towards the entrepreneurship, started this company way back in 2016, almost a decade back.
1: Ale já jsem mě nějak neposlechl a pustil jsem se do toho podnikání už v roce 2016, vlastně skoro 10 let už to je.
2: And since we started, lots of trouble. I will not go into that. What are the difficulties I've been through? But apart from the difficulty, it went like, you know, a fairy tale. It was like a fairy tale to me.
1: A nebudu vám popisovat, kde všude jsem musel cestovat, kolik zemí jsem navštívil, ale i přes to cestování pro mě to bylo jako pohádka, prostě pohádka.
2: It was pride moment for me that I started with my own, you know, will without taking the parents' money, and it's huge now. We are approximately 600 outlets in India, in Dubai, Muscat, Nepal, or recently opened Calgary, Canada. We are opening very soon in Paris. So it was going smoothly.
1: A já jsem začínal vlastně, ani jsem si nechtěl půjčovat od rodičů peníze a vypracoval jsem celou tu společnost. Teď máme přes 600 obchodů v Indii, v Nepálu, v dalších zemích budeme otvírat v Paříži a všechno to šlo velice hladce.
2: And because of this social media web, we got the social, we became the social media celebrity types. A couple of million followers in the platform across. I am the 8th strongest profile in the LinkedIn in India. Millions of followers. People started capturing the photos, selfies, wherever we go.
1: A díky tomu, díky těm sociálním sítím vlastně teďka žijeme, nebo jsme přítomní na sociálních sítích a kamkoliv jedeme, tak tam lidé dělají fotky a natáčejí nás.
2: And started making money and just focusing on the personal, achieving the personal milestone, just running about it, running behind achieving the personal goals, the materialistic goals, working 18 hours a day, skipping meals, skipping fast, not talking to parents, just focusing on the business because it was giving money, it was giving fame, it was, you know, attracting people to take the selfies. It was, everything was going so perfect, like a perfect fairy tale.
1: A tak ta moje pohádka pokračovala skvěle dál. Já jsem pracoval 16 hodin denně, vůbec jsem se s nikým nebavil, jenom jsem se soustředil na práci, protože mi to vydělávalo, byl jsem i slavný. Všechno prostě běželo tak, jak jsem si představoval.
2: But suddenly something happened which I never imagined in my life. I have been diagnosed with type 1 diabetes.
1: Ale najednou se stalo něco, co jsem si vůbec nepředstavoval, diagnostikovali by mi diabetes.
2: I don't know how it happened, even there is no reason behind it, just happened to be, it's autoimmune disease, so it's happened. So when I have been diagnosed with it, I was so scared about it because I never heard these kinds of things in my life.
1: A nevím vlastně, jak se to stalo, ale když jsem se dozvěděl tu diagnózu, tak mě to vyděsilo, protože nikdy v životě jsem nestonal.
2: My parents were in shock. I was in shock. Because of tension, I started losing my ears. I thought that I have to prick multiple times my fingers to check my blood glucose. And I have to take the insulin in my belly or in my, you know, arm. To keep myself alive. I mean, this is the only way you can live, you know, in type 1 diabetes. So I was very much in tension.
1: A moji rodiče z toho byl šokovaný, já se byl šokován, protože víte, jak to je, musel jsem si neustále měřit ten cukr, píchat si inzulin do břicha nebo do ramene a prostě to bylo těžké. Je to těžké, tak ten život s touhle nemocí.
2: So I stopped going to my office and that time I was in my severe depression. I was thinking like what to do and how to overcome this. But I guess what helped me to come out is Karma Yoga. That's what I was talking with Avatar Puriji. Karma Yoga is basically, I was in severe depression, right? So one day, 100 days, almost 100 days, I have not been to my office.
1: A tak já jsem kvůli té nemoci přestal pracovat, přestal jsem chodit do kanceláře a upadl jsem do hluboké deprese. A co mi vlastně pomohlo, je karma yoga. Proto jsem se setkal se svým Avatar Purim, protože vlastně asi 100 dní jsem vůbec nebyl schopen jít do práce, nebyl jsem schopný jít do kanceláře.
2: And there were lots of things I was hearing that type 1 diabetic do not survive the way other normal people survives. And there is a lot of difficulties in getting married. Fortunately, we are married now. So there are a lot of up and down was going on at that time. But Karma Yoga, that Karma Yoga is, for me, when I stepped out of my home, of my depression, I started working again. I started working, going to my office again. At that time, things started changing.
1: Ale já jsem se toho děsil, protože ta nemoc, byl jsem z toho v depresi a nevěděl jsem, co se životem, nebyl jsem si, jestli vůbec, jakou budu kvalitu života, jestli se vůbec ožením, teď vidíte, že jsem se oženil, ale vlastně tím, že jsem začal s karmajogou, že jsem se vypravil na cestu karmajogy, toto všechno změnilo.
2: And believe me, I have a stage fear. I do not speak much on stage. Whenever I step into any stage, I just start fearing. But why I speak this very confidently? Because I've been to one phase where I need to tell people about it, that even if you go through something which you cannot change, there's one thing which can make you happy and make you feel better, make you heal, is the Karma Yoga.
1: A proč o tom mluvím? Protože i když se vám někdy zdá, že se svým životem nemůžete nic udělat, že je to těžké, že nedokážete najít štěstí, tak je jedna věc, která vás k tomu štěstí, k té změně dovede, a to je karma yoga.
2: And one fine day, me with my friend was traveling to somewhere in the airport. We met, fortunately, Swamiji and Avatarji. At that time, you know, something, the energies matches, you know. We were planned everything. The entire Europe was planned. And a fine day, I got a message from Avatar Puriji that you have to be here. And I have changed everything. I have planned according to him. And now I'm sitting here in front of you. So thanks to Avatar Puriji. Thanks to Swamiji. And at the end, what is the result of the outcome of the Karma Yoga is... that my diabetes and my sugar HbA1c result is better than my doctor's glucose. And I'm happily married now. And my parents are so happy and I'm traveling and working my day and night again.
1: A tak vlastně díky tomu, že jsem začal s Karma Jogou, nakonec mě to přivedlo k tomu, že jsem se setkal se Swami Jim a s Avatar Puri Jim a pak se to vlastně všechno začalo měnit. A teď, když mi Avatar Puri Jim zavolal, tak já jsem si rád zrušil všechny plány jenom proto, abych byl tady s ním. A můžu vám říct, díky tomu a díky té Karma Joze vlastně i ten můj krevní cukr se srovnal a je to mnohem lepší, než co lékaři předpokládali. Vlastně jsem se oženil a žiju dál svým životem.
2: And at last, I just want to thank you guys because since I entered this ashram, I've seen all the beautiful smile. All the people are lovely. It gives me amazing welcoming energy. Thanks to you guys. Thank you, Avatar Puriji, for giving me this opportunity to be here. Thank you so much. Hari Om.
1: Na záver vám. Vám všem chci poděkovat, protože od chvíle, kdy jsem tady, vidím samé úsměvy a je mi tady dobře, tak děkuji Avatar Puri Jimu a děkuji vám všem.
0: As we are any on the topic of Karma Yoga.
1: A tak když už jsme u tématu Karma Yogi.
0: Four types of yoga. It's like four different creeks or rivers coming to the same, uniting in the same ocean.
1: Jsou to jako čtyři různé řeky, které se vlévají do stejného oceánu.
0: It's all uniting and coming to the same path.
1: Všechny se sjednocují do stejné, do jedné cesty.
0: And the best part of being disciples of Gurudev is that we are experiencing all four.
1: A díky tomu, že jsme žáky Gurudeva, my můžeme prožít, zažít všechny čtyři.
0: There's not that this one is better or that one is better.
1: Není to tak, že jedna by byla lepší než jiná.
0: Bhakti yoga we are doing now, we have kirtans, bhajans.
1: Bhakti yoga děláme nyní, máme kirtany, bhajany.
0: Jnani yoga we are reading the scriptures of Gurudev, reading all other scriptures, any type of knowledge which we are gaining.
1: A jnana yoga to je to, co studujeme, posloucháme Guruova slova, čteme svaté knihy a skrze ně získáváme moudrost.
0: Raja yoga our all meditation, everything that we are doing, trying to be. And Karma Yoga, which we all love, no?
1: Karma Yoga, to všichni milujeme.
0: Because that is how we are burning things.
1: Protože takhle spalujeme ty věci.
0: But nothing is big or small.
1: Nic není velkého nebo malého.
0: But if we are doing any type of seva, it should be done without any expectations, with selfless service.
1: Ale když děláme jakoukoliv službu, měli bychom ji dělat nesobecky, bez jakéhokoliv očekávání.
0: When we do something and we are looking around like who's watching, where are the cameras, what's going on, then that is not true seva.
1: Když něco děláme a zároveň se rozlížíme, kdo si toho všimne, kdo mě přitom natáčí, kde je kamera, to není skutečná seva.
0: It doesn't matter if we are doing guru seva, if we are doing seva Gurudev, or if we are sweeping the floors or cleaning the toilets or anything.
1: A je jedno, jestli je to služba guruovi nebo jakákoliv jiná služba, uklízíme, čistíme záchody, jakákoliv služba.
0: The results only come when it's done without any expectations.
1: Ten výsledek přijde jenom tehdy, když to děláme bez očekávání.
0: I know it's hard.
1: Vím, že je to těžké.
0: Because we all have expectations from something.
1: Protože my vždycky něco čekáme.
0: Expectations from ourselves, expectations from life, expectations from friends and family.
1: Očekáváme něco sami od sebe, od života, od přátel, od rodiny.
0: There's always expectations.
1: Vždycky ta očekávání jsou tu pořád.
0: But when it's done without any expectations, then the fruit is always sweet.
1: Ale když to děláme bez očekávání, tak ty plody jsou vždycky sladké.
0: And the main five things which are pulling us down in our spiritual journey is.
1: A těch pět věcí, které nás stahují, zdržují na naší duchovní cestě, jsou.
0: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. So all these five things, jealousy, envy, anger.
1: Všech těchhle pět věcí, žárlivost, chtivost, hněv a tak dále.
0: This will be our constant rope which is pulling us down in our spiritual path.
1: To je to, co nás stahuje z naší duchovní cesty.
0: We will progress a lot, we will climb so many spiritual stairs.
1: tolik jsme postoupili po těch duchovních schodech nahoru.
0: And then we get angry and all gone.
1: A pak se rozhněváme a všechno je to pryč.
0: It said that we can do 100 malas, but one swear word and all of that is gone.
1: Říká se, že můžeme udělat 100 mal, ale jedna nadávka to všechno zničí.
0: But when we fall down, what do we do?
1: Ale když takhle spadneme, co máme udělat?
0: Stand up, get up.
1: Postavit se zpátky na nohy.
0: If we stay seated or lying down and give up, that's not an option.
1: To, že bychom zůstali ležet a vzdali, to nepřichází v úvahu.
0: What comes?
1: Co přijde?
0: Goes.
1: To odejde.
0: We are born, we will die.
1: Narodili jsme se, takže i zemřeme.
0: So if happiness comes, that shall also go.
1: A i štěstí, které přijde, zase odejde.
0: If sadness comes, that shall also pass.
1: I smutek, který přijde, také odejde.
0: But most of the time our brain makes it more crazy for us.
1: Ale většinu času náš vlastní mozek nám to zamíchá, poblázní nás.
0: And when the happy moments come, then we are not enjoying those.
1: Když přijdou ty šťastné okamžiky, tak si je nevychutnáme, neužijeme si je.
0: We are more worried and thinking about when something bad will happen and when something will mess up in life.
1: Protože už v té chvíli přemýšlíme o tom, co špatného může stát, co se všechno může pokazit.
0: But when bad moments come, then we are not thinking, oh, now this will also pass and good moments will come. We will go more deeper in the bad moments.
1: No a když přijdou ty těžké, špatné okamžiky, tak ale nemyslíme na to, že zas přijdou ty dobré. Ne, naopak my se do toho ponoříme víc a víc do toho špatného.
0: Why?
1: Proč?
0: Because we don't like peace.
1: Protože nemáme rádi mír.
0: Inner peace we all want, but we try all other things.
1: Sice vnitřní klid říkáme, že všichni chceme, ale ve skutečnosti se pořád honíme za něčím jiným.
0: But all the tools we have.
1: Ale všechny ty nástroje máme.
0: All the tools which we need for our spiritual growth, Gurudev has given us.
1: Gurudev nám dal všechny nástroje, které potřebuje k našemu duchovnímu růstu.
0: Out of 8.4 million creatures, we are born as humans, and that is for some sense.
1: 8,4 milionů různých druhů tvorů. My jsme se narodili jako lidé a to má nějaký důvod.
0: Gurudev used to tell me, yeah, manushya jivan bada anmol hai, ise vyartha nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Gurudev mi říkával, tento lidský život je velice vzácný, nevyplýtvej ho.
0: After going through all the snakes and scorpions and the fish and all creatures, finally we were born as human beings.
1: Poté, co jsme prošli všemi těmi hady, skorpiony, rybami a těmi tvory, konečně jsme se zrodili jako lidé.
0: And we are, that's why we all are using our viveka and joining satsang, not kusanga.
1: A proto používáme svou viveku a chodíme na satsangy, nikoli na kusangy.
0: As I many times say, we didn't find Gurudev, but Gurudev found all of us.
1: A jak mnohokrát říkám, není to tak, že my jsme našli Gurudeva, ale Gurudev našel nás.
0: All his life traveling, today we were discussing with Anubhav and telling him about how Swamiji started everything and how it was.
1: Dneska jsme si o tom povídali, o té cestě, jak to Swamiji všechno začal a jak to všechno přicházelo.
0: And this is the beauty of Gurudev, that he found all of us in all different parts of the world.
1: A to je krása Gurudeva, jak nás všechny našel po celém světě.
0: And what did he do?
1: A co udělal?
0: Unite us all.
1: Sjednotil nás všechny.
0: And that's why we all are sitting here as one beautiful big family in Strelky all together.
1: Proto sedíme všichni společně tady teď jako velká rodina ve Střílkách.
0: Some people say, oh, I have my parents and my brothers and sisters, or I have 5 people in my family, I can say I have such a big family.
1: Někdo říká, já mám velkou rodinu, mám 5 bratrů, mám 4 sestry, a já říkám, já mám rodinu ještě větší.
0: And that is the beauty of Gurudev.
1: A to je krása Gurudeva.
0: No religion, no ethnicity, no looking who is what are you doing, what is who is doing, everyone, we all are one.
1: Žádné náboženství, žádné etnikum, nezáleží na tom, kdo je kdo, co kdo dělá, jaký je, všichni jsme v jednotě.
0: That's why Holy Guruji always said all in one, one in all.
1: Proto Holy Guruji říkával jedno ve všem, vše v jednom.
0: Gurudev is there, he's that boat who is crossing us from this shore of Maya and taking us to the ultimate truth.
1: A Gurudev je ta loď, která nás přepravuje z tohoto břehu Máji na druhý břeh poznání.

0: But it's our choice if we are going to jump in that boat or we are going to try to swim that ocean and drown.
1: Ale je to naše volba, pokud se rozhodneme z té lodi vyskočit a myslíme se, že tam doplaveme sami, jenom se utopíme.
0: At the end of the day, it's always our choice.
1: Ale nakonec je to na nás.
0: Holy Guruji said four types of kripas. How many of you remember the four kripas?
1: Holy Guruji vyjmenoval čtyři druhy kripa. Pamatujete si ty druhy kripa?
0: That's the last one. Third one. You're going reverse. First one, good. So the first kripa is Deva kripa.
1: První z nich je Deva kripa.
0: Which means the kripa or the blessings of the god and goddesses.
1: A to znamená požehnání božstev.
0: Why so?
1: Proč?
0: Because we are born as human beings.
1: Protože díky tomu jsme se narodili jako lidské bytosti.
0: And as we are born as human beings, we are born for a cause.
1: A jako lidé jsme se narodili za určitým účelem.
0: The second kripa is Shastra kripa.
1: Druhá kripa je Shastra kripa.
0: Which means the blessings of the scriptures.
1: A to zná požehnání svatých písem.
0: Any type of knowledge which we gain in our school, college, any type of books, Gita, Ramayana, Yoga and Daily Life book, any book what we read, that knowledge which is going within us, that is the kripa of the Shastra.
1: Jakékoliv poznání, které získáme z knih, z Ramayany, z Bhagavad Gita, z knih jogy v denní životě, jakákoliv moudrost, která přijmeme, to je požehnání těch písem.
0: The third kripa is the most important kripa, which we always speak about, which is...
1: A třetí je ta nejdůležitější a to je...
0: Guru kripa.
1: A to je Guru kripa.
0: And what do we say? Guru kripa hi kevalam?
1: A říká...
0: Shishya ke ananda mangalam. When Gurudev's kripa is there, when Gurudev's blessing is there, then we disciples are in ultimate bliss.
1: A jak říkáme, když je tu guruvo požehnání, my žáci jsme v blaženosti.
0: But Holy Guruji said the fourth kripa is the most important kripa.
1: Holy Guruji říká, že nejdůležitější je ta čtvrtá kripa.
0: Which is khud ki kripa.
1: A to je tato.
0: Which means the blessings of ourselves.
1: A to znamená požehnání sami sobě.
0: Because the guru is the one who is showing us the path.
1: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu.
0: Guru, from darkness to light. He is the one who is bringing us on that right path.
1: Guru, od temnoty ke světlu, on je ten, který osvětluje tu naši cestu.
0: But he's not going to take your hand and drag us somewhere.
1: Ale nevezme vás za ruku a nepotáhne vás nikde.
0: That's why we have to walk that path by ourselves with the guidance and the blessings of Gurudev.
1: Po té cestě jsme to my, kdo musíme po té cestě jít. Samozřejmě máme požehnání a máme vedení.
0: And that's why we have Viveka.
1: Proto máme Viveku.
0: Which helps us to take the right decision.
1: Která nám pomáhá dělat správná rozhodnutí.
0: In your holidays we have many options. We can go to the Adriatic coast and go a nice sit on the beach and get nicely tanned. I don't need to because I'm already brown, but
1: máme dovolenou, prázdniny, mohli bychom jet na Jadran, hezky se tam na pláži opalovat. Já sám opalování nepotřebuju, ale vy byste mohli se na pláži někde opalovat.
0: We get permanent tanning in Jadran.
1: V Jadranu máme trvalé opálení.
0: 45-50 degrees, nice.
1: 35-40 stupňů.
0: Or there are other options, going for partying, sightseeing, this, that.
1: A nebo jste mohli jít na nějaký večírek, nebo někde se podívat na nějaké památky.
0: But our Viveka said that we want satsang.
1: Ale naše Viveka nám řekla, já chci satsang.
0: The gathering of truth, satsang.
1: Setkání s pravdou, satsang.
0: Satsang doesn't need to be this gathering which we are having here.
1: Satsang to nemusí být jenom takové setkání, jaké máme my teď tady.
0: Anywhere where there is truth and where there is the gathering of truth, where there is spiritual talks, nice talks, that is satsang. It doesn't matter if it's at your home or here in the ashram.
1: Kdekoliv, kde je nějaké setkání, kde se mluví dobře, kde se mluví pravda, kde se mluví duchovně, to je satsang. Může to být i u vás doma, i v ashramu.
0: But when satsang is like this with a beautiful big large family, then it becomes much more energetic because the energy of Gurudev is always flowing in the ashram.
1: Ale když se setkáme na takovémhle satsangu s celou naší jogovou duchovní rodinou, tak je to mnohem více energie, protože ta gurová energie tady proudí silněji.
0: And you know why we are focused so much on karma yoga?
1: Víte, proč se tak soustředíme na karma jogu?
0: Ashram, you know what that means?
1: Ashram, víte, co znamená ashram?
0: A means come, ashram means do work.
1: A znamená vítej, přijď, ashram znamená pracuj.
0: That's why we have karma yoga.
1: Proto máme karma jogu.
0: It really means a means come in Hindi and shram means work.
1: Opravdu to také a znamená pojď, přijď a shram znamená pracuj.
0: So it makes total sense to work in the ashram.
1: A tak je to úplně dává to smysl pracovat v ashramu.
0: Why? Because that burns our ego. All this what we were talking about, karma, growth, the mother lobe, that all burns by doing service, but selfless.
1: Proč? Protože právě tímhle pálíme všechny ty negativní, jak jsme říkali, káma, kroda, madaloba, moha, ale jenom když to děláme, když pracujeme bez očekávání, nesobecky.
0: Whatever we do, that all will come back.
1: Cokoliv děláme, to se nám vrátí.
0: If we do something nice, something good will happen. Something we do something bad will happen.
1: Když děláme něco dobrého, budou se dít dobré věci. Když děláme něco špatného, budou se dít špatné věci.
0: What is written in our destiny will happen.
1: To, co máme napsáno v osudu, to se stane.
0: But the only one who can change the destiny is.
1: A jediný, kdo ten osud může změnit,
0: is a Gurudev.
1: Je Gurudev.
0: Remember the story from last year about changing of the destiny?
1: Pamatujete si na ten loňský příběh o tom, jak se mění osud?
0: No, very good. I can say it again.
1: Nepamatujete dobře, tak ho můžu říct znova.
0: Don't worry, the continuation of stories that won't end, that you will get all the time.
1: Nebojte se, ty příběhy nekončí, vždycky tady budou.
0: Because this is what I love and I love to share what I love.
1: Protože já je miluju a já se rád podělím o to, co mám rád.
0: When I sit in the lecture when I used to now finally I'm done with college.
1: Když jsem sedával na těch školních přednáškách, naštěstí už mám studia za sebou.
0: But when the professor was giving lectures, all da-da-da-da-da, it gets boring, you know.
1: Když ten profesor jenom přednáší, povídá, tak je to nudné.
0: But if it's explained with a nice story related with the topic, it makes more sense and easier to understand.
1: Ale když tomu dodá příběh, který se toho týká a je na to téma, tak k tomu si člověk najde vztah.
0: And that's how I understand the best, so that's why I make these stories.
1: A tak díky těm příběhům já vždycky to nejlíp pochopím a proto taky ty příběhy tak rád říkám.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: So, once upon a time.
1: Tak bylo nebylo.
0: There was one king and queen.
1: Byl jednou jeden král a královna.
0: And in India every king had a rajguru.
1: A v Indii každý král měl svého rajgurua.
0: Raja means king and guru means guru.
1: Raja znamená král a guru znamená guru.
0: So the guru of the king was called rajguru.
1: Tak ten králův guru, tomu se říkalo rajguru.
0: In the kingdom of Strilki.
1: V království Střílek.
0: There was a beautiful place called Mahaprabhudip Ashram.
1: Bylo krásné místo, které se jmenovalo Mahaprabhudip Ashram.
0: Where there was a guru named Vishwaguruji.
1: A byl tam guru, který se jmenoval Vishwaguruji.
0: So, one day Gurudev was sitting, the guru of the king, and he was sitting outside in his cottage.
1: A tak jednoho dne ten králův guru seděl venku před svou chatkou.
0: And he saw one very beautiful goddess, apsara lady, passing by from his ashram, because his ashram was at the corner of the empire, and when she was passing, she was going towards the king's palace.
1: A ten svůj ashram měl v rohu té palácové zahrady a vidí, jak z toho jeho ashramu přichází nějaká apsara, nějaká dáma, krásná dívka a směřuje směrem ke královu paláci.
0: He asked, O Devi, who are you?
1: A ptá se Devi, kdo pak jsi?
0: She said, I am the Vidata.
1: A ona říká, já jsem Vidata.
0: Vidata is the one who writes our destiny.
1: A Vidata je ta, která píše osud.
0: Where are you going?
1: A kam pak jdeš?
0: She said, the king is going to have children today, twins.
1: A ona říká, královi se dneska mají narodit děti, dvojčata.
0: And I'm going to go and write their destiny.
1: No a já tam jdu, abych jim zapsal ten osud.
0: Gurudev said, I am the guru of the king, so please write something nice and good.
1: A guru říká, já jsem králův guru, tak prosím tě, napiš tam něco pěkného a dobrého.
0: When someone tells us something what we should do, then what comes?
1: A když někdo nám řekne, co máme dělat, co je naše reakce?
0: Ego.
1: Přijde ego.
0: Why?
1: Proč?
0: It's me, I know everything. Why do you tell me what to do?
1: A jak je to? No já přeci to vím nejlíp. Já to vím nejlíp, tak co ty mi budeš co říkat?
0: I don't care who you are.
1: Je mi jedno, kdo jsi.
0: My job is to write the destiny. I will write what I want.
1: To je moje práce, psát ten osud, tak já napíšu, co chci já.
0: Gurudev said, it's just my request.
1: A Gurudev říká, to je jenom moje prosba.
0: And she went.
1: No, a tak ona šla dál.
0: Later she was returning back.
1: A když se vracela zpátky,
0: Gurudev was obviously waiting.
1: Gurudev samozřejmě čekal.
0: And so what was the results?
1: A ptá se, no tak jak to dopadlo?
0: She said, poor family.
1: A říká, chudá, jaká nebohá rodina.
0: There will be a war.
1: Bude válka.
0: The king will die.
1: Král zemře.
0: The queen will be kidnapped.
1: Královnu unesou.
0: The kids will be orphan.
1: Děti zbydou, zůstanou jako sirotci.
0: One kid will not even have enough money. Whole day he will work so hard with a carrying things on a horse, delivering things, but he won't be able to to earn enough money for even surviving.
1: A jedno z těch dětí bude pracovat jako nějaký nosič, bude převážet na koni nějaké náklady, celý den tvrdě pracovat, ale nevydělá si ani na živobytí.
0: And the other son will go hunting every day for food, but won't be able to get more than one thing a day.
1: A ten druhý syn, ten bude lovcem a bude celý den lovit, ale nebude schopen za den ulovit víc než jedno nějaké zvíře.
0: Gurudev said, no, not good, please change.
1: A Gurudev říká, no to není dobré, tak to změň.
0: No, don't waste my time. I have many babies getting born around the world. I have to go.
1: A ona říká, ne, plýtvej mým časem. Na světě se rodí tolik dětí, já musím pospíchat dál.
0: Guruji said, don't do something that you will regret.
1: A Guruji říká, no ale abys neudělal něco, čeho bys pak litoval.
0: And she said, čauky, bye bye.
1: A ona říká, tak, ahoj.
0: As it's written in the destiny, it happened.
1: No, ale jak je psáno v osudu, tak se stane.
0: Next morning, the king comes first.
1: A druhého dne ráno přichází král.
0: With a packet of sweets.
1: S talířem sladkostí.
0: Offered it to Gurudev and said, Gurudev, I got two children.
1: A nabízí je Gurudevovi a říká, Gurudeve, mám dvojčata.
0: But Gurudev wasn't so excited.
1: Ale Gurudev z toho nebyl tak nadšený.
0: He said, I have very important work. I have to go up to the mountains and we'll come back later.
1: A říká, já mám teď nějakou důležitou práci, musím jít do hor a vrátím se až později.
0: And the king also understood that something not so good is coming, because if something auspicious like having a kid happened, then Gurudev is leaving the city wasn't a good sign.
1: A i královi došlo, že asi není úplně všechno v pořádku, protože to, jestli se stala nějaká taková radostná událost a Gurudev přitom odchází pryč, tak to asi úplně není všechno v pořádku.
0: After Gurudev left, the war happened.
1: No a poté, co Gurudev odešel, tak opravdu došlo k té válce.
0: And the both children were found in a basket on the boundary of the castle.
1: A nakonec ty děti zůstaly tam v nějakém košíku před branou paláce.
0: And a potter who makes pots, he found the kids there.
1: A tam je našel hrnčíř a ten je tam našel.
0: Took them.
1: Vzal si je.
0: Took care of them.
1: Staral se o ně.
0: When they grew up,
1: když vyrostli,
0: as it was written in their destiny,
1: tak jak bylo psáno v jejich osudu,
0: one of them went hunting in the morning.
1: Jeden z nich chodil na ty lovy.
0: Whole day.
1: Celý den.
0: But didn't manage anything and just came back with something small.
1: A nedokázal nikdy nic ulovit, jenom toho strašně málo ulovil.
0: The other son.
1: A ten druhý syn.
0: He transported goods on the back of the horse every day from one place to another place, but couldn't ever earn enough money to sustain his family.
1: Převážel s koněm nějaké náklady, ale ani tím ale přes celodenní práci nebyl schopen si vydělat na živobytí.
0: Some time passed and Gurudev finally came back.
1: No, ale uplynula nějaká doba, Gurudev se vrací.
0: The villagers greeted him and said, "Oh Gurudev, look what happened. Your disciple, the king, was killed, and the heirs who were supposed to be the prince, they are now suffering and having a very bad life."
1: A lidé říkali, podívej, co se stalo, tvůj žák, král, byl zabit a ty jeho dědicové takhle trpí.
0: And then Gurudev comes and goes to that family.
1: A tak Gurudev přišel do té rodině.
0: And they greet him, because in India it doesn't matter who, even if a random sadhu in orange comes, they greet.
1: A oni ho úctivě zdravili, protože v Indii jakýkoliv sádu, když přijde, tak ho všichni úctivě pozdraví.
0: He told them, I was your parents, your father was the king of this kingdom and I was his guru.
1: A on jim říká, a váš tatínek byl králem tohoto království a já jsem byl jeho guruem.
0: They said, if you were our father's guru, then you are our guru also.
1: A oni řekli, no a tak když jsi byl guruem našeho otce, tak jsi vlastně i naším guruem.
0: Please instruct us, what should we do?
1: Prosím, poraď nám, co máme dělat.
0: That's why it is said, Guru Agya Avicharaniya, which means we should not try to think and try to find the logic behind what the Gurudev tells us, we just follow.
1: A proto se říká, že bychom neměli hledat logiku, pochybovat o tom, co Gurudev říká, měli bychom se tím řídit.
0: Because we don't see what is coming, what is going to happen, but he does, and he knows what is right and wrong for us.
1: Protože my nevidíme to, co přichází, my nevíme, co se stane. On to vidí a on ví, co je pro nás dobré a správné.
0: Sometimes he will tell us something to do, which will make absolutely zero sense, and we will be thinking, why in the world did he say this? But later we realize why he said it and why it is good for us.
1: Někdy nám řekne, abychom něco udělali, a my v tom nevidíme žádný smysl, nevíme, proč bychom to měli dělat, ale později nám to dojde, jak to bylo důležité.
0: Gurudev told the first son.
1: A tak Gurudev tomu prvnímu synovi říká,
0: that in your destiny it's written that you will go every day, take the goods on the horse, but you won't earn much.
1: V tvém osudu je psáno, že budeš převážet ty náklady, ale nic si nevyděláš.
0: But it is written that you will be transporting goods with a horse.
1: Ale je tam napsáno, že budeš převážet to zboží na koni.
0: So, you know, there's always loopholes.
1: A tak víte, vždycky je nějaká ta mezírka.
0: So, he said, in the morning you sell the horse.
1: A tak říká, ráno toho koně prodej.
0: The Vidata will have to give you another horse to do your work, otherwise how it will work.
1: No a ta sudička, ten osud, ta Vidata ti bude muset dát jiného koně, protože v osudu máš psáno, že budeš převážet na koni to zboží.
0: And then sell that one also.
1: No a tak on to koně prodal.
0: And this continued.
1: No a tak to šlo dál.
0: The second son, he said, go hunting and in the morning when you go, do not try to even hunt anything and just wait for the golden deer.
1: A tomu druhému říkal, až půjdeš na lov, tak se nesnaž nic stopovat, nic hledat, jenom sedni a čekej, až přijde zlatý jelen.
0: The Vidata said, you will come back home with one thing before the sunset.
1: A protože v osudu máš napsáno, že se s jednou kořistí domů vrátíš před západem slunce.
0: That's why what is important in our lives, drada nishchaya.
1: A proto je v našem životě důležité.
0: Which means one decision, dedication towards something that we are doing.
1: Být pevně rozhodnutý i pevně soustředí na to, co děláme.
0: Every day they went, he didn't hunt anything, and before sunset she had to give him a golden deer because he had to come back home with something. If he wasn't even aiming on anything else, Vidata didn't have a choice.
1: A tak on šel do toho lesa a vůbec se nesnažil nic ulovit a čekal až do toho večera, ale protože v osu bylo napsáno, že jednu věc musí ulovit, tak opravdu večer přišel ten zlatý jelen a on ani nemusel mířit, ale ulovil ho.
0: Every day by selling that golden deer, by selling the horses, they became nice and good.
1: A ten druhý vždycky dostal nějakého nového koně, protože tak to měl psáno v osudu, a tak díky tomu, že ten prodával ty zlaté jeleny, ten druhý prodával toho koně, tak se měli dobře.
0: One fine day the Vidata comes running to Gurudev and say, Gurudev, please forgive me.
1: A jednoho dne ta sudička, ta Vidata přiběhla ke Gurudevovi se sepletýma rukama a říká, Gurudev, prosím, odpust mi.
0: Why, my dear? What happened?
1: A proč, má drahá, co se stalo?
0: Your disciples are driving me crazy.
1: Ty tvoji žáci, ty, já se z nich snad zblázním.
0: I have so much work to do, I have to go so many places.

0: dcery a ty dvě dcery se nakonec vdaly za tyhle ty dva syny.
1: That's why when Gurudev tells us something, he can change everything.
0: A tak když nám Gurudev něco řekne, tak on může všechno změnit.
1: And that's why we say

0: Sri Swami Shivanandji Maharaja Ki, Vishwaguru Mahamandaleshwar Sri Swami Maheshwaranandji Gurudeva Ki, Jai Swami Avatar Puri Ji Maharaja Ki, Jai Ho.
1: In the Vedas and in the Puranas, it is said that in the lotus feet of Gurudev, all the pilgrimages are residing.
2: Ve Vedách a v Puránách se říká, že u nohou Gurudeva jsou všechna poutní místa.
1: We all go to all four dhams, Badrinath, Kedarnath, Yamnotri, Jamnotri.
2: Chodíme na všechna ta poutní místa do Badrinátu, Kedarnátu a tak dále.
1: We go to all 12 Jyotirlings.
2: Chodíme na všech 12 Jyotirling.
1: That's why Gurudev created Jadan, Strilki, all these beautiful ashrams where all is present here.
2: Ale Gurudev vytvořil ty krásné ashram jako Jadan a Strilki, kde to všechno máme.
1: We don't need to go anywhere when we have Gurudev.
2: Nemusíme chodit nikam, když máme Gurudeva.
1: Rama Krishna se kon bade usne bhi guru keen, we sing every day in our prayers, which means Lord Rama and Lord Krishna was incarnations of Lord Vishnu, and even they had to have gurus because without a guru, life is not going to function.
2: A tak jak každý den zpíváme v naší modlitbě, dokonce i Rama a Krishna, kteří byli svatými inkarnacemi, měli svého gurua a sloužili guruovi, protože bez gurua život nemá smysl.
1: Even to learn ABCD or anything, we were taught by our parents, we were taught in schools, we were taught in colleges. Anyone who gives us any type of knowledge is a guru.
2: Ať už se naučíme třeba abecedu, cokoliv, co se naučíme nového, ať už od rodičů, ve škole, od učitelů, kdokoliv, kdo nás něco naučí, to je náš guru.
1: Parents, teachers, friends, brothers, younger, older, doesn't matter. From wherever we can gain any type of knowledge, we should gain.
2: Rodiče, učitelé, sourozenci, mladší, starší, přátelé, to je jedno. Kdekoliv, kde můžeme získat nějakou moudrost, získejme ji.
1: And to help us cross this ocean of or the spider web of Maya, we have our Sri Sadgurudev.
2: Ale proto, abychom se vymanili z té pavučiny, z té sítě Máji, od toho máme Sri Sadgurudeva.
1: In India we say that if we have once dip in the holy Ganges, all our sins are going to be dissolved.
2: V Indii se říká, že pokud se aspoň jednou namočíte do vody Gangy, tak to smeje všechny vaše hříchy.
1: So two pandits, they left from Indore, Madhya Pradesh, in the center of India.
2: A tak dva pandité se vydali z samého srdce Indie na cestu.
1: And they started their journey towards Haridwar.
2: A vydali se na pouť do Haridwaru.
1: On the way, they met many people.
2: Cestou potkali mnoho lidí.
1: And some smart guy.
2: A nějaký chytrák.
1: He told them that if you want your trip to be fruitful and the all your sins to be removed, then you are only allowed, or you not allowed, but you should, it's recommended that you should only eat in those people's houses or ashrams where someone from that household has already done Ganga Snan.
2: A on jim poradil, pokud to má fungovat a opravdu chcete, aby se ty vaše hříchy smily, tak na té cestě musíte jíst jenom v domech lidí, kteří už se v Gange vykoupali, u nikoho jiného.
1: So their journey started, they were knocking on doors in the evening, can we eat food, but we have one condition, did you have a bath in the Ganga? No, then sorry, we don't eat.
2: A tak jak putovali, tak když měli hlad, zaklepali nějaký dům a ptali se, prosím, dali byste nám něco k jídlu, ale už jste se byli vykoupat v Gange a pokud ne, tak bohužel ne, tady jíst nebudeme.
1: And they continued their journey and this went on and on and on.
2: A takhle pokračovali, takhle putovali dál a dál.
1: They followed their rhythm, they only ate in places or slept in places where the person, someone in the household had a dip in the Ganga.
2: A takhle se tím řídili a opravdu to dodržovali, že jedli a přespávali jenom v těch domech, kde žil někdo, kdo už se v Gange vykoupal.
1: One fine day they were like few kilometers away from the Ganga.
2: No a tak nakonec už byli jenom pár kilometrů daleko od Gangy.
1: They saw one ashram.
2: A viděli jeden ashram.
1: And they decided that they will sleep and eat in the ashram.
2: A tak si řekli, no tak se najíme a přespíme v tom ashramu.
1: In their heads, Guruji, who lives in the ashram, surely might have a dip in the Ganga, so why they didn't even think to ask.
2: No a protože už si to dali dohromady, že když je to tak blízko u Gangy, tak ten Guruji určitě se v té Gange už musel vykoupat, tak ani se ho nezeptali.
1: And in India we have a saying, bhuke pet na hove bhajan gopala, which means when we have empty stomach, then even bhajan of Lord doesn't work.
2: A v Indii máme takové řečení, že na prázdný žaludek na nás nepůsobí ani svaté bhajany.
1: Well, they fill their stomachs.
2: No ale tak když si naplnili ten žaludek.
1: Why do you think you all have dinner before satsang?
2: No tak proč myslíte, že my jsme vám dali večeři před satsangem?
1: Any guesses?
2: Co myslíte?
1: I wonder why.
2: Co pak to zatím asi bude?
1: So that jataragni which is inside that needs something, you know.
2: Ten jataragni, který je v nás, ten potřebuje něco.
1: So after filling their stomachs, they went to make darshan of the guruji who lived in that ashram.
2: No a tak když si naplnili ten žaludek, tak šli na darshan k tomu gurujimu v tom ashramu.
1: And they asked guruji, how far is Ganga river from here?
2: A ptají se guruji, jak vlastně daleko je to ke Gange?
1: I don't know.
2: Guruji říká, já nevím.
1: And they went like, you don't know? That means you never went to the Ganga?
2: Říká, no. Vy nevíte? To znamená, že jste nikdy u Gangy nebyl?
1: No, like, guruji, what have we done?
2: A oni říkají, guruji, co jsme to provedli?
1: Our tapasya is broken. We were whole 2-3 months walking and only eating in places and this guruji didn't even go and have a dip in the Ganga.
2: Všechna ta naše tapasya nadarmo celé ty měsíce my jsme opravdu to dodržovali, že jsme jedli jenom v těch domech a spali v těch domech, kde se někdo vykoupal v Gange a teď je to všechno ztraceno.
1: And guruji went back in his room.
2: A guruji se jenom zvednul a odešel do svého pokoje.
1: But they were shocked and sitting outside their rooms like this, now what?
2: A oni byli ale úplně v šoku, seděli před svým pokojem takhle a říkali si, co teď?
1: In the night they saw one fully black dressed, full dirty woman walking in the ashram.
2: A v noci, jak tam seděli, tak viděli, že do toho ashram přichází i černě oděná špinavá paní.
1: She took a broom and started sweeping the outside Gurudev's cottage.
2: A vzala koště a začala tam zametat před Gurovým pokojem.
1: And then she just touched the dust where Gurudev kept his feet and put it on her head.
2: A potom se jenom dotkla prachu tam, kde byly Gurovy nohy, tam, kde předtím Gurudev stál, a ten prach si dala na čelo.
1: Another woman came, she cleaned the kitchen.
2: A přišla tam další dívka, která uklidila celou kuchyň.
1: Another one came, started cleaning the temple.
2: A další, která uklízela chrám.
1: But all three of them, after touching the sand or the dust of the lotus feet of Gurudev and touched on their heads, they all turned into beautiful white women.
2: Ale všechny tři sotva se dotkli toho prachu z guruových nohou a dali si ho na čelo, tak se proměnili v krásné, čisté, bělostné dámy.
1: And those two people said, what have we done? We came to some guy who does black magic.
2: A oni si říkali, no co jsme to provedli, tak ještě navíc tady se dělá černá magie.
1: Women come all dirty and they turn into all white beautiful women. What's going on?
2: Oni sem chodí špinavé ženské a mění se tady v krásné, čisté. Co se to tu děje?
1: So they get the courage and they ask.
2: A tak sebrali odvahu a zeptali se.
1: Devi, who are you guys?
2: Devi, kdo pak jste?
1: I'm Ganga, this is Yamuna and this is Saraswati.
2: A ona říká, já jsem Ganga, tohle je Yamuna, to je Saraswati.
1: And they were like shocked.
2: A oni byli šokovaní.
1: They said, all of you people come every day, take a dip in the Ganges and with us. That's why we become all dirty from all your sins. And then we come to Gurudev and he just the dust of his lotus feet purifies us completely.
2: A oni říkají, víte, my jsme ty svaté řeky a všechny ty hříchy, které z nás lidé smívají, ty nás takhle zašpiní, ale jenom díky dotyku prachu z guruových nohou se znova očistíme.
1: And then they see Lord Shiva coming with his sitting on his nandi doing a parikrama of the guru's hut and go then Vishnu, Brahma and so on.
2: A pak viděli i pána Šivu na svém bíku Nandimu a Višnu a jak tam přicházejí a dělají parikrama to úctivé obcházení guruova domu.
1: That's why it is said guru charanome arsata tirathe that in the lotus feet of Gurudev everyone all god all goddesses all pilgrimages everything is residing there.
2: A proto se říká, že u nohou Gurudeva a jsou všechna poutní místa, tam přebíhají všichni bohové.
1: And that's why we all are blessed.
2: Proto máme všichni požehnání.
1: To have Gurudeva as Vishwa Guruji.
2: Že máme Vishwa Gurujiho za svého Gurudeva.
1: This is once in centuries that such a great guru is incarnated.
2: Je to jednou za stovky let, kdy se takový velký guru vtělí.
1: They don't come to this earth for themselves, they come for us.
2: Nepřicházejí sem kvůli sobě, přicházejí pro nás.
1: And hopefully we are doing our job right to finally get to our ultimate goal of self-realization and get free from this circle of life and death.
2: A doufám, že i my splníme to své poslání a nakonec se dostaneme k seberealizaci, vystoupíme z toho koloběhu zrozování a smrti.
1: We're stuck in the cycle.
2: Jsme chyceni v tom koloběhu.
1: We are first in the mother's lap, then in the cradle, then back to the mother's lap, then back in the cradle.
2: Jako když z kolébky na klín matky a z klína do kolébky a z kolébky na klín.
1: We grow up a bit and then we are from the cradle, from the home to school, home, school, home, school.
2: Sotva povyrosteme, tak už zase je to jenom škola, domov, domov, škola, škola, domov.
1: Then we go work, home, work, home, work, home.
2: No a pak už je to zase jenom práce, domov, domov, práce, práce, domov.
1: Then comes.
2: A pak přijde.
1: Before hospital is one thing. Pension.
2: Pak přijde důchod.
1: Swamiji said, this is not pension, this is tension.
2: A Swamiji říká, to je slovní třeba v angličtině, to není důchod, to jsou starosti.
1: Because
2: to je napětí.
1: Then you start with hospital, home, hospital, home.
2: Protože pak to je nemocnice, domů, domů, nemocnice, nemocnice, domů.
1: And finally, what, after hospital, home, hospital, home, then what?
2: A potom, když je to jenom z nemocnice domů, z domova do nemocnice, tak přijde co?
1: We die, no?
2: Umřeme.
1: And then we think we are free.
2: A najednou jsme volní.
1: Ne. Death and birth and death and birth and death.
2: A myslíme si, že už jsme volní, ale není to tak. Je ten koloběh pořád, je to zrození, smrt, smrt, zrození, zrození, smrt.
1: So to get out of this cycle of death and birth, we need a guru to guide us.
2: Ale k tomu, aby jsme se z tohohle koloběhu zrozování a smrti dostali, potřebujeme vedení Gurudeva.
1: Very happy to be here and slightly tired, jet lag.
2: Trošku unavený, mám jet lag, ale jsem šťastný, že jsem tady.
1: But happy to see all of you and I will be here till Guru Purnima.
2: Jsem rád, že vás tady všechny vidím, budu tady až do Guru Purnimy.
1: And I will be with Gurudev for Guru Purnima and then I come back.
2: Na Guru Purnový den budu s Gurudevem, poletím za Gurudevem a pak se vrátím zpátky.
1: So I'm leaving to India on the 8th and coming back on Saturday on the 12th, one day before you're here, we are celebrating Guru Purnima on the 13th. So either 13th morning, surely I'll be here, but I will be trying to come on 12th evening satsang also.
2: Takže odletím asi 7. a potom 12. se vrátím Guru Purnimu. Tady budeme oslavovat mezinárodní 13. tak buď 13. ráno nebo 12. ještě během dne se vrátím.
1: Enjoy your stay, enjoy the beautiful time and don't worry, this baggage which we all brought with us is outside waiting for you when you leave the ashram. Hopefully that baggage will get lighter.
2: Tak užijte si to tady, nebojte se, všechno to, co si sebou přitáhli, tady na vás počká venku, možná toho bude míň.
1: Whole year we were filling that baggage with tension, stress.
2: Celý rok jsme si balili to zavazadlo těch svých emocí, napětí a stresů, aby jsme se ho vzali sebou sem.
1: But when we come here, we leave the baggage outside.
2: Ale když přijdeme sem, tak ho necháme před dveřmi.
1: This is a different world, enjoy it.
2: Tady je to jiný svět, tady se můžete radovat.
1: Don't worry, no one will steal that baggage. That will be waiting.
2: Nebojte se, tohle vám nikdo, to vaše zavazadlo těch problémů vám nikdo neukradne, to na vás počká.
1: But hopefully Gurudev takes all that baggage because happiness is his, sadness is his, then our tension is also his.
2: No a tak možná ale Gurudev vám ho vezme, protože to štěstí všechno je jeho, to neštěstí jeho, tak vlastně i ty problémy jsou jeho.
1: That's why we surrender in his lotus feet, everything is yours.
2: Proto se odevzdáváme u jeho lotosových nohou, o pane, všechno je tvoje.
1: We are his and he is ours. He is in our hearts and we are in his heart. Simple finish.
2: My jsme jeho, on je náš. My ho máme v srdci a on má v srdci nás.
1: Have a beautiful stay. Gurudev is very good. He's healthy. Everything is fine.
2: Gurudev je na tom dobře, je zdravý, všechno je v pořádku.
1: He is in Jadan.
2: Je teď v Jadanu.
1: And hopefully we see him soon here also.
2: A doufejme, že ho uvidíme i tady brzy.
1: Either now when I go back, he will come with me, or a little bit later we will see that, as you all know, we are living in the moment.
2: Třeba přijede se mnou a třeba přijede později, ale jak jsme si říkali, žijeme v přítomném okamžiku.
1: But if Gurudev is residing in all our hearts and he is omnipresent, everlasting, that means he is always with us, within us, here, everywhere.
2: Ale pokud říkáme, že Gurudeva máme v srdci a říkáme, že je všudy přítomný, tak potom je tady všude s námi.
1: Many blessings from Gurudev.
2: Mnoho požehnání od Gurudeva.
1: Much love from me.
2: Posílá vám mnoho lásky.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om shalapurji mahadeva ki jai devadi devdeveshwar mahadeva ki jai shridip narayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahansa swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki jai Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudeva ki jai Sat Sanatan Dharma ki jai Aaj Ki Ananda ki jai Mata Pita Gurudeva ki jai Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shambhav